tím souvisíte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má...

znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

0: Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.
1: Kolik zežloutlo trav, kdo ví, a já jsem zůstal sám. Nikdo mi s láskou nepoví, o čem doufám. Životem táhnu sem a tam, tak jako starý kůň. Od nikoho nic nečekám, jen hledám.

pro mě do kořa. Já město plný neonu klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou, od jak živa mám rád. A přidám

0: jedem.
1: T.E.Band spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byly součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mě tenkrát v noci nešlo spát, já zíral, jak velký vůz tiše odjíždí cestou, co jenom on tak dobře zná. Viděl jsem ho už tolikrát, je pořád stejnej a tisíce kiláků od něho odjet nic neznamená. A ráno je bílý, jen kafe za černou kůži dnes má, jak dívka z noční.

Zněla tak vlídně a do spěchu za ní začínal podobácký forte hrát. Na každej kámen jsem si sáh, chvějící rukou či hladovým pohledem, nebo jen tak ve svých představách. A noc ta je sdílná, když slzy z očí vypadají. Z temného koláče oblohy nejlepší kousky jen pro sebe pohodlí.

harfy deště a jak poznat plačtivý hlas větrný šalmají. Z dvoucích se oblak naslouchat všem jejich slovům a dychtivým souzněním, které dál se už nezahrají. Jen touha v nich svírá otěže cesty, co má dobrý směr. Když jí chceš získat, musíš jí hladit, však pamatuj, že

0: někdo položit na futrál torza všech za léta rozbitejch bod. Jak dím vylétnou z ohňů ven, story tak dlouhý, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jitro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Neweis s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Sekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách má

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej. Poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět s nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný

ještě v dobách jinačích. Potkal jsem kluky v maskáčích, co mlčky na peronu plným vajglů stály. Pak v povahách svých možností se zarputilou vážností

akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trumpským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Wabiho málo známou, Hixsund Leones.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květen kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě září krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu. Když přijdeš na to, která bota tlačí, já dobře vím, kam chodíváš se zout. Je lepší někdy rovně jít, i když se cesta stáčí. Dej pozor, aby s bosou nohou nešláp do bodláčí. To stává se, když květen jenom tak si kolem kráčí. Vzlétnout.

jak rozmařilé je chtít po něm víc. Zní špatně píseň od poslední sloky, ten starý dobrák nakonec ti nemusí dát nic. Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí husí koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu khaki, kde každý k svýmu štěstí kousek dal.

Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí kusy koleje a kam už nesmí vlaky, kam pod rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu chaky, kde každý k svýmu štěstí.

Mít ráno kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí, jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých vnat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom, že je i přízeň potřebná, a když se jí lok naleje,

na ně svůj kříž, mít srdce v hrdli až dolů, pak snadno pochopíš, mít v očích touhu chlapů, co jsou staří nezbední.

0: není poslední.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýrů bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

ptáků, co zmizí někde v cárech světel měst. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas. Jo, býval to dřív bohatýru čas. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas. Jo, býval to dřív bohatýru čas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Tohle struda.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jsme rádi, že jste tady připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už je za malou chvíli, také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
7: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
6: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to
1: vyberu
0: bude?
1: Jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě to za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku. Tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyjazil.
4: Hrůza! A kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, ne, ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího. Třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru. Toho okamžitě beru.
7: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trikl?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 200, já ji nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak natočili.
1: Myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl, a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli z toho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ní měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout, a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let Pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let Pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, známe, pod mým mladým, Tadekovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angeliku.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila. Ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švarmovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
12: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
5: Splnil jsem váš příkaz, pane.
12: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
13: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
12: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
12: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
12: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
13: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
14: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
14: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
14: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
10: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
14: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
13: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
13: jak si mohl ty, takový věřící, v kostele tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
5: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
5: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
5: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
13: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
12: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
10: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů. Přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním. Žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
13: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
15: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
15: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
16: Ukončete prosím
15: výstup
16: anonsu, dveře se
15: zavírají. A celý barák miluje.
3: Humoriáda. Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
17: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pes nic, tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
17: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
17: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře. Humoriáda.
3: Libuško, co ty ale to, jaké bylo, jak ho ho vnímala, co jste dělali,
17: ale,
3: prožili?
17: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí. Než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty. Jak říkal Churchill. Churchill, to ano, musím říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že o své se skončí.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: No to jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň, no to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu, divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl moji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Vidíš?
6: No jo, podívej. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v tě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si dělat.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
6: dědeček. Já jsem dědeček. Pojdem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jak to krásně řekla to, to čo a... Da, to je talent.
6: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček chceš dát kalhotinky? Dědeček, pojď sem, Borku. To je nějaký renoc. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
6: Kluk?
4: Hmm.
6: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, a já bývám o nedělích na průzkum, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
6: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu Dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: Janem Libičkem, no, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čerým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Iljou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a můžem něco paní Švormovej povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No já vás teda zdravím konečně. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Švejhara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petr Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Uzina je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
10: noční služby.
9: To má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to školně narodilo už za studentské dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A učen si spolu porovat povídat?
9: Ježišmarja. Povídáme, teď já ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych jí měl zatelefonovat.
10: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
2: Zajímě, že neviděl.
9: No pojď. No prosím.
2: Kaže, Rosemary se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já hodně kud znám.
9: Co?
2: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská,
9: ne, schody. Myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác.
2: No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
9: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdybyste se byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řek Zítu?
9: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
2: To je taky pravda, ano.
9: Ale snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole, ne?
2: Lístek? Lístek na stole, to si nemohu říct víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
9: Osobně.
2: Osobně.
9: Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš na hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. No pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
2: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mamou, není nemocná?
9: Co, ona je nemocná?
2: Tam se tě, jestli není nemocná.
9: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
2: Aha.
9: Teď já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
2: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
9: Co, 10?
2: Ano.
9: Ježíšmarja, teď já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
2: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chápečku, za rok se vrátím,
9: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě snad pozdravuj.
2: A kdybys potkal maminku, tak ji za mě dej. Pusu, pak, chápečku, pusu.
9: Pak, no, vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10 nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin, no. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí Merčka.
5: Přesto, že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá.
3: Vystěná
2: je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libička.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme si ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Všem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, všem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečený s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policisti čekají o víkendu na českých silnicích silný provoz. V terénu proto bude víc hlídek. Města, obce i kraje nakládají efektivně se svými úsporami, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Tábor chce obchodní dům Tesco a Kaufland propojit silnicí, město musí vykoupit pozemky. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, objeví se déšť i bouřky, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Policisti se připravují na poslední prázdninový víkend. Lidi se budou vracet z dovolené nebo třeba z chalup. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie třeba taky BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik zásadních pravidel.
2: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
0: Města, obce i kraje často nenakládají efektivně se svými úsporami. Peníze totiž nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účet s termínovaným vkladem nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Zájem je nízký hlavně kvůli složité administrativě, říká ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladiková.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
0: Termínované vklady u komerčních bank ale nemusí být pro samosprávy tak výhodné. Tábor pokračuje v přípravách na stavbu silniční propojky mezi Teskem a Kauflandem. Radní na posledním jednání doporučili zastupitelům schválit směnu části pozemků od jednoho vlastníka, říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
4: Město nyní také aktualizuje projekt a geometrický plán propojky. Nová komunikace má význam hlavně pro zásobování obchodní zóny u Teska a Kauflandu a zároveň by mohla sloužit jako náhradní trasa v případě omezení provozu na hlavní čtyřproudé silnici. K vybudování celé propojky bude ale ještě potřeba dohoda s dalšími vlastníky pozemků.
0: Čimlice na Písecku nechali opravit jednu z místních vozovek v části Krsice. Opravený úsek je poblíž návsi. Obec za rekonstrukci zaplatila 600 tisíc korun. Podle nezávislé starostky Šárky Hrdličkové se jedná o cestu dlouhou 250 metrů, která je nyní zpevněná a má nový povrch. Vyměněná byla i roura v propustku. Zařazení firmy Entropic na černou listinu Ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní. Rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko poté, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak taky svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad zažalovala.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost, studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které můžou být i silné. Vzhledem k očekávaným vyšším koncentracím saharského prachu v ovzduší může být dopoledne oblačnosti víc a maximální teplota může pak být nižší. Očekáváme 29 až 32 stupňů, na horách 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km. Za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Při bouřkách se můžou objevit přívalové srážky, ojediněle i kroupy. Bio je na nejvyšším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda nákladního auta se stala u Jarošova nad Nežárkou ve směru na Jindřichův Hradec. Počítejte s komplikacemi. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu ještě pět a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes je pátek 28. srpna. Dobré ráno a pěkný ještě prázdninový den. To je ze studia Luboš Voráček.

Petr Muk dospíval 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je pátek 28. srpna, do konce roku zbývá 125 dní a svátek dnes mají Augustinové. Jméno Augustin pochází z latinského slova Augustus a vykládá se jako vznešený nebo jako majestátní. Tak Augustinům k svátku všechno nejlepší. V roce 1383 král Václav IV. Daroval Rotlerův dům Karlově univerzitě, dnešní Karolinum. V roce 1619 byl český a také uherský král Ferdinand II. Zvolen římsko-německým císařem. V roce 1791 Wolfgang Amadeus Mozart přijel na svou třetí a také poslední návštěvu Prahy, aby zde uvedl svou starší operu La Clemenza di Tito. V roce 1867 byly z Vídně do Prahy trvale navráceny české korunovační klenoty. V roce 1920 došlo na první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. V roce 1948 začala Orleánská pouť na svatém Hostině, což byla jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu. A ještě vzpomeňme rok 1963, to Martin Luther King přednesl svůj projev I have a dream. Stalo se tak během pochodu na Washington DC za práci a svobodu. 28. srpna roku 1945 zemřel rodák ze Strunkovic nad Volyňkou František Houska, to byl kinolog a spisovatel. V roce 1959 zemřel hudební skladatel Bohuslav Martinů. V roce 2006, tedy před 20 lety, zemřel za oceánem v New Yorku rodák z Českých Budějovic Jan Lukas. Jan Lukas byl fotograf, který se stal legendou české fotografie. Tematická šíře jeho tvorby sahá od krajinářských fotografií přes reportáže až k portrétu. Jan Lukas patřil a patří k zakládajícím generaci českých fotoreportérů. Bylo mu 91 let. V roce 2017 zemřel rodák z Tábora Jiří Datel Novotný, známý to herec, publicista, scénárista a režisér. A ještě vzpomeňme rok 2023. Před 3 lety zemřel rodák z Písku Jiří Holenda, matematik a vysokoškolský pedagog. 28. srpna roku 1843 se v Mladé Vožici narodil August Sedláček, historik, genealog, taky heraldik. 81. narozeniny dnes má slovenský herec a politik Milan Kňažko. 70. narozeniny má Ai Weiwei, čínský výtvarný umělec, architekt a občanský aktivista. A 58. narozeniny má dnes Ján Svoroda, československý, později pak český cyklista slovenského původu. Vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak narozeninám všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je minuta po 4:06 a máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno s vysokou oblačností a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno a dopoledne polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti studené fronty a později pak také dorazí přeháňky. V noci pak bude přecházející déšť. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 a na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje čerstvý rychlostí 5 až 9 metrů za sekundu s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se pak vítr bude měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes na trojce, to je ta nejvyšší zátěž. Tak se už od rána šetřete. Už nám přichází SMSky od vás taky, abychom se dozvěděli, jaké je počasí. V Kamenici nad Lipou je skoro zataženo a 18 stupňů, větrno, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Věro, děkujeme, do Kamenice nad Lipou zdravíme. A přišla také zpráva z Vyššího Brodu, ve Vyšším Brodě je skoro jasno a 13 stupňů a klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, i do Vyšáku, do Vyššího Brodu děkujeme za SMSku a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Po nedávném zatmění slunce bude z našeho území pozorovatelné také měsíční zatmění. A to už dnes ráno. Podrobnosti k tomuto nebeskému úkazu povíme za chvilku. Teď je tu Hana Zagorová.

0: Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se dnes ráno ponoří do stínu Země. Stane se tak za necelou hodinu, tedy v 6 hodin a 12 minut. To výrazné zatmění měsíce přímo navazuje také na sluneční zatmění, které se odehrálo před 2 týdny. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
1: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak ho začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou.
2: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.
1: Zároveň teda bude vstupovat do stínu Země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
2: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
1: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
2: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
1: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut, tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
2: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
1: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem. A bude pozorovatelný třeba nad budovami.
2: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
2: Na úplně zatmělý měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Vanessu Paradise přidá Gabila Blahová a zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami na úrodě v řádech 10%. Velká rekonstrukce čeká hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Náročná oprava pláště budovy zahrnuje výměnu oken, dveří, opravu fasády i modernizaci osvětlení. O letních prázdninách probíhaly přípravy na rekonstrukci, jak hvězdárna informovala. Posun stavebních prací umožnil otevření hvězdárny od září letošního do začátku února příštího roku. Poté se provoz opět přeruší a začne rekonstrukce. Hotovo by mělo být v létě 2027. Dvoudenní festival na téma kriminální případy dnes začíná v areálu bývalé plicní léčebny Hrudkov ve Vyšším Brodě. Nabídne setkání s lidmi, kteří stáli tváří v tvář skutečnému zločinu, a setkání se známými osobnostmi české investigativní žurnalistiky, kriminalistiky a forenzních oborů. Začátek je dnes v 17 hodin. Téměř 50 tisíc Islanďanů už odevzdalo své hlasy v referendu, ve kterém se rozhoduje o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili takzvané předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem. Hokejisti českobudějovického Motoru vyzvali na úvod Lenner Cupu švýcarský Cuk. O osudu utkání rozhodly závěrečné minuty první třetiny, ve kterých se Cuk ujal dvoubrankového vedení a porazil Motor 3-0. Dnes bude polojasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, později dorazí přehánky i silné bouřky. Vzhledem k očekávaným vyšším koncentracím saharského prachu v ovzduší může být dopoledne oblačnosti víc a maximální teplota může být pak nižší. Očekáváme 29 až 32 stupňů, a to i na horách. Foukat bude mírný, jeho východní vítr na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Můžou se objevit i kroupy a bio je na nejvyšším stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stále pozor na nehodu nákladního auta u Jarošova nad Nežárkou ve směru na Jindřichův Hradec. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno, ať se vám dobře stává a hlavně ať vás dnes nic nebolí. Roste na vlhkých loukách, u potoků a také na okraji cest a naši předkové na něj nedali dopustit. Mluvím o kostivalu lékařském. Mluvím také o té bolesti, protože právě kostival lékařský, ten patří k nejznámějším léčivým bylinám a dodnes také se používá především při potížích s pohybovým aparátem. Tak jaké jsou jeho účinky a kdy nám může právě kostival lékařský pomoci, o tom budeme mluvit za chvilku. Teď bude zpívat Helena Vondráčková.

0: Kostival lékařský, ten provází lidové léčitelství po staletí. Nejčastěji se kostival využívá jako kořen, který obsahuje látky podporující regeneraci tkání a bývá také součástí mastí, různých gelů a také obkladů při pohmožděninách, také při výronech i při bolestech kloubů a svalů. Proč je tedy kostival tak ceněnou bylinou? O tom si kolegyně redaktorka Hanka Šoberová povídala s bylinkářkou Silví Hovorkovou.
1: O kostivalu první, co řekneme, je, že jeho latinský název vychází úplně z toho, co ten kostival dělá. On v latině se jmenuje Symphytum Officinalis a to znamená, symphytum znamená spojovat. On spojuje všechno, co bylo rozdělené, co bylo poškozené, tak dává zpátky dohromady. A dělá to díky jedné látce, která se jmenuje allantoin, kterou on obsahuje a ta podporuje obnovu buněk, urychluje regeneraci, proces hojení, pomáhá hojení tkání a pomáhá i hojení pokožky.
2: Takže kostivalem budeme léčit, hojit, ale v jaké formě ho ideálně využijeme?
1: Úplně nejlíp je používat ho ve formě masti. Každý z nás si může tu kostivalovou mast doma připravit. Ta příprava je jednoduchá a vlastně nejtěžší asi bude dojít si na ten kořen, vzít si rýč a pověnovat se tomu, aby jsme si ten kořen vydolovali, aby jsme ho vydolovali ve správný čas a pak ho trošku opracovali před samotnou výrobou té mastičky.
2: Kdy říkáte vydolovat ho ve správný čas? Kdy je ten správný čas?
1: Tak správný čas přichází teď na konci léta. Obecně vlastně u všech kořenů platí takové pravidlo, že ty kořeny by se měly dobývat nebo dolovat v dobu, kdy ta rostlina spí, protože všechny ty látky účinný má natažený v tom kořínku. Takže když ta rostlina odkvete, když odrodí ty svoje plody, tak pak je ten správný čas. Takže teď na konci léta, na konci srpna, v září, někdo na něj chodí i v říjnu, a nebo potom máme druhou šanci a to je na jaře. Ale teď v tuhle dobu pro nás přichází tenhle čas, konec léta, začátek podzimu.
2: Veškerá jeho léčivá síla je v kořenech, anebo můžeme použít i jinou část?
1: Ještě před několika lety, myslím v 60. letech, byl takový trend, že se z jeho listů vařil špenát. A dokonce takový ty velký skupiny hippies v Americe ho měli strašně rádi. Takový ty ezomatky v Americe ho strašně rádi vařili dětem. Ale pak se přišlo na to, že když se jako jí moc, takže může i uškodit, protože obsahuje určitý alkaloidy, se kterými bychom to neměli přehánět. Ale listy se dají zpracovávat teda jednak na špenát, jednou za čas a možná radši ani to ne, aby se nikdo neublížil. Ale výborné zpracování listů je na jíchu pro každého, kdo má zahrádku. Protože ty listy obsahují tři důležité prvky. A to je fosfor, to je draslík a to je vápník. Takže my, když ty listy vezmeme, naložíme je do dešťové vody, necháme zkvasit, tak nám vznikne jícha, se kterou je perfektní zalívat plodovou zeleninu, aby se nám udělaly velký plody. Takže rajčata, dýně, kedlubny, všechno, co má plody, tak tím zalejvat.
2: Pojďme se vrátit k té kostivalové masti. Zvládneme si ji vyrobit sami?
1: Zvládneme si ji vyrobit úplně jednoduše. Takže když máme ty kořeny, přineseme si je domů, vyčistíme je, to znamená pořádně vyprat od země, pak je nakrájet. Úplně nejlíp je nakrájet nějakým keramickým nožem, nepoužívat moc kov. A potřebujeme k tomu nejlépe domácí sádlo škvařené. Takže dáme do pánve 100 gramů sádla a do toho, když je to sádlo rozpuštěné, tak do něj přidáme vrchovatou hrst nakrájených kořenů. Zahřejeme to a přivedeme to skoro do toho bodu, kdy vidíme, že už nám to sádlo malinko začíná bublat. Pak to stáhneme z plamene, necháme přes noc, aby se tam vyloučily ty účinné látky a druhý den to zase ohřejeme a předsedíme a máme mast hotovou. Je to strašně jednoduchý a máme svoji domácí mast, do který jsme vložili i to, že si na ten kořen dojdeme a dáme tam tu svoji energii.
0: No tak konečně tedy už víme, proč má kostival v lidovém léčitelství tak pevné místo už po celé generace. A jak jsme se mohli přesvědčit, svou dobrou pověst si rozhodně tedy zaslouží. No a teď už jak se bude zpívat v písni od skupiny Otavan, Hands Up, tedy ruce nahoru a pořádně se po ránu protáhněte. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Je 6:15, tak tomu ještě 15 minut. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo polojasno až oblačno a s vysokou oblačností. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno a dopoledne polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost, studené fronty a později očekávejme přehánky v noci přecházející v déšť. Místy se vyskytnou také bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty přes den 29 až 32, na horách pak 28 až 31 stupňů Celsia a foukat bude mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje čerství rychlostí 5 až 9 s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a k večeru se pak vítr bude měnit na severozápadní. V bouřkách a na frontě pak přechodně bude zesilovat. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Zítra v sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno s deštěm a ojedinělými bouřkami. Místy i silnými. Dopoledne pak od západu budou srážky ubývat a bude ubývat také oblačnosti. Odpoledne čekejme slunečné počasí zítra a večer pak oblačnosti bude opět přibývat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 18 až 14 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a pak opět zase zeslábne.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:15 před 6 hodinou raní. Pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V Českých Budějovicích dnes začíná dvoudenní festival Město lidem a lidé městu. Od 13 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Budou vyhlášené kočovné a poluční divadlo Studna a například divadlo u Ententýka v České ulici. Vystoupení žáků Českobudějovického tanečního studia Move 21 začne v 15:30 na náměstí a v 16 hodin tam též pak začne také divoké představení plné absurdního humoru a popkultury Titch on the Beach. Muzeum na Kvildě dnes připravilo mimořádnou tvořivou dílnu, která se jmenuje Barvy Šumavy. Akce, která začne v 17 hodin, propojí klasickou výtvarnou techniku s prvky art terapie. Pomáhá odbourat stres a také rozvíjet vnitřní kreativitu. Areál bývalé plicní léčebny na Hrudkově u kousek od Vyššího Brodu bude patřit ode dneška dvoudennímu festivalu na téma kriminální případy. Jako hosté tam vystoupí například bývalý šéf budějovické mordparty Václav Hýsek, také soudní lékař Zdeněk Šenkýř a také například kriminalisté Jana Špulková a Václav Doskočil. Jazzová formace Martina z Boys vystoupí od 17 hodin ve Štěpánčině parku v Prachaticích. Kapela Bonsai číslo 3, která je stálicí české folkové scény, zahraje ve 20 hodin v renesanční zahradě na Kratochvíli. Nejstarší česká dechovka Babouci v 17 hodin rozezní hospický park v Prachaticích. Bartolomějské posvícení v Milevsku od 18:30 nabídne rokové koncerty v parku Bažantnice a vystoupí tam například Elizabeth, také Petr Kotwald teda, a pak také Phantom a také Alkehol. Ve Vimperském parku ve 20 hodin začne koncert moravské kapely Absolute Defers a smyčcové sekce Dvořákovy Filharmonie. V Českobudějovické Žižkárně od 17 hodin můžete vidět narrativní prostor o české společnosti s názvem Kolem jdoucí. Je součástí festivalu Jižní svéráz. A ještě jedna informace, pár volných vstupenek ještě zbývá na prodanou nevěstu do Holašovic. Bude se hrát dnes v podvečer v 17 hodin a 30 minut.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nová databáze usnadní rodinám hledání bezbariérové školy. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevře přivaděč z dálnice D.

0: 3 na Český Krumlov. Polsko usiluje o vlastní výrobu střel do systému Patriot. Mohlo by spolupracovat s Ukrajinou. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, místy se vyskytnou bouřky, naměříme 29 až 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Nová databáze pomůže rodičům handicapovaných dětí s výběrem školy bez bariér. Seznam přístupových škol pro děti s handicapem dosud chyběl. Databázy můžou na stránkách projektu Výtahy do škol doplnit i sami školy nebo rodiče, vysvětluje jeho iniciátorka Jindra Landová.
1: V současné době v Jihočeském kraji konkrétně máme vyplněných 64 škol z nějakého celkového počtu téměř 80 škol, což procentuálně není vysoké číslo, ale my už jsme i za tohle číslo velmi rádi, protože nám poskytuje nějaký obrázek a může usnadnit hledání bezbariérových škol.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevře přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
2: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2 úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a prostředních Svinců na Českobudějovicku. Navíc odvede část transitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. Protiraketové střely PAK-3 by byly produkované právě v Polsku, které prý má pro tuto výrobu kapacity. Náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski v televizi TVP řekl, že nejprve by v Polsku vzniklo servisní středisko pro protiraketové střely. Z něj by později mohlo vzniknout středisko výrobní. O vlastní závod, který by produkoval střely do systému Patriot, usiluje taky Ukrajina. Sport. Češky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy ve volejbale v Brně porazili Bulharsko 3-0 po setech 28-26 a dvakrát 25-19. V tabulce skončili druhé za favorizovaným Srbskem. Už před zápasem ale bylo jasné, že se v tabulce nemůžou posunout a na úvodu utkání to bylo podle kapitánky Michaely Mlejnkové znát.
3: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě vybojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý v každý moment, jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
0: V osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí v 19 hodin v Brně. Počasí. Dnes bude polojasno, odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které můžou být i silné. Vzhledem k očekávaným vyšším koncentracím saharského prachu v ovzduší může být dopoledne oblačnosti víc a maximální teplota může být pak nižší. Očekáváme 29 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Objevit se můžou přívalové srážky i kroupy. Bio je na nejvyšším stupni zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila u Řípce, u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Suché a horké léto komplikuje začátek sezony fotbalovým klubům po celé České republice. Ty nejmenší z nich, například v Kamenné na Českobudějovicku a také v Kolodějích nad Lužnicí, kvůli vysokým nákladům a také chybějící vodě, nemůžou své spálené trávníky kropit. Za chvilku se na vyschlá hřiště vydáme v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a čtvrt minuty po 6. hodině, a to v pátek 28. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Běh na betonu nebo ulusané hlíně připomínají některé zápasy nižších fotbalových soutěží. Dlouhotrvající sucho s vedrem dohromady vysušilo část hřišť, a to například v Kamenné na Českobudějovicku a také v Kolodějích nad Lužnicí. A to natolik, že se na nich skoro vůbec nedá hrát. O trávníky se ale kluby s malým rozpočtem v takových podmínkách nemají šanci pořádně postarat.
1: Můžete vidět, že to suchý léto se na tom hřišti velmi podepsalo. Tady vidíte vypálené fleky, tamhle další.
2: Předseda klubu Sokol Kamenná Radim Petr z okresní soutěže na Českobudějovicku hodnotí kvalitu trávníku na začátku letošní sezóny.
1: Bylo to tentokrát jako extrémní, my jsme opravdu spálenou skoro celou plochu. To nepovažuji za ideální stav, je to velmi tvrdý, je to místama spálený, prostě není to podle mě úplně ideální na fotbal. No.
2: Kamenský fotbalový klub navíc nemá žádnou možnost kropit trávník vodou, a to ani tou z vodovodního řádu, připouští Radim Petr. Klub si navíc podle něho nemůže dovolit větší investice do zavlažování nebo budování vodních zdrojů.
1: Nedostávám žádný dotace, žádný peníze, protože peníze jsou za mládež, takže z vlastních příspěvků takové věci to prostě nejsme schopni si zařídit i zavlažování. Snažíme se teď najít nějaké řešení s vedením obce, sehnat finance.
2: Jak ale podotýká nezávislý starosta obce Josef Bašta, obec nemá na zalévání hřiště dostatek vody. Ta už před měsícem zakázala používání pitné vody na kropení zahrad.
3: Cesta by byla, že bychom museli ve studně, co máme v Kondrači, prostě tam dojet, natáhnout, ale zase proč zalívat hřiště, když není pitná voda, je to takový divný. Nedá se nic dělat, v potocích taky, v rybnicích nikde nic není, takže je to smutný, ale není možno.
2: Se zničeným trávníkem bojují také fotbalisti v Kolodějích nad Lužnicí na Českobudějovicku. Jak říká předseda klubu Jan Kubíček, kvůli nedostatku vody uschla většina hrací plochy, přestože se hřiště pravidelně zalévalo.
4: My máme ještě o to větší problémy, protože hřiště je na pískovém podloží, takže veškerá voda, která na něj nateče, se během půl dne vsákne do toho písku, kde je opravdu asi 2 metry vrstva, takže se nám neudrží na povrchu.
2: Kluby mohou žádat Českou fotbalovou asociaci o dotaci na infrastrukturu, včetně zavlažování. Na tu ale bez mládeže nedosáhnou. Asociace proto podle mluvčího Milana Štěrby zkusí najít způsob, jak je podpořit.
5: Dlouhodobé sucho představuje zejména pro menší fotbalové kluby významný problém. Jejich podporu fotbalová asociace považuje za relevantní téma pro budoucí nastavení programu.
2: To by potěšilo i předsedu klubu v Kolodějích Jana Kubíčka.
4: Myslím si, že pokud by byla pomoc ze strany fačru, města, kraje, každý klub by to uvítal. Možná nějakou dotací na rezervoáry vody.
2: Podle zástupců klubů by situaci pomohlo alespoň částečně vyřešit vytrvalý déšť. Ten ale meteorologové v nejbližších dnech na území Česka neočekávají. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, přichází informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno s vysokou oblačností a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 14 stupni Celsia. Přes den očekáváme ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne pak od západu bude pozvolna přibývat oblačnosti studené fronty a později pak přijdou přehánky. V noci přecházející v déšť. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje pak čerstvý rychlostí 5 až 9 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů, což je až 55 km v hodině, a k večeru pak se vítr bude měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás za oknem. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS-ka také. Z Trhových Svinů, kde je oblačné ráno, 17 stupňů. Pěkný den přeje všem i do studia, přeje a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A ještě tu mám zprávu z Borovan, což je nedaleko Trhových Svinů. Tam je 18 stupňů a mírně pofukuje, píše a příjemný den přeje Růža. Růžo, děkujeme. I dobro vám přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Ano, to byla Lenka Filipová, která rozpívala píseň Norský dřevo 6 minut po 6:45. Až budete Český rozhlas České Budějovice poslouchat dneska po 13. hodině, tak opět otevřeme, protože je pátek, poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a také doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které tímto zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude rozebírat.
1: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
2: Hezký den, je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
1: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
2: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
1: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
2: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
1: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
1: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Jsou tu zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jestli bude druhý cizí jazyk v základní škole pro žáky povinný nebo volitelný, rozhodne škola ve svém vzdělávacím programu. Nabízet ho ale bude muset nejpozději od sedmého ročníku. Vyplývá to z dopisu, který poslal ředitelům základních škol ministr školství Robert Plaga za ANO a který má ČTK k dispozici. Školy budou moct dál vyučovat angličtinu od první třídy, nebude to ale povinné. Nejpozději musí školy vyučovat angličtinu od třetí třídy. Částečné zatmění měsíce je možné pozorovat nad Českou republikou. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu. Nejlepší místo pro jeho sledování je na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Tragická nehoda včera na několik hodin uzavřela u Dasného na Českobudějovicku hlavní tah 1/20, který vede z Českých Budějovic do Plzně. Čelně se tam srazila dvě vozidla, informovala novináře mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Dva lidi utrpěli zranění, jeden z řidičů zemřel po převozu do nemocnice. Město lidem lidé městu multižánrový festival se dnes a zítra uskuteční v centru Českých Budějovic. Ulice zaplní vůně gastronomie, barevné deštníky, živá tráva, akrobati, hudebníci, malíři i sportovci. Dva dny zábavy ruší tradiční sobotní trh a uzavírají komunikace v centru města. Uzavírky potrvají ode dneška do nedělního poledne. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň včera odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníku Politico a Wall Street Journal měl Radcliffe Rusko varovat, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Dnes bude polojasno, odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost, studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které můžou být i silné. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách naměří 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Při bouřkách se můžou objevit přívalové srážky, ojediněle i kroupy. Bio je na nejvyšším stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českobudějovicku stále platí uzavírka silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím. Důvodem je rozsáhlá oprava komunikace. S uzavírkou musí řidiči počítat až do konce roku. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl sedmé, k tomu 3 a čtvrt minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Na samotě požár u Hrbova na Lhenicku se po generace tradoval příběh o urozeném původu jedné zdejší rodiny. Když ale historik sáhne do matrik, začne se před ním skládat trochu jiný obraz. A přitom se v něm skutečně objeví i rytířský rod. Jak to všechno souviselo? Tak to uslyšíte v dnešního České vlastivědě, kterou připravili archivář Tomáš Unčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Ale až za chvilku. Teď bude zpívat Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Domnělý šlechtický původ rodu Bohdaneckých usvědčili matriky, ale více o tom v jeho české vlastivědě. Východně od Hrbova na Lhenicku se nachází samota číslo popisné 26, které se říká Požár. Od poloviny 18. století tu žila rodina Bohdaneckých, jejichž příslušníci o sobě tvrdili, že jim v žilách koluje krev šlechtického rodu Bohdaneckých z Hodkova. Hrdě to o sobě prohlašoval Václav Bohdanecký, narozený v roce 1853, ale prý už i jeho otec a děd. Nahlédneme-li však do matrik, můžeme sledovat jejich předky po mužské linii až na počátek 18. století. A zde žádnou spojitost s tímto šlechtickým rodem nevidíme. Všichni byli buď poddaní, buď to revírníci ve službách Schwarzenbergů, nebo rolníci. Přesto mohl Václav Bohdanecký o sobě skutečně prohlášovat, že má modrou krev. Narodil se v Netolicích jako nemanželské dítě Aně, dceři Jana, rytíře Golfingera ze Steinsbergu. O 6 let později se za jeho otce přihlásil právě František Bohdanecký ze samoty Požár, který zároveň pojal Anu za svoji ženu. František byl vysloužilý voják a rolník a jestliže měl manželku z rytířského rodu, no tak možná nebylo od věci přesvědčovat okolí, že mu v žilách také koluje modrá krev. Ostatně hrálo by to do karet i Aně, která mohla tvrdit, že si nevzala pouhého rolníka.

0: počasí.
1: Čtvrt minuty před 7:15 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak aktuálně vypadá situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech většinou oblačnou oblohu s vysokou oblačností a teploty mezi 14 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačno, 20 stupňované slabý jihovýchodní vítr, 3 metry za sekundu, tlaky 1013 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Chunáňov hlásí 18,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti studené fronty a k večeru dorazí přehánky, pozdě večer pak přecházející v déšť. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, přívalovými srážkami a ojedněly i kroupami. Dnešní maximální teploty 30 až 33 stupňů, na horách 28 až 31 a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje bude vát vítr čerstvý 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 55 km za hodinu a na Šumavě naopak vítr jenom slabý. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž.
1: Tak sice dnes bude foukat, ale bude také teplo. Budou ty stupně stačit na teplotní rekordy?
2: No, bude to asi docela těsné, protože ta maximální hodnota dnes v Českých Budějovicích je z roku 1992 33,2 stupně. Minimální ta nehrozí, ta je 3,6 stupně z roku 1922. Průměrná hodnota pro dnešní den 17,1 stupně, takže dnes budou ty teploty nadprůměrné. Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 13 minut a zapadne pak 8 minut před 8 hodinou večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zataženo až oblačno s deštěm, místy i bouřkami, a to i silnými. Srážky pak budou k ránu většinou ustávat. Noční minima 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. No a zítra zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, ale dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno, ale večer bude oblačnosti opět přibývat. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Lemur na zdi přijel do Tábora. Tak si říkají dvě umělky, některé štětci a také válečky rozzářily vchod na prvním stupni táborské základní školy. Podrobnosti z Tábora přidáme za chvíli, teď zaspívá Olga Lounová.

0: oblečení i boty od barvy a v ruce štětec, respektive štětce. Alžběta Moravcová a také Markéta Metelka-Knorová přijeli na 2 týdny do Tábora, kde za proměnlivého počasí vytvářeli malbu na asfaltu. S pomocí oranžové, zelené a šedé barvy vytvořili dílo na pomezí grafiky a hřiště pro děti ze základní školy Zborovská v Táboře. No a ty díky tomu budou mít veselější start do nového školního roku.
1: Teď míchám oranžovou barvu, kterou budeme používat na malování cest a nápisů v murále.
2: U vchodu do základní školy Zborovská v Táboře dokončují umělkyně z autorské dvojice Lemur na zdi murál. Je to obrovská malba na asfaltu, po kterém od 1. září budou každý den chodit žáci, jejich rodiče i učitelé. Malířky Alžběta Moravcová a Markéta Metelka-Knorová se inspirovaly Táborem samotným a použili barvy, které navazují na fasádu školy, dodává Moravcová.
1: Původně jsme vycházeli z konceptu, myslím, táborského podzemí, že jsme si vyhledali, udělali jsme si rešerši a vlastně některé ty tvary, které teďka vypadají jako abstraktní, tak vycházejí z tady těchto tvarů toho podzemí.
2: Umělecké dílo Cesty, trasy, stezky tvořily autorky 2 týdny. Přípravy jim ale zabraly celý měsíc. Museli vytvořit návrh, pracovat se zpětnou vazbou a vlastnoručně vytvořit šablony, podle kterých před školou malovali. Jak ale podotkla Markéta Metelka-Knorová, při tvorbě se také museli orientovat podle počasí.
3: My jsme sledovali počasí, takže když jsme věděli, že ta předpověď je nevlídná, tak jsme prostě museli tu práci přerušit a čekat, dokud ty podmínky nebudou takové, že budeme vědět, že ta barva má prostor vytvrdnout, než začne pršet.
2: Návrh na mural před školou ve Zborovské ulici vymysleli sami malířky a upravili ho podle požadavků města Tábor.
3: Požadavky byly takové, že by to mělo být nějakým způsobem interaktivní, ale nemělo by to být přímo hřiště. Zároveň, že by to mělo být sladěné s fasádou školy a vlastně s tím, kde se to nachází, takže je to vlastně taková interaktivní grafika.
2: Malbu od autorské dvojice Lemur na zdi si objednalo město Tábor a výběrové řízení měla na starosti kancelář architekta města. Murál je součástí celkové proměny prostoru před základní školou. Spolu s ním tam vznikne nový chodník, místo pro krátkodobé stání vozidel, ale také stojany na kola a lavičky, podotkla architektka Kateřina Čechová.
4: Výtvarnice Alžběta Moravcová, Markéta Metelka si museli poradit s řadou

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů dál roste. Nově je 1 milion 200 tisíc korun. Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Nové zázemí pro dvě dětské skupiny mají Trhové sviny na Českobudějovicku. Město ho slavnostně otevřelo. Dnes bude polojasno až oblačno, objeví se bouřky, místy s kroupami. Teploměry ukážou 29 až 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Středočeští kriminalisti doteď vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajzové ještě růst.
3: Těch poškozených subjektů

0: jedeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné. A ty úkony jsou teda zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje modelování scénářů do budoucna, bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takhle to do budoucna bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
2: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
1: Nové zázemí pro dvě dětské skupiny s kapacitou skoro 50 dětí mají Trhové sviny na Českobudějovicku. Město ho včera slavnostně otevřelo ve zrekonstruovaných prostorách bývalé restaurace Čáhovina. Rekonstrukce stála 62 milionů korun. Finančně ji podpořil Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
3: Kapacitu máme z 80% zaplněnou,
4: říká ředitelka dětských skupin Kateřina Matějková.
3: Máme tady nejvíc dětí ve věku od 2 let, ty nejmenší dětičky okolo toho roka.
4: V budově je kromě dvou prostorných tříd taky tělocvična a místnost pro logopeda. Projekt počítal i s úsporami energií, doplňuje projektant Matěj Machač.
5: Samozřejmostí bylo zateplení a fotovoltaika. Také jsme přidali rekuperaci, což je aktivní výměna vzduchu, která ještě zajišťuje zpětné získávání tepla.
4: Novou dětskou skupinu otevřou na jihu Čech 1. září taky Stráškovice, Kaplice nebo Chlum u Třeboně. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Strážníci a policisti v Českých Budějovicích tento týden kontrolovali jezdce na elektrických koloběžkách a elektrokolech. Zaměřili se na technické parametry jejich strojů. Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové policisti ověřovali u elektrokoloběžek, zda ještě spadají do kategorie jízdních kol, nebo už se jedná o motorové vozidlo. Od toho se totiž podle ní odvíjí povinnosti uživatele, jako je mít řidičské oprávnění nebo pojištění odpovědnosti.
6: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Dnes bude polojasno, odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti studené fronty a později dorazí přehánky místy bouřky, které můžou být i silné. Vzhledem k očekávaným vyšším koncentracím saharského prachu v ovzduší může být dopoledne oblačnosti víc a maximální teplota může pak být nižší. Očekáváme 29 až 32 stupňů, na horách naměří 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr. Na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní. V bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Při bouřkách se můžou objevit přívalové srážky, ojediněle i kroupy. A bio je na nejvyšším stupni zátěže.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dopravní nehodu dejte pozor na Táborsku, u Řípce, u Veselí nad Lužnicí a stále u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Plánujete už teď ráno, co budete dělat o nadcházejícím posledním prázdninovém víkendu? Máme pro vás tip. Už dnes odpoledne začnou v Kaplici městské slavnosti. A právě nejenom o programu nás bude informovat náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 3/4 minuty po 7:00 v pátek 28. srpna. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Klára Machálková dospívává svou píseň Žízeň lásky 9,5 minuty po 7 hodině a to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. Jeho autor Ivan Mls ho nazval Letní pouliční galerie.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Letos v létě jsem si opět do sytosti užil pouličních obrazových galerií. Řekl bych, že ještě víc než v letech minulých. Díky příznivému počasí jsem mohl zhlédnout umělecká i amatérská díla, která by v jiných ročních obdobích zůstala mému zraku skryta a jejich majitelé by si je nechávali cudně jen pro sebe. Takhle jsem na odhalených ramenou, předloktích, bicepsech, hrudnicích, zádech, stehnech, lýtkách či břichách kolem jdoucích mohl vidět úplně vše. Od exotických ornamentů či nesmyslných klikyháků, přes čínské znaky, krajinky, tváře, obludy, srdce, draky, květiny, až po roztomilá i pekelná zvířátka a zvířata. Něco z toho vyvedené s vkusem a značnou uměleckou erudicí, něco působící dojmem, že si majitel své obrázky pořídil tak říkajíc vlastnoručně ve volné chvilce před zrcadlem, v některých případech možná i bez zrcadla. Dívám se, hodnotím, ale nezávidím, jen přemýšlím, jaké to asi je, když nositel změní vkus či tělesné proporce a jeho obrázky ho omrzí. Docela by mě taky zajímalo, co by na současné trendy říkal můj dědeček, který měl svět naprosto přesně rozškatulkovaný. Chlap s tetováním byl pro něj buď bývalý kriminálník nebo v tom lepším případě námořník. Kam by dědeček zařadil tetované ženy a dívky, to netuším. Ty se v jeho době vyskytovaly výhradně v dobrodružných románech z primitivních a hodně exotických krajin. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu po čtvrt na osm. Dnes bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno s vysokou oblačností, odpoledne pak bude od západu pozvolna přibývat oblačnost studené fronty a k večeru očekáváme přehánky, později večer pak přecházející v déšť. Místy se vyskytnou také bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupně a na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje pak vítr čerstvý 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. No a na Šumavě bude vítr slabý do 4 metrů za sekundu. K večeru se pak vítr bude měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, a to je ta nejvyšší zátěž. Tak se dnes už od rána šetřete. Podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je oblačno 15 stupňů. Pěkný den všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno a 19 stupňů, píše a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Prachaticích je polojasné ráno, 17 stupňů, pěkný den přeje Helča. Helče, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 18 stupňů, jak píše pan Folta, i za tuto zprávu děkujeme. A ještě tu mám také SMSku z Berloha, kde je oblačno, slabý vítr a 14 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie. Marie, děkujeme a také přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své zatím naposledy vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví? To a mnoho dalšího jsme s Markétou Lukáškovou podrobně probrali přímo v našem vysílání, a to letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pátek 28. srpna. Po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dobrete si představit filmy Tři veteráni, Lotrando a Zubejda a třeba také Vrchní prchni anebo Vratné láhve bez těch písniček, které v těch filmech byly? No asi těžko. Autorem nejenom scénářů, ale právě také těch filmových písňových textů není nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. A právě Zdeněk Svěrák dnes za textařství převezme cenu na festivalu Soundtrack. Stane se tak v Poděbradech, ale podrobnosti přidáme za chvilku. Teď je tady Tomáš Klus.

0: zasažen.
1: Tři bratři a G. Duchové a třeba také Lotrando a Zubejda. A to jsou jenom některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejenom scénář, ale také texty písní. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes večer scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack. Stane se tak v Poděbradech.
2: A G. Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověly skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
3: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
2: Načež se rozezní celá skladba Není nutno, píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
3: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
4: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sníh.
2: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Jsou tady zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy například Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Důvodem je podle Svazu měst a obcí složitá administrativa. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent. Soud v německém Braunschweigu se dnes začne zabývat víc než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla. Dvoudenní festival na téma kriminální případy dnes začíná v areálu bývalé plicní léčebny Hrudkov ve Vyšším Brodě. Nabídne setkání s lidmi, kteří stáli tváří v tvář skutečnému zločinu, a setkání se známými osobnostmi české investigativní žurnalistiky, kriminalistiky a forenzních oborů. Festival je zaměřen na skutečné případy a práci lidí, kteří se jejich vyšetřováním zabývali. Začátek je dnes v 17 hodin. V Milevsku pokračuje bartolomějské posvícení. Od 6:30 večer nabídne rokové koncerty v parku Bažantnice. Vystoupí skupina Elizabeth, Petr Kotwald, Phantom nebo Alkehol. Hokejisti českobudějovického Motoru vyzvali na úvod Lenner Cupu švýcarský Cuk. O osudu utkání rozhodly závěrečné minuty první třetiny, ve kterých se Cuk ujal dvoubrankového vedení a porazil Motor 3-0. Dnes bude polojasno, odpoledne začne přibývat oblačnosti, studené fronty a později dorazí přeháňky, místy i silné bouřky, naměříme 30 až 33 stupňů, na horách do 31. Foukat bude mírný vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Můžou se objevit přívalové srážky i kroupy a bio je na nejvyšším stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezením a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. Hudební vystoupení, také prohlídky pivovaru a také cmun do braní. A nejenom to nabídne program letošních městských slavností v Kaplici, který začíná už dnes. Další podrobnosti nabídneme v rámci rozhovoru s naším ranním hostem za chvilku, ale teď ještě necháme zaspívat Ilonu Čákovou, píseň Když zbývá pár slov.

0: Už dnes odpoledne začnou v kaplici městské slavnosti. Letošní ročník se navíc ponese v duchu oslav 70 let kaplické základní umělecké školy. Ten program je pro zájemce připravený až do zítřka, ale další informace nám teď ve vysílání přiblíží vedoucí kulturního a informačního centra města Kaplice Alexandra Kubíčková, která je s námi ve spojení. Paní Kubíčková, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak čím dnes zahájíte ten první den městských slavností v Kaplici?
1: Páteční odpoledne bude od 15 hodin patřit především dětem. Domov dětí a mládeže Kaplice ve spolupráci s naším kulturním a informačním centrem a moderátorem Matyášem Palkovičem pro ně připravil stezku se zábavnými úkoly a odměnami. Budou si také moci prohlédnout živé papoušky a modely letadel. Od 17 hodin pak děti pobaví veseluška a její kamarádi a večer už bude patřit nám dospělým a diskotéce v pivním stanu s DJem Cíbou.
0: No a zítra pokračujete, tak jaký program jste pro návštěvníky Kaplice připravili na zítra? V kolik začínáte?
1: Začínáme v 10 hodin veselým průvodem městem, který se uskuteční společně se základní uměleckou školou Kaplice. Půjdou v něm bubeníci, zpěváci i výtvarníci se svými díly. Cestou nás čekají také fanfáry z balkónu ZUŠ a na náměstí uslyšíme harmonikáře. Poté bude pokračovat hlavní program v parku. Vystoupí kapely ze základní umělecké školy, leťáci, Ben Varhana, orchestroviče Bauera, který je mimochodem autorem znělky našeho města. Dále potom Vesna, opět a Radeček a Nirvana Tribute. Souběžně od 15 hodin se v pivním stanu představí správná pětka, Krum Boys, Glow, Tabasco a Red Hot Chili Peppers Budweis.
0: Tak kapel budete mít v Kaplici opravdu hodně. Vybere se každý, to je z každého žánru, od leťáků až po Nirvánu. No, kromě hudebních vystoupení, ale jsou připravené také další akce, tak mohla byste také nějaké přiblížit?
1: Určitě. Na kaplických slavnostech samozřejmě nesmí chybět kaplická cmunda, neboli cmundobraní, které si pro návštěvníky každoročně připravuje střední odborná škola a učiliště. A ke cmundě neodmyslitelně patří výborné kaplické pivo Habakuk. Bude se čepovat v hlavních stanech. Na stánku Kids se můžete přihlásit na sobotní prohlídky pivovaru spojené s ochutnávkou piva. A připravené jsou ale i další aktivity, například paměťové techniky Heleny Žahourové pro všechny věkové skupiny, DDM pro děti, mas pomalší pro nejmenší a odpoledne se skauty. Po oba dva dny budou na parkovišti pouťové atrakce.
0: No už jsme také zmínili, že letošní ročník v Kaplici, těch slavností kaplických, je také spjatý se základní uměleckou školou. U vás v Kaplici už 70 let. Jak se to tady projeví v programu?
1: Toto výročí se vlastně prolíná celým dvoudenním programem. ZUŠ se výrazně zapojí už do sobotního průvodu a samozřejmě se představí i na pódiu se svými žáky. A v duchu hudby a výtvarného umění jsou připravená také všechna stanoviště a aktivity pro děti.
0: Tak to nezbývá, než se těší do Kaplice. V Kaplici dny začínají městské slavnosti. Podrobnosti pro nás měla Alexandra Kubíčková, vedoucí kulturního informačního centra města Kaplice. Tak máte muziku, máte jídlo. Máte všechno připraveno, tak ať se to všechno
1: máme
0: povede.
1: Máme i počasí.
0: Počasí objednané. Tak ať se to pěkně povede, ať prožijete pocit sváteční tam u vás.
1: Děkuji. Mějte se moc krásný den všem posluchačům.
0: I vám a naschledanou v Kaplici.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě 15 minut. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme aktuálně skoro zataženo nebo oblačno s oblačností vysokého patra a teploty mezi 15 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro zatažená obloha 20 stupňů Celsia, vane slabý jihovýchodní vítr 3 metry za sekundu, tlaky 1012 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáň hlásí 19 stupňů a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na těch našich tocích jihočeských?
2: Na Vltavě na Soumarském mostě 40 cm je zakázáno splouvání, vyšší brod 63 cm, tam je to dostatečný vodní stav. Lužnice je nesízná na Pilaři 103 cm, v Bechyni 72 cm a nesízná je i Otava v Katovicích, kde je 36 cm. Teplota vody včera na Lipně 20,5 stupně.
1: A jak bude přes den?
2: Ráno a dopoledne bude polojasná až oblačno s oblačností vysokého patra. Odpoledne pak od západu bude pozvolna přibývat oblačnosti studené fronty a k večeru dorazí přehánky. Pozdě večer přecházející v déšť. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Dnešní maximální teploty před frontou ještě 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 28 až 31 a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje vítr čerstvý 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 55 km za hodinu a na Šumavě naopak vítr slabý do 4 metrů za sekundu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zataženo až oblačno s deštěm, místy i bouřkami, a to i silnými. Srážky budou kránu většinou ustávat. Noční minima 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a zítra přes den pak zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, ale již dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno a večer oblačnosti opět přibyde. Zítřejší maxima 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A pane Gregore, když se podíváte na pátek, co tam vidíte?
2: Na pátek příští týden ještě nevidím, ale v neděli vidím zpočátku oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm, ale již ráno budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude polojasno až oblačno. Nedělní minima 17 až 13 stupňů, maxima 23 až 27, bude vát slabý, během nepřehodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak děkuji za opravu, samozřejmě myslel jsem neděli. Po sobotě přichází neděle. Dobře, už víme, jak bude počasí, tady až Gregor nám to řekl a my se ještě uslyšíme, tak tady pro tuto chvíli díky a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Jak se brání rostliny proti škůdcům, tak to je přesně otázka, na kterou nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Za chvilku to všechno řekne Martin Písařík, ale ještě předtím bude zpívat Petr Nač.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policisti varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu. Ode dneška bude v provozu přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Kvůli modernizaci železniční české sítě ubývá signalistů. Během dne bude přibývat oblačnost, později dorazí přeháňky, místy bouřky, teploty 30 až 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Policisti chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz, lidi se budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí podle mluvčí policie Violety Siřišťové počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek. V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973. To je o 173 míň než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, totiž nahrazují počítače. Signalisti brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Mencel ze správy železnic.
2: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá, každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevře přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů trvaly 2 roky. Spojnice řidičům

0: krátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
1: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky dvě úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců na Českobudějovicku. Navíc odvede část transitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Nová databáze pomůže rodičům handicapovaných dětí s výběrem školy bez bariér. Seznam přístupových škol pro děti s handicapem dosud chyběl. Databázy můžou na stránkách projektu Výtahy do škol doplnit i sami školy nebo rodiče. Sport. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 a v tabulce skončily na druhém místě. Klíčem k vítězství byl obrat v samotné koncovce prvního setu, ve které prohrávali už o 9 bodů a ve které odvraceli 4 setboly. I tak ale set vyhráli 28-26. Pokračuje blokařka Magdalena Jehlářová.
2: Začátek nám úplně nevyšel podle našich představ. Oni v prvním setu hráli výborně, hlavně v poli a na útoku taky, ale v poli neskutečně čapali. To bylo hodně náročné to potom dohnat, ale naštěstí potom jsme zatlačili na servisu. Měli jsme už taky lepší obranu v poli a lepší útok, takže jsem ráda, že už ten první set se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce, když jsme chvíli prohrávali o 6 nebo o 7 bodů.
0: V osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí v 19 hodin v Brně. Počasí. Během dne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které můžou být i silné, naměříme 30 až 33 stupňů, na horách 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Při bouřkách se můžou objevit přívalové srážky, ojediněle i kroupy a bio je na nejvyšším stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Osm hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 28. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Tělocvičnu, logopedickou třídu a hodně prostoru pro hry a také pro odpočinek. To všechno nabízí nové zázemí pro dvě dětské skupiny v Trhových Svinech, které začnou fungovat od 1. září. S námi se tam ale můžete vypravit už za chvilku do Trhových Svinů. Ale ještě předtím bude zpívat Michal Hrůza.

0: Nové zázemí pro dvě dětské skupiny pro skoro 50 dětí mají trhové sviny. Vzniklo na Čáhovině, respektive tedy v budově bývalé restaurace Čáhovina, kterou město za téměř 62 milionů zrekonstruovalo. Nové prostory si při včerejším slavnostním otevření prohlédly desítky lidí a mezi nimi byla také naše reportérka.
1: Vidíte, že je tady pro dětičky připraveno spousta hraček.
2: Do jedné z tříd, kam budou chodit děti ve věku od půl roku do 6 let, jsem se přišla podívat s ředitelkou dětských skupin Kateřinou Matějkovou.
1: Vidíte tady spoustu volného prostoru pro pohyb dětí.
2: Tady, když nebudou mít náladu, tak se můžou i schovat do takového dřevěného domečku. Já se musím hodně sklonit, pokud se tam chci dostat.
1: V domečku si můžou udělat perníkovou chaloupku, obchůdek, dílničku.
2: Podle toho, jak vás poslouchám, tak mám dojem, že využití každého místa je do nejmenšího detailu promyšlené.
1: Je tomu tak. Díky tomu, že už jsme dětské skupiny vedli, všechny naše nabité zkušenosti jsme vložili sem do tohoto díla.
2: S Kateřinou Matějkovou už stoupám do prvního patra. Vstupujeme do další krásné třídy. Co mě zaujalo, je velké kruhové okno. A pod tím je malé pódium.
1: Ano, na divadelní představení, na různé hry. Budou tady děti vystupovat na různých besídkách.
2: Dětské skupiny jsou už obě dvě téměř obsazené.
1: Kapacitu máme z 80% zaplněnou. Máme tady nejvíc dětí ve věku od 2 let. Ty nejmenší dětičky okolo toho roka dochází opravdu na tu hodinku, aby si maminky mohly něco zařídit, zajít si k doktorovi a tak dále. Některé děti přišly z předchozí dětské skupiny, šly přímo za námi. Někteří rodiče nás oslovili, když projekt viděli.
2: Velkou výhodou tohoto zázemí je i logopedická třída.
1: Myslím si, že to rodiče velmi ocení, protože v dnešní době sehnat logopeda není jen tak.
2: Tělocvičně už je pěkně živo, protože tady řádí několik dětí.
3: Vyzkoušíš kruhy?
4: Tak se zhoupni pořádně.
2: 4letý Toník se přišel s tatínkem Romanem Dohnalem podívat, jak vypadá zázemí dětské skupiny, kterou bude od září navštěvovat. No. Toníku, jak se ti tady líbí?
5: Líbilo se mi to moc.
2: Proč jste nezvolil klasickou školku?
4: Nám kluka do školky nevzali, takže jsme použili možnosti dětské skupiny, a i když teď už ta možnost do té školky byla jít, tak stejně jsme zvolili tuto variantu. Myslím si, že ty nový prostory, které tam dovolí s těma dětma dělat daleko víc věcí.
2: Budova pro dětské skupiny je nejenom krásná, ale také nízkoenergetická, doplňuje projektant Matěj Machač.
6: Samozřejmostí bylo kvalitní zateplení obálky budovy a fotovoltaika. Také jsme přidali rekuperaci, což je aktivní výměna vzduchu, která ještě zajišťuje zpětné získávání tepla z toho interiéru, které bychom normálně vyvětrali okny ven. No a když se tady podíváme z okna, tak vidíme zelenou střechu, takže jim to zpříjemní výhled a zároveň to taky v létě zlepší klima.
2: 1. září otevřou dětskou skupinu také ve Stráškovicích na Českobudějovicku, v Kaplici na Českokrumlovsku a v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě minuta a 3/4. Máme pro vás informace o počasí. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost, studené fronty a k večeru pak očekáváme přehánky. Pozdě večer pak přecházející v déšť. Místy se vyskytnou také bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 28 až 31 stupňů Celsia a vád by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje pak vítr čerstvý rychlostí 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. A na Šumavě bude vítr slabý do 4 metrů za sekundu. K večeru se ale bude vítr měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Ještě se naposledy podíváme na SMSky. Přišla také zpráva z Větřiní, kde je 18 stupňů a jasno, píší a zdraví Zuzka a Honza. Tak děkujeme do Větřiní a ještě tu mám také SMSku z Týna nad Vltavou, kde je oblačno, slabě fouká, je 19 stupňů. Pěkný víkend všem přeje Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme a přejeme také hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6,5 minuty po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Českých Budějovicích dnes začíná dvoudenní festival Město lidé, lidé městu. Od 13 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Bude vyhlášené kočovné a pouliční divadlo Studna a divadlo u Ententýka bude v České ulici. Vystoupení žáků Českobudějovického tanečního studia MOVE 21 začne v 15:30 na náměstí a v 16 hodin tam též bude divoké představení plné absurdního humoru a popkultury Titch on the Beach. Muzeum na Kvildě dnes připravilo mimořádnou tvořivou dílnu s názvem Barvy Šumavy. Akce, která začne v 17 hodin, propojí klasickou výtvarnou techniku a také prvky art terapie. Pomáhá odbourat stres a rozvíjet vnitřní kreativitu. Areál bývalé plicní léčebny na Hrudkově, kousek od Vyššího Brodu, bude dnes patřit dvoudennímu festivalu na téma kriminální případy. Jako hosté tam vystoupí například bývalý šéf budějovické mordparty Václav Hísek a soudní lékař Zdeněk Šenkýř a také kriminalisté Jana Špulková a Václav Doskočil. Jazzová formace Martina Boys ta bude vystupovat od 17 hodin ve Štěpánčině parku v Prachaticích. Kapela Bonsai číslo 3, která je stálicí jeho české folkové scény, zahraje ve 20 hodin v renesanční zahradě na Kratochvíli. Nejstaršího česká dechovka Babouci, ta dnes bude v 17 hodin hrát v hospicovém parku v Prachaticích. Bartolomějské posvícení v Milevsku od 18 hodin a 30 minut nabídne rokové koncerty v parku Bažantnice. Vystoupí tam Elizabeth, ale také Petr Kotwald, Phantom a také formace Alkohol. Ve Vimperském parku ve 20 hodin začne koncert moravské kapely Absolute Defers a také smyčcové sekce Dvořákovy filharmonie. V Českobudějovické Žižkárně od 17 hodin můžete vidět ten narrativní prostor o české společnosti, který se jmenuje Kolem jdoucí. Ten je součástí festivalu Jižní svéráz. A ještě jedna informace, pár volných posledních vstupenek ještě zbývá na prodanou nevěstu do Holašovic. To představení začne dnes v 17 hodin a 30 minut.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO bude v Rakousku jednat se svým protějškem Gerhardem Kärnerem. Hlavním tématem rozhovoru má být česko-rakouská policejní spolupráce. Ministři se zároveň setkají u příležitosti letošního 20. výročí vzniku Centra policejní spolupráce Mikulov-Drázdenhofen. To slouží k předání informací mezi policisty obou států. Školy ve svém vzdělávacím programu sami rozhodnou, jestli bude druhý cizí jazyk v základní škole pro žáky povinný nebo volitelný. Nabízet ho ale bude škola muset nejpozději od 7. ročníku. Vyplývá to z dopisu, který poslal ředitelům základních škol ministr školství Robert Plaga za ANO a který má ČTK k dispozici. Školy budou moct nadále vyučovat angličtinu od první třídy, nebude to ale povinné, jak původně předpokládal nový rámcový vzdělávací program. Nejpozději musí školy vyučovat angličtinu od třetí třídy. Táborští kriminalisti vyšetřují přepadení benzínové pumpy na Táborsku. Došlo k němu v úterý večer, informovala mluvčí Lenka Krauzová. Maskovaný muž se střelnou zbraní vyžadoval po obsluze peníze z pokladny, zadržela ho hlídka táborské policie. Zjistili, že zbraň je věrohodnou plastovou atrapou. Kriminalisti na případu dál pracují. Město lidem, lidé městu, multižánrový festival se dnes a zítra uskuteční v centru Českých Budějovic. Ulice zaplní vůně gastronomie, barevné deštníky, živá tráva, akrobati, hudebníci, malíři i sportovci. Dva dny zábavy ruší tradiční sobotní trh a uzavírají komunikace v centru města. Uzavírky potrvají ode dneška do nedělního poledne. Američtí ochránci lidských práv dnes chystají výroční pochod na Washington, tentokrát za ochranu volebních práv. Organizátoři tak reagují na nedávná soudní rozhodnutí, která podle nich ve Spojených státech oslabila klíčové záruky proti rasové diskriminaci při volbách. Bude polojasno až oblačno s vysokou oblačností, odpoledne od západu pozvolna s přibýváním oblačnosti studené fronty a k večeru dorazí přehánky nebo déšť. Místy se vyskytnou bouřky, které budou i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách naměří 28 až 31. Vád bude mírný, jeho východní vítr na východě kraje čerstvý a na Šumavě slabý. K večeru se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biohlásí stupeň číslo 3.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezením a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Lejsek, chřástal, anebo i vlaštovka, možná právě tato zvířata spatříte a odchytíte dnes večer s ornitology v Ptačím parku z Budovská Blata. Podrobnosti o nočním pozorování ptáků nabídneme za chvilku v rozhovoru, ale teď bude zpívat Karel Černoch.

0: Noční život ptáků a dalších živočichů můžete pozorovat dnes v ptačím parku z Budovská Blata u Mydlovar. Návštěvníci uvidí odchyt tažných ptáků pod vedením České společnosti ornitologické. O dnešním nočním dobrodružství si teď ale popovídám s Krištofem Chmelem, správcem ptačího parku z Budovská Blata. Pane Chmeli, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak součástí té akce má být odchyt a kroužkování tažných ptáků. Jaké druhy ptáků jsou na Blatech k vidění?
1: Na Blatech v současné době můžeme pozorovat řadu dravců, kromě poštolek, tkání, motáků, se tam v současné době potuluje také orlovec říční, k vidění jsou pravidelně volavky popelavé nebo čápy černí. A u tůní můžeme narazit například na bekasiny otavní.
0: Takže dnes toto ptactvo dnes návštěvníci uvidí?
1: Bohužel mám informaci z hydrometeorologického ústavu, že bychom měli akci zrušit, protože hlavní fronta má přijít právě přesně v čase, kdy zahajujeme tu noční akci a v Budovský Blato jsou rozlehlé louky a hrozí blesky a silný vítr, takže je to nesmysl vlastně pořádat takovouhle hromadnou akci, takže bohužel spíše než nalákání tady musím vás od akce odradit, aby nedošlo k úhoně. Nicméně se vlastně na Budovských Blatech tato akce koná každý rok, takže můžeme udělat promo na příští rok, anebo máme i další akce, které se zde pořádají.
0: No, tak tedy ta dnešní akce tedy je zrušená, dobře to chápu, díky počasí. Tak tedy bude nějaký náhradní termín pozorování a jaké další akce připravujete na Budovských Blatech, případně tedy pozvěte nás?
1: Na Budovských Blatech bude nejbližší akce 3.10. Jedná se o festival ptactva, je to taky akce zaměřená na tah ptáků. Ta struktura těch pozorovaných druhů i vlastně odchycených, protože v rámci té akce bude probíhat i kroužkování ptáků, tak ta struktura těch druhů bude trošku jiná. Přece jenom některý ptáci už budou dávno na cestě na zimoviště někde v jižní Evropě nebo už v Africe, ale budou zase další jiné druhy, které my můžeme pozorovat. To jsou třeba červenky, drozdi, často chytneme i králíčky, což jsou naši nejmenší ptáci nebo střízlíci.
0: No, pane Chmeli, představte nám ještě lokalitu z Budovská Blata.
1: Budovská Blata jsou rozlehlé louky v nivě Bezdrevského potoka. Je to vlastně unikátní území v tom, že ty louky jsou opravdu veliké a dřív byly zaplavované. Nicméně došlo zde k odvodnění, narovnání Bezdrevského potoka, potom i vybudování meliorací, takže vlastně se z těch luk ztratila voda a ztratili se i ty mokřadní ptáci. A my tam zakládáme ptačí park od roku 2023 a snažíme se získat pozemky a na těch pozemcích to upravovat tak, aby jsme tam vlastně ty ptáky mohli znova nalákat. A ty Budovský Blata vrátit do původní podoby, tak jak je znali naši předci.
0: Tak to říká Krištof Chmel, správce ptačího parku z Budovská Blata. Díky za to a přeji hezký den a budeme se těšit teda na někdy příští akci u vás na Blatech z Budovských.
1: Ano, 3.10. a moc děkuji.
0: Tak nashledanou.
1: Nashledanou.

0: počasí.
1: Minutu před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme polojasno až oblačno s vysokou oblačností a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích polojasná obloha 21 stupňů, vane mírný jihovýchodní vítr 4 metry za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 21,5 stupně a oblačnou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno s vysokou oblačností. Odpoledne pak bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti studené fronty a k večeru dorazí přehánky, pozdě večer přecházející v déšť. Místy se také vyskytnou i bouřky, které lokálně mohou být i silné, se silnými nárazy větru i kolem 70 km za hodinu, ojediněle i kroupami nebo přívalovými srážkami. Dnešní maximální teploty 30 až 33 stupňů, na horách 28 až 31 a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje vítr čerstvý 5 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 55 km za hodinu, na Šumavě naopak slabý do 4 metrů za sekundu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní a na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zatažená až oblačno s deštěm, místy i bouřkami, a to i silnými. Srážky budou k ránu většinou ustávat. Noční minima 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. No a zítra přes den pak zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami. Dopoledne pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude večer oblačnosti opět přibyde. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A v neděli bude pršet?
2: Nějakého deště se na řadě míst dočkáme. Zpočátku bude oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm, ale již ráno srážky ustanou a postupně bude ubývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude polojasno až oblačno. Nedělní minima 17 až 13 stupňů, maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A jaký očekáváte pak poslední den v měsíci srpnu, tedy ohledně počasí?
2: Pondělí bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně bude srážek ubývat a částečně ubyde i oblačnosti. Pondělní minima 16 až 12 stupňů, maxima 22 až 26 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Tadeáše Gregora. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Karel Zich rozpíval píseň Kola Pop Music se točí dál a bude tomu tak i dál, protože se mnou ve studiu sedí Hanka Šoberová a ta to nezastaví.
1: Ano, hezké dopoledne. Dospíval nejen Karel Zich, ale taky Luboš Voráček. Škoda, že to naši posluchači neslyšeli. Myslím, že si mohl zapnout mikrofon Luboši občas a předvést tady nějaké muzikantské.
0: Co tam máme v tom českém dopolední?
1: Ano, tak jdeme k tomu podstatnému. My se podíváme třeba na nábytkové banky, kam můžete, přátelé, darovat zachovalý nábytek a kde si vybavení pro své děti vybírají třeba i lidé v nouzi. Taky vás pozveme na novou výstavu v kavárně Českého rozhlasu nebo na výtvarnou dílnu na Kveldě. Připomeneme 500 let od bitvy u Moháče, která změnila české dějiny, no a protože prázdniny pomalu končí, čeká nás i poslední díl letního čtení. To všechno a ještě mnohem víc dneska v jeho českém dopolední.
0: Ty jsi řekla, že prázdniny pomalu končí.
1: Pomalu.
0: Prázdniny rychle končí.
1: Ano, děti by nám o tom mohli něco povědět, no. Ale přece jenom, ještě mají víkend a pondělí na rozkoukání.
0: Určitě, takže... a taky rodiče by nám o tom mohli hodně říct.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, jeho české dopoledne bude s Hankou Šoberovou. Hanko, díky za
1: tu
0: pozvánku. Tak, no a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji klidný pátek, užijte ten dnešní den, jak jen to půjde. A ve 12 hodin se těším na slyšenou při písničkách pro radost.

0: Česká písničková klasika. Český rozhlas, České Budějovice.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
1: Norský král Harald po dlouhé nemoci zemřel, bylo mu 89 let. Bezmála 15 900 kandidátů se bude v Jihočeském kraji ucházet o místa v obecních zastupitelstvech. Ruské úřady hlásí nejmíň 4 zraněné po útoku ukrajinských dronů. Je polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti, objeví se přeháňky, místy i bouřky. Naměříme 30 až 33 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Norský král Harald V. zemřel, bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác v Oslu. V poslední době se potýkal s vážnými zdravotními problémy a od pondělí byl v nemocnici. Bezmála 15 900 kandidátů se bude ucházet o křesla v obecních zastupitelstvech v Jihočeském kraji v letošních podzimních volbách. Před 4 lety bylo na kandidátních listinách o 35 lidí víc. Ve 30% jihočeských obcí se stavili pouze jednu kandidátku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nové zázemí pro 2 dětské skupiny s kapacitou skoro 50 dětí mají Trhové sviny na Českobudějovicku. Město včera slavnostně otevřelo ve zrekonstruovaných prostorách bývalé restaurace Čáhovina. Rekonstrukce stála 62 milionů korun. Finančně ji podpořil Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
3: Kapacitu máme z 80% zaplněnou,
4: říká ředitelka dětských skupin Kateřina Matějková.
3: Máme tady nejvíc dětí ve věku od 2 let, ty nejmenší dětičky okolo toho roka.
4: V budově je kromě 2 prostorných tříd taky tělocvična a místnost pro logopeda. Projekt počítal i s úsporami energií, doplňuje projektant Matěj Machač.
5: Samozřejmostí bylo zateplení a fotovoltaika. Také jsme přidali rekuperaci, což je aktivní výměna vzduchu, která ještě zajišťuje zpětné získávání tepla.
4: Novou dětskou skupinu otevřou na jihu Čech 1. září taky Stráškovice, Kaplice nebo Chlum u Třeboně. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Letošní léto bude patřit k těm nejteplejším. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015.
6: Nejvíce horkých nocí, kdy

0: teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
1: Na stanici Praha Klementinu bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
0: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
1: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
0: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Ruské úřady hlásí nejméně 4 zraněné po útoku ukrajinských dronů. Ty údajně zasáhly Sevastopol na ruském ovládaném poloostrově Krym. Informoval o tom gubernátor oblasti Michail Razvožajev. Úder podle ruských úřadů poškodil taky hotel a několik aut. Na dvou místech podle ruské státní agentury TASS vypukl požár.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je polojasno, během dne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které můžou být i silné, naměříme 30 až 33 stupňů, na horách 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Můžou se objevit přívalové srážky, ojedinělé i kroupy. Bio je na nejvyšším stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Protivínské slavnosti uzavřely ulici Mírovou v Protivíně na Písecku. Objízdná trasa vede ulicí Zámeckou do Komenského, Purkyňovy a odtud zpět do Mírové. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné páteční dopoledne, přátelé, je 28. srpna, svátek má dneska Augustín a prázdniny už pomalu, ale jistě odpočítávají poslední dny. Takže jestli jste si ještě říkali, že letos určitě stihnete nějaký konkrétní výlet, koupání anebo posezení někde pod širým nebem, pak máte nejvyšší čas. Dnešek je taky mezinárodním dnem nebo mezinárodní nocí pro netopíry, což je docela sympatická připomínka toho, že až se večer setmí, nemusíme být venku sami. A 28. srpen má ještě jedno slavné výročí. Právě v tento den, roku 1963, pronesl Martin Luther King u Lincolnova památníku ve Washingtonu svůj legendární projev I have a dream, tedy mám sen. Mluvil o světě, ve kterém lidé nebudou posuzováni podle barvy kůže, ale podle toho, jací jsou. A tak si dneska můžeme jeden malý sen dopřát i my. Třeba, že ten poslední srpnový pátek bude stát za to a začít můžeme klidně hned společně s Českým rozhlasem České Budějovice. U jeho poslechu vás vítá Hanka Šoberová.

okna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedno

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Nevíte, kam se zachovalým psacím stolem po školákovi, tak darovat ho můžete třeba do nábytkových bank, kde vybírají i židle a knihovny, police nebo stolní lampičky. Tyhle banky fungují na 6 místech v Česku, v Jihočeském kraji můžete darovat nábytek, který se hodí pro školní děti třeba v Českobudějovickém centru Kabinet CB. Jak si v takových skladech vybírají samoživitele, to uslyšíte v posledním dílu rozhlasového seriálu Jeden rodič na všechno.
1: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
2: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
1: Je to sklad, velká hala.
2: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebný bytový vybavení.
1: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
2: Určitě, míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmouvanou zrovna jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že ve velmi dobrém stavu, takže takovýhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
1: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
2: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení a to čalouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
1: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
2: Ano.
1: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
2: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
1: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební. Jaká je ta podmínka?
2: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
1: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
2: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
1: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle. Jdeme okolo regálu s nádobím a míříme zase k nábytku pro děti. Tady vidíme takovou fialovou postel k tomu menší skříňku.
2: V tomhle tom případě to byl vlastně holčičí dětský pokoj.
1: Tady je zrcadlo, zase různé druhy skříní.
2: Máme tady i pro ty úplně nejmenší třeba i přebalovací pouty.
1: Vy tady máte zrovna klientku Boženu, která už tady asi 10 minut prochází nábytek. Co konkrétně potřebujete?
3: Přišla jsem se teda podívat na šatní skříně, psací stůl, noční stolky k posteli a komodu pod televizi.
1: Máte tady malého syna, potřebujete ještě ten psací stůl třeba pro školáka?
3: Ano, ano, pro školáka.
1: A vybrala jste si zatím?
3: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
1: Takže možná i židly?
3: Jo, jo, jo, určitě.
1: A jste samoživitelka?
3: Ano.
1: Jak je těžké vyjít jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
3: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
1: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
1: Říká Miroslav Novotný z nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své zatím naposledy vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví? To a mnoho dalšího jsme s Markétou Lukáškovou podrobně probrali přímo v našem vysílání, a to letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pátek 28. srpna po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Kapela Kreštof a písnička V plán v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. My vás budeme zvát na výstavu v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Se ke sklonku prázdnin objevily totiž nové obrazy. Vy posluchači už jste za ty roky zvyklí, že tu pro vás připravujeme i výstavy a teď je tu další nová a zajímavá. Malířka Tamara Wortnerová pro vás připravila Prameny řeky. Co se pod tímto názvem ukrývá, tak to vysvětlila redaktorovi Zdeňkovi Zajíčkovi.
1: Doteky řeky je nová moje výstava tady v rozhlase, kde je asi 20 děl, je to zatím moje největší výstava akvarelů, kreseb s přesahem.
2: Když se řekne Doteky řeky a k tomu ještě výstava v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, tak na první dojem by to možná lákalo na nějakou krajinářskou fotografickou výstavu, ale já tady vidím úplně něco jiného.
1: Jsou to vlastně záznamy z mé práce, praxe fyzioterapeuta, kde dotek uvolní nějakou emoci v člověku, něco se rozpustí, rozteče se v tom těle a když je to třeba silnější zážitek, tak ho otisknu vlastně do té tvorby.
2: Takže je to řeka života nebo životní energie?
1: Tak bych to řekla.
2: A jak vás to napadlo, to stvárnit zhruba tímto způsobem? To znamená, že jste si zvolila tuto techniku, nebo že vůbec malujete?
1: Tak malování je moje láska a tahle technika akvarelu a takového rozpívání a intuitivní kresby, myslím si, že se k tomu naprosto dokonale hodí.
2: Počkejte, a teď mi došlo, vy jste říkala, že jste fyzioterapeutka. Vy tady máte vyloženě z toho těla, maximálně tak ty ruce. To s tím souvisí?
1: Tady to je opravdu záznam emoce a myslím si, že tohle z toho mnohem víc jako ladí na nějaký pocit, než kdybych tam dala figurální kresbu nebo malbu. Taky se zabývám figurální malbou, olejomalbou. Tam jsou jakoby jiný příběhy, které zachycuju, ale tady je to fakt jakoby od srdce, ty impulzy jsou tam hrozně jako rychle předatelný a je to hodně autentický potom.
2: Takže co by měla budoucí návštěvnice nebo návštěvník, než sem půjdou, čekat? Mají něco čekat nebo se mají nechat překvapit?
1: No, mají to na sebe nechat určitě působit a já jsem tu výstavu udělala taky proto, abych se já sama dozvěděla, jak ty práce takhle spolu komunikujou, jak to působí a jak to mluví. Takže nechat to působit, dát tomu nějaký čas.
2: A pak to zapsat do knihy návštěv.
1: Ano, to budu ráda.
2: Výstavu obrazů Tamary Wortnerové s názvem Doteky řeky si můžete v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích na adrese u Třílvu 1 prohlédnout do konce října letošního roku. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

0: Kapela Slade a jejich Majoma je písnička, která ukázala, že tihle rokoví bouřliváci umějí být i pořádně dojemní. Teď už jsme zpět v našem jihočeském dopoledni. Revoluční rok 1848 dodal sedlákům v okolí Střížova odvahu odmítnout staré povinnosti. V nedabili u Českých Budějovic přestali odevzdávat faře desátky úplně a vydrželo jim to skoro dva roky. Jak jejich odpor skončil a co tehdy znamenala vojenská exekuce, tak to uslyšíte v dnešní jihočeské vlastivědě. Už za chvíli.
1: Prý není to se mnou snadné.

právě se mi nezdá.

Odpor k odevzdávání desátků v Nedabili po roce 1848 musela vyřešit vojenská exekuce. Více v jihočeské vlasti vědět. Když se kolem poloviny 19. století stal střížovským farářem páter Karel Blažek, začal do farní pamětní knihy podrobně zapisovat události ve svém farním obvodu. Mimo jiné zachytil i radikalismus sedláků v některých svých přifařených obcích, které projevovali od revolučního roku 1848. Národní nadšení a revoluce v Praze zapůsobily na rolníky v okolí Střížova tak, že někteří odmítli odvádět až dosud povinné desátky, tedy část vlastního sklizeného obilí, jenž bylo podle tradice určeno místní faře. Už v červenci 1848 se kvůli desátkům sešla krajská komise v kanceláři Komařického zámku. Tam byli někteří sedláci ze střížovské farnosti pozváni a bylo jim vysvětleno, že až do ukončení zemského sněmu musí odevzdávat veškeré desátky v původní výši. To se jim však nelíbilo a někteří hlasitě protestovali. Farář Blažek si v kronice posteskl, cituji, zde se ukázala neústupnost i zištnost i tvrdošínost nadejmenovaných desátečníků, čemuž se slavná komise obdivovala. Bože, odpustíš jim, neb nevědí, co činí. Nejvíce radikalismu projevili sedláci z obce Nedabile, kteří vyjma dvou hospodářů neodevzdali žádný desátek během dvou roků až do ledna 1850. Jako trest jim byla proto vyměřena vojenská exekuce skládající se z pěti mužů. To v praxi znamenalo, že vojáci přišli do nedabilských domů a žádali ubytování a výživu. Proto po příchodu vojáků poslala obec dlužné obilí brzy na faru, aby byla nevítaného pobytu vojáků zbavena. Podobně byla vyměřena exekuce i na sousední vesnici Doubravice. Ta však stihla odvést obilí na faru těsně před příchodem exekutorů do obce.

Když se přátelé nové boty rozhodnou, že vám nedají ani krok zadarmo, pak přichází čas na babské rady. Jak skrotit a pořádně tu pořádně těsnou obuv, to vás naučíme za chvilku.

0: Pražské rady.
1: Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání ústně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte iglitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto.
1: Pěkný den, hezký pátek. Už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit. Čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku. Řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě. Pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pozor, potom přijde to hlavní, a to je vylosování 3 výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali. Tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní. Mimochodem zatím se soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen. Dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třeštětov. Pobyt v zámeckém apartmá pro 2 osoby, je to na 2 noci, s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro 2 osoby, parkování zdarma a pozor, 3chodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárisch Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým panstvím a empírově představil hrabě Lárisch Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzal do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárisch Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někdy na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já se přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?
1: První pokus.
0: Tak vám držím palce. Ta soutěžní otázka zní, kdy získal svou dnešní podobu zámek ve Frištátu? Za A na začátku 18. století, za B v polovině 18. století, za C na konci 18. století.
1: Já budu typovat, protože jsem neslyšela celou reportáž, takže zkusím zlatou střední cestu Bčko.
0: Bčko. Mějte se krásně. Naschledanou, paní Dano.
1: Taky děkuju moc. Naschledanou.
0: Pan Ladislav z Brna plakal do telefonu, že je vždycky náhradník. Dobrý den, pane Ladislave, klaplo to, vidíte.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tentokrát to vyšlo.
0: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte. Začátek, polovina, konec.
2: Konec.
0: Je to tak? Ano, jste v našem finále. Já vám přidám tu pětku do losovacího osudí. Ano, to trochu z výšky. A teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem pětku pana Ladislava. Takže pane Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31.7. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu v neděli nás čeká ještě zámek Lnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete-li mít chuť při výletech další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stát v červenci vybral na mýtném přes 1,5 miliardy korun. Tábor chce zmapovat dešťovou kanalizaci ve městě. Problematiku projednávali radní města. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Během dne bude přibývat oblačnosti, objeví se bouřky, místy přívalové deště a kroupy naměříme 30 až 33 stupňů. Dobré dopoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Výběr mýta na českých dálnicích a silnicích v červenci meziročně vzrostl. Řidiči za něj v prvním prázdninovém měsíci zaplatili skoro 1 miliardu 710 milionů korun. To je o 2,2% víc než za stejnou dobu loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili téměř 11 miliard 800 milionů korun. Táborští radní chtějí mít jasno v tom, kudy vede dešťová kanalizace a kdo se o ní stará. Tématem se zabývali na svém posledním jednání. Současný stav je totiž podle města nepřehledný. Prvním krokem má být sjednocení údajů a vytvoření mapy, vysvětluje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
2: U jednotlivých úseků chce město dohledat vlastníky a správce a prověřit také jejich technický stav. Následně se má rozhodnout, které kanalizace by město mohlo převzít. Do budoucna chce tábor zároveň více využívat řešení, která dešťovou vodu zadrží nebo nechá vsáknout tam, kde naprší, místo jejího rychlého odvádění kanalizací pryč.
0: Čimelice na Písecku nechali opravit jednu z místních vozovek v části Krsice. Opravený úsek je poblíž návsi. Obec za rekonstrukci zaplatila 600 tisíc korun. Podrobnosti má nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
3: Je to 250 metrů cesta. Byla tam ta cesta zpevněná s novým povrchem a ještě při té příležitosti jsme měli rouru v propustku.
0: Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křtětínský se 432 miliardami. Oba od loňska výrazně zbohatli. Strnad o 140 miliard, Křtětínský o 152 miliard. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová s rodinou. Jejich majetek je 385 miliard korun. Euro o tom dnes informovalo ČTK v tiskové zprávě. Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje Euro od roku 2014. Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile dnes Ku Jeangu ovládl semifinálovou skupinu A. 15. Matouš Tuma nepostoupil. Ve skupině B bude startovat ještě Marek Gric. 24-letý Lukeš po druhém místě v šermu, pátém čase na překážkové dráze a třetím v plavání postup bezpečně kontroloval. První muž světového žebříčku zvítězil v závěrečném běhu se střelbou o dvě vteřiny před Mohamedem Aškarem z Egypta. Tuma

0: A za postupem zaostal o 21 sekund. V sobotu čeká semifinále Lucii Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou. O medaile budou obě kategorie bojovat v neděli.
1: Počasí.
0: Je polojasno, během dne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost, studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které budou i silné. Naměříme 30 až 33 stupňů, na horách 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Můžou se objevit přívalové srážky, ojedinělé i kroupy. Bio je na nejvyšším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka na Strakonice. Upravují tam nestabilní svah, jezdí se jedním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje ředitelství silnic a dálnic na konci letošního září. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách s Gabrielou Bláhovou pokračuje jihočeské dopoledne a od mikrofonu vás pro změnu zdraví Hanka Šoberová. My se za chvilku zastavíme u významného milníku českých dějin. Zítra totiž uplyne přesně 500 let od bitvy u Moháče. Ta zaznamenala nástup Habsburků na český trůn. Náš regionální stopař zjišťoval, jaké byly jihočeské stopy v této klíčové události. Počkejte si na ně, ale muzika samozřejmě ta nemůže chybět ani v této hodině. Dočkáte se třeba Petra Reska, Michala Davida Pehy, Michala Tučního anebo Dalibora Jandy. Dobrý poslech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Zítra uplyne přesně 500 let od bitvy u Moháče 29. srpna roku 1526. Tam český král Ludvík Jagellonský podlehl větší armádě Turku a při útěku zahynul v Močálech. Český trůn osiřel a korunu nakonec získal Ferdinand I. Habsburský. V této klíčové události je i jedna zásadní jeho česká stopa, jak zjistil náš regionální stopař Petr Kubát, kterého vítám. Hezké dopoledne, Petře.
2: Hezké dopoledne, je to tak. Ta jihočeská stopa mě zavedla konkrétně na zámek v Jindřichově Hradci, kde v té době, v době bitvy u Moháče roku 1526, vládl Adam I. z Hradce. Tenhle renesanční velmož byl tehdy nejvyšší kancléř Českého království. A to je něco, jako třeba dnes je premiér, tedy v podstatě nejdůležitější osoba v zemi. No a málem se zapojil i přímo do té samotné bitvy u Moháče, jak mi popisuje historik a průvodce na zámku v Jindřichově Hradce Filip Růžička.
3: Role Adama I. z Hradce byla taková, že vlastně on byl velký příznivec a vlastně dá se říct i politický spojenec krále Ludvíka Jagellonského, mladičkého panovníka, který tehdy vládl nejenom v českých zemích, ale i v Uhrách. On ho podporoval i proti zbouřencům právě v Uhrách a právě ty Uhry se nakonec v Ludvíkovi staly osudné, protože Ludvík čelil u Moháče obrovské přesile turecké sultána Sulejmána a jak víme, zahynul tam nakonec v Bažinách. Právě Adam I. z Hradce se vydal svému panovníkovi na pomoc a dojel tam pozdě, ta bitva už byla prohraná.
1: Nicméně, jak všichni víme, záhy po bitvě u Moháče nastoupili na český trůn Habsburkové.
2: Je to tak, čeští stavové nakonec zvolili jako následníka trůnu Ferdinanda I. Habsburského, který měl za manželku sestru Ludvíka Jagellonského Anu. No jak už všichni víme ze základní školy, to znamenalo vládu Habsburků v Čechách dalších 400 let. No a tady právě sehrál Adam I. z Hradce naprosto klíčovou roli, jak potvrzuje Filip Růžička.
3: Právě Adam I. z Hradce byl velikým politickým podporovatelem Ferdinanda Habsburského. On považoval tohle rakouského arcivévodu za takový pevný bod, který by mohl ukotvit české země, kde se draly k moci různé politické strany. Stejně jako Adam I. z Hradce, Ferdinand byl katolík, takže i z tohoto pohledu byl pro něj velice přijatelný. A také Ferdinand měl docela dost peněz. A české království mělo spoustu dluhů a nebylo na tom ekonomicky vlastně až tak dobře, aby se tady mohl uchopit moci třeba nějaký český šlechtic, jak se to taky k tomu na jednu stranu směřovalo. Už tu zkušenost máme z doby Jiřího z Poděbrad. Takže Ferdinand se zdál být takovou velikou politickou silnou oporou, která by mohla to království uvést těmi neklidnými časy na počátku 16. století. A jak se také ukázalo, byla to vlastně dobrá volba. Právě Adam I. z Hradce nejenom politicky Ferdinanda podpořil, Ferdinand byl velice zavázán, jel mu potom oznámit i tu vítěznou kandidaturu do Vídně a mimo jiné potom vlastně při korunovaci Ferdinanda nesl Adam I. z Hradce jako velký příznivec říšské jablko.
2: No a díky dobrým vztahům s pány z Hradce pak navštívil Ferdinand I. Jindřichův Hradec celkem 8krát a přespával na tamním zámku. O těchto královských návštěvách se mimo jiné dozvíte víc teď na aktuální výstavě na zámku s názvem Velišenstvo před branami. No ale když se vrátím k tomu Adamovi I. z Hradce, tak on si ten svůj velký politický vliv už pak dlouho neužil, protože v roce 1531 podlehl v Praze morové nákaze. Nicméně jeho potomci, jeho syn Jáchym a vnuk Adam II. Z Hradce tak navázali na jeho činnost a patřili stále k nejvlivnějším šlechticům v českých zemích a zastávali ty nejdůležitější úřady. Ale to už je zase na jiné vyprávění.
1: Ano, zítra uplyne přesně 500 let od bitvy u Moháče, v jeho českém dopolední tuto událost připomněl náš regionální stopař Petr Kuba. Díky za to, Petře, hezký den i víkend. Naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je pátek a předpokládám, že většina z vás už bude mít odpoledne volno a přichystáte se pomaličku, ale jistě na blížící se víkend. Snad už spřádáte plány, co podniknout. Třeba vám teď trošičku pomůžeme udělat si v tom jasno, kam byste mohli vyrazit za kulturou. Areál bývalé plicní léčebny Hrudkov ve Vyšším Brodě patří ode dneška dvoudennímu festivalu na téma kriminální případy. Jako hosté tam vystoupí třeba bývalý šéf budějovické mordparty Václav Hísek, taky soudní lékař Zdeněk Šenkýř a nebo kriminalisté Jana Špulková a Václav Doskočil. Jazzové formace Martina's Boys vystoupí od 17 ve Štěpánčině parku v Prachaticích. Kapela Bonsai číslo 3, která je stálicí jihočeské folkové scény, zahraje dneska od 20 v renesanční zahradě na Kratochvíli. Nejstarší jihočeská dechovka Babouci snad i jejich koncert potěší. Od 17 hodin totiž rozezní hospicový park v Prachaticích. Ve Vimperském parku pro změnu můžete dneska od 20 slyšet koncert moravské kapely Absolut Defas a smyčcové sekce Dvořákovy filharmonie. No a pár volných vstupenek ještě zbývá na prodanou nevěstu do Holašovic a tam se začíná v 17.30. Jste zváni. A přidáme ještě jednu pozvánku. Zkusili jste si někdy nakreslit šumavskou přírodu suchým pastelem? Pokud si na to sami netroufáte, pozvu vás za chviličku na odpolední výtvarnou dílnu na Kveldu. Počkejte si na to.

0: Po cestách růžových společně s Michalem Davidem se pomaličku, ale jistě přesouváme na Kveldu. Tamní muzeum totiž dneska připravilo mimořádnou tvořivou dílnu s názvem Barvy Šumavy. Začíná v 17 hodin a propojí klasickou výtvarnou techniku s prvky arteterapie. Ta totiž pomáhá odbourat stres a já mám právě teď na telefonu vedoucí muzea Moniku Cestrovou. Přeji hezké dopoledne, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, krásné dopoledne i vám. Děkuji vám za pozvání.
0: Moniko, tak dnešní dílnu, ve které si u vás lidé budou moct vyzkoušet kresbu suchým pastelem, obohatí ještě arteterapie s artemony nebo s artemoni. O co vlastně jde?
1: Tak v podstatě je to tvořivý workshop, který mohou navštívit všechny věkové kategorie od rodičů s dětmi, starší lidé i zvědavci a v podstatě kolem jdoucí návštěvníci Kveldy. Jde o to, že si vyzkoušíme různými hravými aktivitami zajímavé tvoření a seznámíme se i s významem barev. A je to v podstatě situováno tak, že stačí jenom zvědavost a vyzkoušet si něco nového.
0: Ten letní program v muzeu byl letos velmi bohatý, od výtvarných dílen, přednášek, vycházek až po koncerty známých muzikantů. Které odpoledne bylo podle vás nejnavštěvovanější?
1: Které odpoledne bylo nejnavštěvovanější. Opravdu ten program byl letos pestrý, ale asi největší zájem a návštěvnost měla velice zajímavá přednáška na téma Poslední klient krále Šumavy, život a smrt Bohuslava Beneše.
0: Tak
1: byla opravdu velká návštěvnost.
0: Jinak muzeum na Kveldě se ale ještě neloučí se svojí letní nabídkou. Pěknou akci jste tam připravili i na zítřek, říkám to správně, co to bude?
1: Ano, čeká nás takový malý festival dvou cestovatelů s názvem Z konce světa zpět na Šumavu. Dozvíme se zajímavé příběhy vlastně z cest z celého světa pod vedením Jakuba Grešla a Václava Štětiny. Takže všichni jsou srdečně zváni, přednáška a ten malý festival nám začíná od 17 hodin v prvním patře obecního úřadu Kvelda.
0: A na Kveldu nás pozvala vedoucí tamního muzea Monika Cestrová, které tímto děkujeme, mějte se hezky a zdravíme vás na Šumavu. Hezký den i víkend, naslyšenou.
1: Já taky moc děkuji a děkuji všem návštěvníkům. Krásný den, naschledanou.

0: Petr Rezek, rozdíly v jeho českém dopoledni po 10:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. No přátelé, dneska v podvečer, krátce po 18. hodině, nás čeká poslední díl četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. Tak kdo má tenhle příběh z jeho českého venkova konce 19. a začátku 20. století rozposlouchaný, tak to určitě dobře ví. A my chceme pozvat k poslechu i ty z vás, kteří zatím Zlou babičku neslyšeli. Máte totiž možnost slyšet i celou na webu anebo přes aplikaci Můj rozhlas. S pozvánkou přichází do studia Martina Toušková. Ahoj Marti, hezké dopoledne, vítej.
1: Ahoj, dobré odpoledne. Tak dnešní 10. částí četby Zlá babička končí naše letní čtení. To je ten cyklus, který jsme pro vás připravili na celý červenec a srpen. Já doufám, že jsme vám tím udělali radost, ale letní čtení končí pouze v éteru, protože na webu si všechny ty naše letní četby můžou naši posluchači poslechnout i nadále. A já musím sama za sebe říct, že je to pohodlné, příjemné, protože četby na webu jsou tam teď komplet a vy si můžete vybrat, kterou si poslechnete, kdy si ji poslechnete, s kým si ji poslechnete, když budete mít čas, chuť, náladu a tak dále. Já už jsem se to docela naučila, poslouchám rozhlasové četby, třeba večer v posteli, těsně před spaním. Ale je pravda, že často slyším jenom třeba prvních 10 minut, protože prostě usnu a druhý den si musím ten stejný díl poslechnout znovu. Ale myslím, že to vůbec nevadí, aspoň nám skáčou ta čísla. Nebo řada mých známých poslouchá četby v autě, třeba teď v létě, když jezdili na dovolenou, tak třeba švagr říkal, že poslouchají prostě celá rodina, něco si vyberou a poslouchají, takže jim to hezky utíká.
0: Je to pohodlné, užíváme si to skutečně. Jinak my můžeme připomenout, jaké jihočeské četby, kromě té zmiňované Zlé babičky od Dity Kůtové, na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas, tedy ještě najdeme.
1: Tak najdeme tam už jenom posledních 10 dílů detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách, ale ostatní četby tam jsou komplet, takže Zloději zelených koní od Jiřího Hájíčka, to je ten příběh o hledačích Vltavínu, potom jsou tam detektivky z prvorepublikového Písku od Ladislava Slava Berana a potom je tam Cesta jinam od Jiřího Šestáka, to je příběh ze Šumavy 80. let, který se odehrává ve svatém Tomáši a v jeho okolí. Ty četby budou postupně mizet, tak jak vyprší autorská práva. Každý díl tam může být 8 týdnů, tedy 2 měsíce. Takže Zloději zelených koní tam budou poslechu zhruba 2 týdny. Mm-hmm. Ty prvorepublikové detektivky z Píska, které mají také slušné poslechy, to jsou dramatizace, takže takové malé hry, něco jako četnické humorosky, tak ty tam budou 3 týdny. Cesta jinam, příběh ze Šumavy měsíc, no a ta Zlá babička, což je ta premiérová četba, tak ta tam bude samozřejmě nejdéle, asi měsíc a půl.
0: Tak teď už víte, v jakém pořadí byste to měli poslouchat, aby vám nic neuniklo. Jinak ty si, Marti, říkala, že posloucháš četby na rozhlasovém webu nebo přes aplikaci Můj rozhlas, hlavně večer před spaním. Naučili se lidé na tenhle způsob poslechu? Ono se tomu říká takzvaný odložený poslech.
1: Ano, odložený poslech, to je takový terminus technicus moderní. Určitě naučili. Ty poslechy u rozhlasových čedeb na webu jsou čím dál tím vyšší. My dostáváme každý týden informace o tom, kolikrát byl ten, který zvuk spuštěn. Víme třeba, kdy lidé čedby poslouchají a kdy je poslouchají nejdéle. Pro zajímavost, nejdéle jim ty zvuky běží mezi 22. a 23. hodinou a my už asi tušíme, proč. Už jsem to tady ostatně nastínila. Čedbu si pouštíme mnozí z nás před spaním a usneme u ní a ten příběh prostě běží a Hanko, tipneš si, kolik poslechů měla třeba ta naše první četba, ta detektivka Jiřího Březiny v Kopřivách?
0: No, já vůbec netuším, Marti, typuji v řádech 100 000, bude to?
1: Bude to.
0: Několika set tisíc.
1: Ano, ano, je to přesně v těchto řádech. Tahle ta detektivka má k dnešku celých 373 500 poslechů.
0: Wow.
1: Což je super číslo. A někteří autoři, když tohle to slyší, třeba Jirka Březina, když to slyšel, říká, tohle to je jako fakt? A my jsme říkali, jo, jako fakt. Tak to prostě je, protože ty rozhlasové detektivky, to je prostě jistota. Jakmile se objeví v rozhlase detektivka, tak si můžeme být jistí, že prostě najde si strašně moc posluchačů. Takže to je ta premie, to je ta četba ze začátku prázdnin a ta Zlá babička, což je vlastně premiérová četba, ačkoliv na webu bude vlastně komplet teprve od dnešního večera, tak už tam má krásných 46 300 poslechů, což je vlastně moc hezký rozjezd. Hmm.
0: Když už mluvíme o knihách, já myslím, že by bylo, Marti, fajn, kdybychom si o jednu takovou zasoutěžili. Co říkáš po písničce? Máme jednu k dispozici?
1: Máme jednu hezkou a můžeme dokonce prozradit, co je to za knížku, když jsem říkala, že detektivky prostě frčí, tak tady máme jednu detektivku a její autorkou je Michaela Klevisová, to je velmi oblíbená autorka detektivek a ta detektivka se jmenuje Letní slunovrat a odehrává se tady u nás v jižních Čechách.
0: A soutěžit o ní budeme, přátelé, už za malou chvilku po písničce.

0: Doufám, že teď jste si, přátelé, zaspívali společně s Honzou Nedvědem jednu z nejznámějších písní Kohout v jeho českém dopoledni. My jsme slibovali soutěž a já věřím, že telefonní linka nezůstane bez odezvy. Tak ještě jednou, Martina Toušková se mnou ve studiu. Pojďme připomenout, o jakou že knihu soutěžíme.
1: Tak my už jsme to nastínili před písničkou. Michaela Klevisová, velmi oblíbená autorka detektivek a tohle je její zatím poslední detektivní román, vyšel v loňském roce v nakladatelství Moto, které nám ho do té soutěže věnovalo, což je fajn. A ta detektivka se jmenuje Letní slunovrat a odehrává se, jak už jsem taky říkala, na jedné zapadlé jihočeské vsi, kam se přestěhuje mladý pár. Myslí si, že na vesnici to bude fajn, idylka a tak dále, ale dojde k nějaké vraždě. A tu vraždu bude vyšetřovat jindřichohradecká kriminalistka Tereza Fabiánová. Takže zkusíme tu soutěžní otázku?
0: Zkusíme soutěžní otázku. Jak zní? Poslouchejte, přátelé.
1: Tak já si říkám, že by nemusela být vůbec těžká pro ty, kteří nás poslouchali pozorně, anebo kteří prostě poslouchají ty naše rozhlasové četby. Takže soutěžní otázka, milí posluchači, zní. Vybavíte si alespoň jednu četbu z těch pěti, které jsme pro vás připravili na letošní prázdniny. Zkuste, pokud se vám nepovede dát dohromady úplně přesně ten titul, tak to nevadí, ale hlavně, abychom věděli, že vy víte, o čem je řeč.
0: A já už jenom doplním číslo, na které správnou odpověď můžete telefonovat. 22 155 44 11. Tak jsem zvědavá, kdo bude mít rychlou ruku. Hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý odpoledne.
0: Dobrý den.
2: Já jsem poslouchala všechny, tak třeba od pana Šestáka Cesta jinam, nepřesně.
0: To nám naprosto stačí.
1: Vy jste pozorná posluchačka, děkujeme, vaše odpověď byla samozřejmě správná. A která ta četba se vám třeba nejvíc líbila, jestli se můžu zeptat, abych věděla?
2: No, líbí se mě všechny, hlavně pan Březina, protože ten píše zajímavě tady z jižních Čech.
1: Ano.
2: No a samozřejmě i Michala Klevisová, ale neměli jste v četbě nic od Klabouchový, což je husinecká rodačka.
1: Ano.
2: Že bez zátě se dá opravdu tady za Šumavě.
1: A víte, co vám můžu slíbit? Zatím četbu od Petry Klabouchové nemáme v plánu natáčet v letošním roce, ale budeme od ní mít jednu povídku a to bude někdy na podzim, tuším někdy v září, to už je za chvíli, a ta by se vám mohla líbit, takže to je ve čtení na neděli, v neděli krátce po 14. hodině, tak poslouchejte i čtení na neděli.
0: My vám
2: poslouchávám přesně tak, to poslouchám třeba i večerní posteli, jak jste to říkala.
0: No vida.
1: A usínáte u toho, pardon?
2: Nebo taky usnu.
0: Kliknete znova, to je v pořádku, dělá to většina z nás, uklidníme vás. My vám děkujeme za telefonát. Vaši správnou odpověď oceníme samozřejmě knihou, o jejím předání se domluvíme za malou chviličku. Mějte se moc hezky, užívejte si víkend, taky zbytek léta. A naslyšenou zase někdy příště v našem vysílání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak přátelé, kniha vysoutěžena, ale nebojte se nic, samozřejmě knihy tady pro vás budeme mít. Když už to nebudou detektivky, tak jiný žánr, ale já myslím, že se k ním ještě dostaneme. Nebude to dneska, to asi ne, ale zase někdy příště. 10 hodin 50 minut, jeho české dopoledne pokračuje muzikou a kapelou Beatles.

Ano, potlesk pro kapelu Opět a Radeček. Tak teď už pozvánka k poslechu dnešního dopoledního hosta. Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří, jako třeba ve své letos vydané knize Výšina. O čem konkrétně tenhle román vypráví, tak to a mnoho dalšího jsme s Markétou Lukáškovou podrobně probrali přímo v našem vysílání letos na jaře a reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme už za chvíli v dnešním jeho českém dopoledni. Matěj Vodička se ujme slova. Hezké dopoledne přeji.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. 7 kilometrů nových cyklistických tras bude do konce srpna na vrcholu Libína. Nové zázemí pro dvě dětské skupiny s kapacitou skoro 50 dětí mají trhové sviny na Českobudějovicku. Během dne bude přibývat oblačnosti, později dorazí přehánky, místy bouřky, teploty dnes 30 až 33 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn taky zemi opakovaně reprezentoval v jachtingu. Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad jeho úmrtím. Švédský král Karl XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země a přál štěstí novému králi a svému kmotřenci Håkonovi 8. Kondoloval taky dánský královský pár a Buckinghamský palác. Soustrast na síti X vyjádřila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Policisti prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června a od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Cyklisti na Libíně u Prachatic budou mít brzy k dispozici další kilometry trailů. Druhá etapa rozšíření sítě za víc než 7 milionů korun přinese zhruba 7 kilometrů nových tras a propojí je s libínským sedlem. Přibydou tři úseky pro začátečníky i zkušenější jezdce. Stavba by měla být hotová do konce srpna, říká Eva Suchá z odboru kanceláře starosty města Prachatice.
2: Po ukončení prací vzniknou tři nové 7-kilometrové úseky navazující na první etapu výstavby. Vytvoří se taky trasa, která propojí jednotlivé úseky s libínským sedlem. Na Libíně a v jeho okolí tak vznikne ucelená cyklistická síť o délce 32,1 kilometru.
0: Nové zázemí pro dvě dětské skupiny s kapacitou skoro 50 dětí mají trhové sviny na Českobudějovicku. Město ho včera slavnostně otevřelo ve zrekonstruovaných prostorách bývalé restaurace Čáhovina. Rekonstrukce stála 62 milionů korun. Finančně ji podpořil jeho český kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, potvrdila ředitelka dětských skupin Kateřina Matějková. V budově je kromě dvou prostorných tříd taky tělocvična a místnost pro logopeda. Projekt počítal i s úsporami energií. Novou dětskou skupinu otevřou na jihu Čech 1. září taky Strážkovice, Kaplice nebo Chlum u Třeboně. Sport. Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterey takřka tříhodinový český souboj s Dariou Vidmanovou a po výhře 6-4, 6-7, 6-3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie. Sobotní utkání 6. kola 1. ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, informovala o tom Ligová fotbalová asociace v tiskové zprávě. Náhradní termín zatím asociace neurčila.
1: Počasí.
0: Je polojasno, během dne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost studené fronty a později dorazí přehánky, místy bouřky, které můžou být i silné. Naměříme 30 až 33 stupňů, na horách 28 až 31. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr na východě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se vítr bude měnit na severozápadní, v bouřkách a na frontě přechodí.

0: zesílí. Můžou se objevit přívalové srážky a ojediněle i kroupy. Bio je na nejvyšším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nákladní auto narazilo do domu a nehoda komplikuje provoz v Českém Krumlově v ulici Plešivecká. A tři osobní auta se srazila v Českých Budějovicích v Lidické třídě u křižovatky s ulicí LB Schneidera. I tady buďte opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Naplňuji vyprávěním příběhů, ale možná o to víc vidí své poslání přímo ve vytváření příběhů vlastních a jejich vtisknutí do svých knih. Markéta Lukášková, rodačka z Českých Budějovic, patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky své generace. O čem vypráví její letos vydaná kniha a jaký vztah má ke svému rodnému městu? Zeptali jsme se i na to osobně v našem vysílání letos na jaře. No a právě reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme už za chvíli v rámci dnešního Jihočeského dopoledne. Příjemný poslech a krásný pátek vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Spisovatelka, publicistka, podcasterka Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Markéto, vítejte po čase opět v Českém rozhlase České Budějovice. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: My náš dnešní rozhovor přetáčíme a přetáčíme ho ve studiu, kde jste před nějakou dobou seděla s hercem Jiřím Mádlem, kterému jste v rámci podcastu Budějovice 2028 kladla otázku, jak vzpomíná na svá středoškolská léta v Českých Budějovicích. Dnes, po nějaké době, jsem rád, že přesně tuhle otázku můžu položit já vám a zeptám se tedy rovnou, jak vzpomínáte na svá středoškolská léta v Českých Budějovicích.
2: Nostalgicky a ráda, protože teď zpětně viděno, když už člověk to má dávno za sebou, že to byla hrozně fajn bezstarostná doba, bezstarostný léta prostě. Tehdy samozřejmě nám to tak nepřipadalo, jsme řešili zásadní věci jako písemka z fyziky a tak, ale jako, co bych za to dneska dala? Je to vtipný, jak se ta perspektiva změnila. A zároveň mě trošku mrzí, že vlastně se spolužákama ze třídy nejsme tak v kontaktu, jak bych si asi představovala. Teď jsem se zavázala, že příští rok, protože to bude přesně 20 let od naší maturity, což je strašný, bych jako chtěla uspořádat nějaký takový náš sraz, ale větší. Jako mám ambici, že bych nás sezvala na nějaký víkend. Protože paradoxně, i když se sejdeme jednou za pár let, tak je to přesně takový ten pocit, jako že jsme se viděli naposledy včera, pořád to tam je, tak si říkám, že tohle by mohlo být pro nás fajn, tak uvidíme, jestli to vyjde.
1: No možná taková osobní otázka, když přijíždíte sem do Českých Budějovic, máte pořád pocit toho domova tady?
2: Jo, já tady nejsem moc často a vlastně mě to i vždycky překvapí, jaký hezký emoce to ve mně pořád jako vyvolává. A vždycky si říkám, musím sem jezdit častěji a nikdy to neudělám. Já furt každému vykládám o tom, že Budějce jsou hrozně hezký město, že jako stojí za to tady bejt třeba na víkend, jako turista třeba. A myslím si, že to je pro nás i lepší než třeba Krumlov, který prostě už je moc zprofanovaný a je tam to centrum, ale vlastně to okolí nic moc, že my jsme na to takový pyšný, si myslím tady, jak to máme takový jako takový hezký prostě. Takže jo, já tady jsem vždycky hrozně ráda.
1: No, zároveň to, že říkáte Budějce, jednoznačně znamená, že sem patříte. To by
2: to
1: jen tak
2: pravda.
1: Nikdo přes polní neřekl, ale já jsem ten podcast Budějovice 2028 nezmínil náhodou, protože vy jste se stala jednou z ambasadorek, pokud to tedy tak můžu říct, kandidatury Českých Budějovic na titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028, například právě s Jiřím Mádlem nebo s Ladislavem Ziburou. České Budějovice ten titul získali a budou Evropským hlavním městem kultury už skoro za rok a půl, ono se to nezdá, ale hodně to utíká. Sledujete stále ten vývoj, co se ve vašem rodném městě, ve vašich rodných Budějcích děje, právě třeba ve vztahu k tomu titulu?
2: Upřímně řečeno ne, protože prostě nestíhám, nemám na to čas, ale už jsem si taky právě, protože jak tady sedíme, tak jsem si na to vzpomněla, jak jsme tady s Jirkou seděli a bavili jsme se o tom, tak jsem si tak sama pro sebe udělala takovou vnitřní poznámku, že to musím napravit a dohnat, abych to zjistila právě, protože jsem ráda, že se to stalo a že jsem mohla být z části jako u toho a tak by ode mě nebylo hezký, kdybych se na to vykašlala teďka.
1: Tak budu držet palce, děkuji, aby se to povedlo. Nicméně možná i ve vztahu k tomu všemu, co jsme teď zmínili, se nabízí otázka, co vám ve vašem rodném městě nejvíc chybí, respektive v čem si myslíte, že jsou Budějce pozadu nebo trochu vlastně zaostávají oproti tomu zbytku republiky. A záměrně neříkám třeba oproti hlavnímu městu, protože samozřejmě se to vůbec nedá porovnávat.
2: Přemýšlím, já nevím, jestli budu úplně teďka vlastně mluvit jako aktuálně, protože jak tady nebydlím, tak možná mi spousta věcí uniká. Možná nějaká velká koncertní scéna, jestli se nepletu, tak taková tady není. Jako myslím opravdu velká, co se týká jako kultury. Jinak mě asi nic nenapadá. Já, když jsem tady, tak se pohybuju třeba v Kotvě, když máme nějakou besedu. To mi přijde jako fantastický prostor. Když se tady podívám kamkoliv do jakýkoliv jako podniku, takhle já právě naopak mám pocit, že já jsem tady taková saturovaná. A možná to není odpověď, kterou chcete slyšet.
1: Ne, ne. Mě naopak vaše odpověď ohledně té hudební scény velmi překvapila, ale jako když to teď vezmu z pohledu sebe jako posluchače, nikoliv jako redaktora veřejnoprávního rozhlasu, tak vlastně mám podobný pocit.
2: A to já nejsem úplně koncertní typ, ale zároveň moje pubertální léta a moje mládí tady spočívalo v tom, že jsem obrážela všechny místní kluby a chodila na koncerty a vlastně mi přijde, že vždycky, když se mi tam někde líbilo, tak to postupně nějak jako odešlo, skončilo. Tak asi možná proto to ve mně jako je.
1: Já vám rozumím a shodou okolností na jeden ten klub nejmenovaný koukáme tady z okna
2: právě teď našeho studia. Jo, je to tak.
1: No, ale není právě třeba ta kandidatura nebo ten titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028 právě příležitostí k tomu, aby nějaká takováhle scéna opět třeba, neříkám, znovu vznikla, ale vyvstala z nějaké subkultury?
2: To by bylo fajn a já si myslím, že Budějce na to mají, protože já jsem, to už taky zní, jak babička vypravuje, ale byla jsem tehdy přítomná tomu, když se tady začal pořádat Majales, ten budějický Majales, který my známe všichni už tak strašně dlouho. Pamatuju si první ročník, kterýho se chopili studenti od nás z gymnázia. Myslím, že to, jestli se nepletu, bylo pod vedením Kuby Husara ještě. Mm-hmm. To byl nějaký rok 2003 třeba, 2004 možná. A pak se to postupně vyvinulo v to, co je to dneska. Takže jakože jsem viděla vlastně za ty roky, jak moc ty lidi tady, ty mladí lidi, ty studenti, co všechno jako dokážou vlastně udělat. A myslím si, že to je taková jako hezká vlastně už tradice a mohlo by to pokračovat a fungovat dál.
1: No, možná poslední otázka k vašemu rodišti, slibuji, abychom se mohli posunout taky dál. Mě samotného hodně překvapilo, když jsem se tohle dozvěděl, dočetl, že jste psala online textové přenosy z extraligových zápasů volejbalového Jihostroje České Budějovice.
2: Ježíš, to jsem milovala úplně.
1: A jak jste se k tomu dostala? A vůbec vlastně možná jak na tuhle zkušenost vzpomínáte?
2: Jak jsem se k tomu dostala? Si vůbec nepamatuju. To je zajímavá otázka. Já fakt vůbec nevím už. Vím, že jsme chodili na volejbal se dívat, protože mě to hrozně bavilo. Já mám pocit, že to bylo nějak jako nějaký tátův známý, provozoval ten web možná a někoho scháněl, něco takového. A já jsem to pak jako jednou zkusila psát a zjistila jsem, že mě to za prvý baví a že mi to jde, že to vlastně teď zpětně viděno asi bude výhoda toho, že mám ADHD, že jsem dokázala sledovat tu hru a zároveň jako psát a bylo to hodně rychlý a aktuální. Takový adrenalin vlastně, protože ta rychlá hra a zároveň to snažit se zachytit, kdo komu nahrál, co se tam stalo, bylo pro mě jako dobrý. A navíc jsem v té době studovala v Brně, kde jsem to neměla moc ráda a neměla jsem tam moc kamarádů. A tohle byla záminka, proč jako se vrátit do Budějic. Že prostě, ha, je zápas, já musím do Budějic, nedá se nic dělat. A fakt jako to bylo zajímavý období, ale jako vlastně to vzpomínám, jako že mě to fakt hrozně bavilo.
1: Vydrželo vám to dlouho?
2: Já myslím, že jako minimálně určitě sezónu jsem dala. Jako rok určitě to byl třeba. Pak nevím už vůbec. To už je tak dávno. To je hrozně.
1: Mě to hodně zaujalo, protože bych si to asi nepředstavil úplně ve spojitosti s vaší osobou.
2: Jako hlavně vtipný bylo, jak jsem seděla fakt u toho stolečku s tím počítačem takhle za jako tím hřištěm a občas ten míč tak jako na mě přilítnul. A taky to bylo období, kdy u nás hrál Argentinec Diego Bonini, to si pamatuju do dneška, a on byl hrozná hvězda a mně se strašně líbil. To byla určitě jedna z motivací, proč jsem ty online psala.
1: Markéta Lukášková vzpomíná na rodné město České Budějovice, ale třeba taky na svoje krátké působení u volejbalu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Teď se přesuneme tedy z toho jihu Čech, jak jsem sliboval. De facto, jestli to tak můžu říct, psaní onlineu možná můžeme považovat za jakýsi začátek vaší žurnalistické kariéry a vy jste si z pohledu té pomyslné žurnalistické vaší éry prošla opravdu hodně. Zažila jste toho opravdu hodně od různých zpravodajských redakcí přes televize, lifestyleové magazíny, až vlastně po bulvár, dá se říct. Tak co vám tahle ta zkušenost dala?
2: Člověka to hrozně dobře vytrénuje v tom psaní, protože když se pak někdo ptá, co mám dělat, abych napsal knížku, tak já vždycky říkám psát. A dá se to natrénovat. Člověk se prostě potřebuje vypsat, nějakým způsobem si najít nějaký styl svůj, aby prostě věci, které píše, psal jako s lehkostí a nějak spoustu věcí už jako automaticky, aby dokázal stylisticky ty věci dávat dohromady nějak tak přirozeně a ne, aby nad tím musel jako hodně přemýšlet. A to si myslím, že je nejlepší škola, když prostě jste v nějakém, ať už je to třeba online nějaký deník nebo něco takového, kde jako jste nucený vlastně vytvářet docela velké množství textu za krátkou dobu, tak vám nic jiného nezbývá, než se v tom prostě vycvičit, najít si ty své obraty, aby to šlo rychle. Neříkám, že to bylo jako super kvalitní, ale prostě ten trénink vlastně je v tomhle tom dobrý. No?
1: Vy říkáte, na jednu stranu člověk musí psát, nebo vypíše se, ale zároveň někdo by taky mohl říct k tomu, aby člověk mohl psát, musí hodně číst. A když děláte v médiích, možná, že jste to zažila taky osobně, tak přeci jenom toho času už na nějaké vedlejší čtení, nemyslím si, že by úplně zbývalo.
2: Já se čtením to mám tak, že já, jak se nedokážu moc dobře soustředit, tak pro mě to, co čtu, musí být extrémně, by to musí být napínavý, nebo takový hodně jako čtivý. Já neumím moc se překonávat v tom, abych četla něco jako nějakou náročnou literaturu a musela jsem si to jako odsedět a opravdu u toho jako velmi hluboce přemýšlet třeba, protože já prostě u toho nevydržím. Takže pro mě to je spíš tohle, takový jako relax, který zároveň mě musí nějakým způsobem držet. A ono se podle mě tak celkově myslí, že když je někdo spisovatel, tak je to velký čtenář, ale upřímně řečeno si myslím, že to tak vůbec nemusí být. Neříkám, že žádný spisovatel nečte, to samozřejmě jsou spisovatelé, kteří to přečtou spousta. Já si myslím, že jsem takový průměrný čtenář a že jsem nikdy nebyla takový ten knihomol vyloženě, možná v dětství, který by jako vám mohl z fleku prostě z rukávu vysypat 10 knih, kterých si máte přečíst. Já jsem vždycky byla asi spíš jako filmový typ. A možná i proto lidi často říkají, že když čtou moje knížky, takže to spíš jako vidějí jako nějaký filmy, které se jim přehrávají před očima. Že možná ten typ literatury, který já píšu, není tak moc taková literatura, kterou by psal knihomol třeba.
1: Dovedete si nicméně teď zpětně představit, že byste se zase vrátila do toho pomyslného novinářského kolotoče, třeba čistě hypoteticky dám příklad, zavolal by vám někdo, nějaký známý nebo neznámý člověk a řekl, teďka rozjíždíme nový lifestyleový magazín, chtěli bychom tě, Markéto, do čela redakce. Přemýšlela byste nad tím vůbec?
2: Ne. Pro mě je to moc jako práce v rámci nějaký struktury a to já už prostě dělat nechci, protože je to nějaké omezení a to psaní knížek je skvělý v tom, že tam si můžu psát, co chci, jak chci a je to moje. Už jsem asi byla mockrát v nějaký redakci, v nějakém médiu, kde prostě člověk podléhá různým, ať už pravidlům nebo osobnostem těch lidí, kteří jsou okolo něj nebo co ho vedou. A už mi to asi stačilo, no. Jako samozřejmě, když by někdo přišel a řekl, napiš mi tady 4 normostrany, nějaký tvoje zamyšlení o něčem, vyjde to tady v tomhle časopise, tak jasně, ale vyloženě jako být součástí redakce, to asi ne.
1: Není úplně málo novinářů z naší generace, když to tak můžu říct, kteří třeba mluví i o nějakém vyhoření, vyčerpání z té práce. Nezažívala jste třeba taky něco podobného?
2: Do jistý míry určitě, protože člověk furt jako musí vlastně přinášet nový a nový témata, pořád prostě vymýšlet, co teda vlastně jako okolo sebe vidět, pojmenovat, popsat. A to vás vyčerpá, protože vlastně furt musíte být jako ve střehu a dívat se na ty věci určitým způsobem. Pak přesně, když už jsem začala psát ty knížky, tak jsem najednou zjistila, že tady já si můžu jako interpretovat ten svět po svým a i třeba si sama pro sebe určitý věci vysvětlovat skrz ty postavy nebo nějaký věci, které se tam dějou. A to mi vyhovuje jako mnohem víc, než se pořád snažit psát tak, aby to lidi bavilo v tom článku, aby to mělo přitažlivý titulek, aby prostě to mělo jasně vypointovanou nějakou strukturu. To je na mě vlastně asi moc krátký formát, teďkon zpětně viděno.
1: No tak pojďme k těm knížkám, protože ta vaše nejnovější se jmenuje Výšina. Je opravdu velmi čerstvá, vyšla doslova před pár týdny a vypráví nejen o klimatické změně, ale částečně třeba tak i trochu o určitém útěku z města, nebo alespoň to tak na mě působí. Útěk z města, útěk z civilizace. Vy na svých webových stránkách mimo jiné uvádíte, že žijete na vsi se psem a kočkou, vlastně po letech strávených v hlavním městě, jak vás znám. Čili Výšina, jakkoliv jde o smyšlený příběh, vychází do jisté míry z vašich vlastních zkušeností.
2: Ty kočky už jsou 4 mimochodem. Což je takovej podle mě přesně příznak člověka, který začne žít na vesnici. Jo, vlastně jo. Určitě se tam propsala ta změna, kterou jsme udělali. Myslím si, že tohle téma bych takhle neuchopila, nebo by ke mně tak jako nepromluvilo, kdybych najednou vlastně nezačala žít takhle, jako řekněme, v přírodě. Bydleli jsme v Praze, byla jsem takovej ten klasický člověk, který mezi 20 a 30 prostě obrazí úplně všechny párty a večírky, které existují. Pak to člověka nějak unaví už a začne řešit v tom životě jiné věci. A tohle byla jako velmi velká změna a pro mě naprosto jakoby skvělá ve všech ohledech. Takže to, že jsem najednou začala každý den vlastně trávit na procházce se psem v lese, na poli, to, že prostě člověk začne sledovat na zahradě, jak se ta příroda vlastně mění v průběhu roku, je něco, co vás ovlivní a koukáte se na ten svět okolo sebe trošku jinak. Vlastně vnímáte i ten běh toho času malinko jinak, jak to vlastně všechno jde pořád jako stejně dokola, jak na zimu ty kocouři připerou prostě, stloustnou a pak zase to schodí všechno na jaro. A je to něco, co jsem si říkala, jo, to je téma, který mě zajímá, potřebuju ho nějakým způsobem zpracovat a do toho mě právě napadlo v létě, když jsme byli na horách, kde bylo příjemně a ve městě bylo k nevydržení, že jsem si říkala, aha, to je zajímavý, tohle možná jednou bude nutnost, až prostě to vedro bude takový, že my v tom betonu a na tom asfaltu už to nedáme, tak co bude jiná možnost, než se prostě nastěhovat někam, kde je chládek. Tak to byla další věc. A třetí, to se tam tak jako spojilo všechno dohromady, já mám strašně ráda různý jako post-apo seriály a filmy, miluju Walking Dead. A vlastně mě tam vždycky na tom nejvíc bavilo to, jak ano, je to blbý, jsou tady zombíci, prostě chtějí nás zabít, ale ve finále ty normální lidi okolo nás jsou to nejnebezpečnější, co vlastně můžeme potkat. Takže tohle všechno jsem nějak jako smíchala dohromady a vznikla Výšina.
1: Čili i život na venkově vedl k tomu, že jste si začala uvědomovat, jak se klima proměňuje na planetě?
2: Určitě to mělo velký vliv, protože to vidíte vlastně rok od roku. Já nechci znít teďka jako člověk, který žije pár let na vesnici, najednou ví všechno po přírodě, ale koukáte na to, jak třeba fungují včely. Jakože letos máme hodně švestek, protože včely prostě mohly opylovávat a protože bylo nějaký počasí, který to umožnilo. Jako vnímáte to asi víc, jste tomu blíž. Když jdete každý den do toho lesa, vidíte, jestli je dobře, že teďka zrovna mrzlo, nebo to není dobře a proč to není dobře. A tak je to něco, co se stane součástí vašeho života. Když jste ve městě, tak tomu nejste tak blízko, nevidíte to a můžete to do jistý míry jako nad tím nepřemýšlet vlastně.
1: Spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Teď je na řadě krátká hudební pauza a po ní se k rozhovoru opět za chvíli vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Spisovatelka, publicistka, podcasterka Markéta Lukášková je stále s námi ve studiu. Náš dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice vydal poměrně nedávno knihu Výšina, o které jsme se taky bavili před písničkou, a vy jste, Markéto, v jednom z nedávných rozhovorů řekla, že Výšina mohla vzniknout taky díky tomu, že vám lékaři před časem diagnostikovali ADHD, což jste ostatně několikrát zmínila během už toho našeho dosavadního povídání. Vlastně si kladete za jeden ze svých největších cílů šířit mezi lidmi tu osvětu o duševním zdraví. Daří se to?
2: Já myslím, že jo. A zároveň se mě nedávno, myslím, v nějakém rozhovoru někdo ptal, jestli se to nějak posunulo, to vnímání obecně jako nějaký péče o duševní zdraví a tak. A mně vlastně došlo, že jo, že se to posunulo hodně od doby, kdy já jsem o tom začala poprvé mluvit, což si myslím, že byl nějaký rok třeba 2017, možná už to bude tak těch 10 let skoro. A myslím si, že v tom vlastně paradoxně hodně pomohl covid, protože lidi si myslím, že často dovedli poprvé v životě přiznat, že jim nějak není dobře. Že vlastně ten dopad té pandemie, toho lockdownu a všech těchto věcí najednou byl velký a na tu psychiku lidí to hodně dolehlo. A najednou vlastně bylo OK o tom mluvit. A řešilo se to, myslím, že jako v rámci společnosti mnohem víc. A tak si myslím, že jakoby spousta lidí se najednou přestala bát tohleto řešit nebo někam třeba jít. A dneska je to, myslím si, úplně jinde, než to bylo. Takže neříkám, že to je moje zásluha, ale myslím si, že už je nás víc, co o tom mluvíme, a snažíme se to brát jako nějakou normální součást života. A já na to narážím skoro v každém asi rozhovoru nebo kdekoliv mluvím jako veřejně, a ta reakce je vesměs jako vždycky hrozně pozitivní, takže jo.
1: Nicméně vy to spojujete i s tím, právě třeba ve vztahu k nejnovější knize Výšina, že jste obrazně řečeno taky přestala řešit hejty. Pro určitou skupinu posluchačů vysvětlím, že přestala řešit negativní komentáře na sociálních sítích, které často vyznívají až hodně pejorativně, sprostě, troufám si tvrdit. Ale samozřejmě třeba v nedávné době i někteří posluchači mohli zaznamenat, že jedna nejmenovaná česká komerční televize začala vytvářet nebo chystat nový pořad, který se právě na tenhle fenomén zaměřuje. Myslíte si, že je to lepší? Já mám osobně pocit, že to je spíš horší a horší, třeba v současnosti, a že ta propast mezi lidmi v té společnosti se pořád prohlubuje. Protože když si otevřu nějaký jakýkoliv příspěvek na sociálních sítích dneska, a je jedno, jestli jde o hokej, nebo o politiku, nebo o tom, že třeba nějaká filmová hvězda se někde prošla na ulici, tak prostě těch komentářů je tam pořád, zdá se mi, víc a víc. Těch negativních tedy samozřejmě.
2: To si myslím, že má několik rovin. No. Je to za prvý tak jako jasně, žijeme s internetem, takže najednou je tady platforma, kam může kdokoliv přijít a napsat vlastně úplně cokoliv. Já mám mnohdy pocit, že ty lidi, když píšou něco jako mě nebo o mě, tak jim nedochází vůbec, že jsem lidská bytost. Že prostě já jsem pro ně někdo, koho vidí nějakou fotku, video, a jim jako nedochází, že to, co tam napíšou v nějakém našem kontaktu, normálně bylo tak, že oni ke mně přijdou a řeknou mi to. Tam si myslím, že oni to nedomyslí a vlastně by to neudělali. Zároveň, když třeba my máme podcast, který hodně lidi poslouchají, oni k nám získají takovej ten, dneska se tomu říká, parasociální vztah, že my jsme vlastně pro ně jako kamarádky a oni mají pocit, že nám vlastně můžou říct cokoliv, ačkoliv my je vlastně neznáme, ale oni nás znají jako dobře. Zároveň lidem asi nedochází, že nemusí mít názor na všechno, že to není povinnost, že prostě ať to řeknou doma, ale nemusí to jít říct tomu dotyčnému člověku. Teď prostě je to daný tak, že vy můžete prostě komukoliv napsat opravdu cokoliv a není to podle mě jakoby normální, ale to je hold to, v čem žijem. No, já jsem nad tím tuhle přemýšlela i z toho pohledu, že třeba máme Facebook, kde máme v přátelích lidi, který jsme neviděli 10-15 let, a vlastně před 50 lety bychom už o těch lidech vůbec nevěděli. My bychom se s nimi už jako nevídali, nepotkali, nemluvili bychom s nimi. Ale díky tomuhle je furt máme nějakým způsobem na očích, furt o nich víme. Je to dobře nebo je to špatně? Takový ten přirozený běh toho života vlastně je podle mě jiný. Ty sociální sítě z toho dělají takovou vlastně virtuální realitu, která není jako doopravdická. No. Takže Já se snažím na to koukat takovým tím stylem, že ty lidi si to jako neuvědomují. Ten dopad, to, jakým způsobem to může ublížit. A mám vždycky vztek akorát na to, když ty lidi tvrdí něco jako, že já jsem si nemohl pomoct, muselo to ven. Musí to ven, já prostě tohle musím říct. Jako ne, nemusíte. Můžete si to napsat s kamarádama. Není třeba to psát tomu dotyčnému. Občas se jim snažím říct, jako vy byste třeba šli za nějakým svým oblíbeným třeba hercem a řekli mu, hele, v tomhle si neměl hrát, stalo to, jako neřekli byste mu to prostě. Já taky nejdu za tvůrcema nějakého seriálu, abych jim řekla, že tenhle díl prostě se mi nelíbil. Je to hodně zvláštní, oni si to podle mě vůbec neuvědomujou, vždycky si to převedu do takového toho, že by mě přišlo vtipný, kdyby někdo prostě před 60-70 lety šel za Karlem Čapkem a řekl mu prostě tohle si teda jako úplně po, jo? Je to úplně absurdní představa, ale dneska se to vlastně děje.
1: Naštěstí to, o čem si povídáme, nemá vliv na vaší literární produkci, protože pokud dobře počítám, tak za posledních 5 let vám vyšlo 5 knih. To je hodně slušné. Víte už, o čem bude ta další?
2: Fakt za 5 let 5 knih?
1: Já říkám, pokud správně počítám, tak mi to vyšlo takhle. No.
2: Protože já mám teďka pocit, že jsem měla takovou pauzu. No každopádně já jsem trošku doufala, když jsem psala Výšinu, že to bude mít hezký ohlas a bude to mít takový ohlas, který by mě jako motivoval k nějakému pokračování a ono se to vlastně děje. Už vím v podstatě, že bych chtěla psát pokračování, protože jsem si tam ten svět vlastně vymyslela takovej rozsáhlej a i ty náznaky těch různých dílových linek jsou tam daný, takže by si toto pokračování vlastně zasloužilo. A když už jsem si to takhle vymyslela, tak by byla škoda vlastně od toho utíkat pryč.
1: Mluvila jste tady taky o vaší oblibě, že ráda sledujete seriály různé a tak dál. Vy jste tu shodou okolností před časem v našem vysílání mluvila o tom, že máte hotový scénář k filmu Losos v kaluži, napsaný tedy podle vaší stejnomenné románové prvotiny. A do jedné z hlavních rolí, konkrétně do role babičky, jste počítala s Libuší Šafránkovou, která bohužel zemřela. A vy jste osobně potom deklarovala, že bez ní ten film prostě nemůže vzniknout. Nicméně, nepřipravujete teď nějaký jiný scénář? Filmařina je to prostě něco, co vás hodně láká.
2: S Libuškou to aspoň tehdy vyšlo, takže ona s Janovou Bukovou namluvili audioknihu Lososa. To jsem ráda, že se stalo. Tam to tehdy nevyšlo, tam byly nějaké naše osobní neshody s producentkou od té doby vlastně. Teď se mě vždycky někdo zeptá, je to vtipný, že s každou mojí knížkou se ozval nějaký filmař s tím, že z toho bude film a vždycky se všichni tvářili, že v podstatě do týdne začínáme točit. Nikdy se nic nestalo. Já už jsem k tomu taková skeptická hodně, protože chápu, že ten proces je dlouhý a že to není tak snadný, jak jsem si to vlastně tehdy i představovala s tím Lososem. A zároveň si občas říkám, že jsem možná ráda, protože já sice můžu být autor předlohy nebo autor scénáře, ale je to jenom jeden dílek celý té obrovské skládačky v tom procesu, kdy vlastně vy už nemáte moc vliv na to, jaký ten výsledek bude. A vždycky si představuju toho Zdeňka Svěráka v trháku, jak tam prostě je ve stanu vedle toho placu, kde se natáčí a nikdo ho tam vlastně nechce. A to, co on napsal, úplně předělali v totálně něco jiného, než to původně mělo být. Takže já si říkám, že je to možná jako dobře. A takovou ambici teď vlastně vůbec jako nemám.
1: Poslední věc a vlastně poslední otázka, kterou jsme neprobrali, nebo jeden ze segmentů, který jsme ještě neprobrali, je vaše podcastová tvorba. Konkrétně váš podcast Chumelenice, který děláte s Lucí Petrákovou, se pravidelně v různých anketách umisťuje mezi nejoblíbenějšími tuzemskými podcasty. Já když sleduju mnoho podcastů, různých témat a různých zaměření, tak mě vždycky zajímá to, protože dělám rozhovory s lidmi, zajímá mě, kolik času ty tvůrci těch podcastů stráví na té přípravě. Váš podcast Chumelenice vychází jednou týdně, jako většina ostatních podcastů. Kolik času vám zabere ta příprava na každý nový díl?
2: No, my vlastně se tam vždycky sejdeme, každá máme před sebou takové naše poznámky z uplynulého týdne a vlastně se tak jako vzájemně konfrontujeme s tím, co jsme tak jako nazbírali. Není to tak, že bychom měli scénář, nemáme předem připravený témata, na kterých jsme se shodli. Tak to vlastně funguje od začátku. Spoléháme na to, že máme mezi sebou nějakou takovou chemii, nějaký vibe, který funguje a víme, že si tohle můžeme dovolit. Vlastně být spontánní a je to jako, nechci říkat bez přípravy, protože ta příprava právě spočívá v tom, že nachytáme všechny ty možný témata nebo nějaký naše zážitky z toho týdne. Takže to spíš tak jako je průběžný. Já prostě už jsem zvyklá, že když v tom týdnu dělám věci, čtu články, mám nějaký konfrontace s lidma, tak si prostě tady napíšu větu, tady si udělám screenshot tohohle článku, tady mi někdo napíše zprávu, tak si to uložím. A z toho vlastně vzniká celá ta potom mozaika toho, co já tam v té chumelenici chci jako probrat za ten týden. Takže nedokážu říct, kolik času to zabere. Mnohem víc času určitě zabírá příprava na epizodu toho mýho druhého podcastu Příběh, který se opravdu stal, kde vyprávím příběhy, které se teda staly, takže to potřebuje už nějakou lepší přípravu, nějakou rešerši a tak.
1: Spisovatelka, podcasterka, publicistka Markéta Lukášková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Markéto, díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při psaní a natáčení podcastu.
2: Děkuji. Naslyšenou. Díky, naschle.
1: No a vám, milí posluchači, díky za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: I dnes, tedy v pátek, pro vás v pravidelný čas máme rozhlasový sloupek. Jeho autor Ivan Mls ho nazval Letní pouliční galerie. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Víte, že v češtině máme jako jedni z mála přesně oddělené pojmy jezero, rybník a přehrada? Třeba Francouzi v tom takový pořádek nemají. A v angličtině je to skoro jedno. Možná proto, že oba národy mají moře a kdo má velký rybník, méně se stará o malé. Skutečné, tedy přirozeně vzniklé jezero máme v jižních Čechách jen jedno, Plešné. Dost toho pamatuje. Výhradním výrobcem jezer u nás byl ledovec a ten je hloubil v Šumavském kameni někdy před 20 tisíci lety, tedy za poslední doby ledové. Ovšem, Plešné jezero nemusí zůstat navždy samo. I když se tomu zrovna v těchto dnech těžko věří, příchod další doby ledové je jen otázkou času. Je tedy možné, že ta příští nám tu zanechá třeba Rudolfovské Pleso. Ale všechna jezera nemáme po ledovci, jsou tu ještě přehrady a největší Lipno. Přehrady sice dominují vodní plochou, ale není jich moc. Dají se spočítat na prstech. Za to jihočeské rybníky se počítají na tisíce. A to zřejmě není ani polovina původního počtu. Ve vrcholném období za Krčína a Štěpánka Netolického se ovšem nebudovaly jen jednotlivé rybníky. Tihle pánové, ani jednoho bych nemusel mít za šéfa, šli daleko dál a uvedli v život rozsáhlé systémy pro distribuci vody v krajině. Rybníky jim spolu s potoky a řekami sloužily jako zdroje a zásobárny, které propojily důmyslnou sítí stok s pečlivě vybalancovanými spády. Takže voda jimi tekla jednou tam a po druhé stejným korytem zpátky, jak bylo potřeba. Rybníky, ač původně myšlené jako výrobny ryb, časem splynuly s přírodou a jeho českou krajinu je dnes těžké si bez nich představit. Kdyby nic jiného, byla by to pěkná nuda. Z toho, co jsem řekl na začátku, ovšem plyne jedna výhoda. Pokud vám nějaká anglická návštěva vyjeví přání podívat se k jezeru, nemusíte startovat směr Šumava, natož do Alp. Zaveďte ji klidně k nejbližšímu rybníku.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Ve věži Jiněnského kostela na Nebevzetí Panny Marie se dnes

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Většina dávek dorazí až v listopadu. Kriminalisti zadrželi šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku drogy vyráběli a prodávali. Východ Číny ráno zasáhl tajfun Saudel. Během dne bude přibývat oblačnosti. Místy se objeví bouřky, teploty až 33 stupňů. V noci bude zataženo až oblačnost deštěm, bouřkami. Zítra očekáváme ochlazení. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Důvodem jsou komplikace při výrobě vakcín. Některé látky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
2: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
0: Kriminalisti zadrželi a obvinili šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Obviněným hrozí až 18 let za mřížemi. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí. Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru, silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2 úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců. Navíc odvede část transitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Bezmála 15 900 kandidátů se bude ucházet o křesla v obecních zastupitelstvech v Jihočeském kraji v letošních podzimních volbách. Před 4 lety bylo na kandidátních listinách o 35 lidí víc. Ve 30% jihočeských obcí se stavili pouze 1 kandidátku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Východní pobřeží Číny ráno zasáhl tajfun Saudel. Úřady v oblasti nařídily evakuaci téměř 900 tisíc lidí a zastavili provoz vlaků i trajektů, informuje o tom agentura Reuters. Jde už o 3. tajfun, který letos zasáhl východočínskou provincii Zhejiang. Meteorologové varují, že tropická cyklóna přinese silné deště i do dalších oblastí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru se objeví přehánky nebo déšť, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů, ojediněle i 33 stupňů Celsia. Fouká mírný jihovýchodní vítr, na východě kraje čerstvý s nárazem.

0: kolem 55 km za hodinu. Na Šumavě pak slabý. K večeru se bude měnit na severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. V noci bude zataženo až oblačno s deštěm, místy i s bouřkami. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. V sobotu pak očekáváme ochlazení. Zpočátku bude oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, dopoledne srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Odpoledne čekáme většinou polojasno. Večer oblačnosti opět přibyde. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a bio se sníží na jedničku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Táboře v ulici Soběslavská. Další nehoda je na okružní v Českých Budějovicích. Nákladní auto narazilo do domu v Českém Krumlově v ulici Plešivecká. A nehoda tří osobních aut komplikuje provoz na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: 12 hodin k tomu 7 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v pátek 28. srpna roku 2026 začínají písničky pro radost a těmi vás provede hezké páteční poledne přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu jsou připraveni Božejáci i proto, že budeme přát trumpetistovi Božejákům k 18. narozeninám. V Senožatech má 18. narozeniny Vojtěch Kůrka a k nám přišlo psaní a v něm se píše: dnes je velmi důležitý den pro trumpetistu Božejáků Vojtěcha Kůrku. Oslavuje totiž své 18. narozeniny. Milý Vojto, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, spoustu radostí, úspěchů ve škole, v životě i u muziky. Ať ti to na trumpetu stále krásně hraje a ať tě neopouští dobrá nálada. Konečně ses dočkal té dlouho očekávané chvíle, kdy si s námi můžeš dát svoje první pivo. Teď už ti nikdo neuvěří, že jsi v kapele pouze kvůli muzice. Všechno nejlepší přejí Božejáci. Tak Vojtěchovi Kůrkovi do Senožat k 18. nám. Budou hrát Vlašťovička a bude hrát také Dlhotic. Ve Lhoticích 45. narozeniny má paní Marie Štumbauerová. Maruško, přejeme ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně zdravíčko a pevné nervy s celým pracovním kolektivem. To přejí kolegové z práce. Tak pro paní Marii Štumbauerovou do Lhotic k 45. a také k 18. narozeninám do Senožat pro Vojtěcha Kůrku, trumpetistu Božejáků, budou hrát Božejáci Vlaštovičku.

Božejáci hasičská dechovka dohrála a skuteční hasiči jsou připraveni zahrát do Dobešova u Černovic pro pana Jiřího Víta k 60. narozeninám. Přišlo k nám psaní a v něm psáno jest: Sbor dobrovolných hasičů Dobešov na Pelhřimovsku prosí o zahrání hezké hasičské písničky pro svého člena, pana Jiřího Víta, který právě dnes, 28. srpna, se dožívá krásných 60 let. Hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti přejí kamarádi hasiči. Do Dobešova u Černovic k 60. narozeninám pro pana Jiřího Víta skuteční hasiči budou hrát píseň Oheň.

Skutečtí hasiči dohráli a připravená je Třeboňská dvanáctka, aby v písničkách pro radost udělala radost trombonistovi Třeboňské dvanáctky Františku Apfertalerovi v Suhdole nad Lužnicí. Zítra mu bude 60, ale k nám přišel dopis a ve něm se píše, že už dnes v pátek má oslavu 60. narozenin trombonista Třeboňské dvanáctky pan František Apfertaler, který se však narodil tedy 29. září. Proto mu už dnes hodně zdraví, štěstí a pohody, jak v rodinném životě, tak v hudebním, přejí kamarádi z Třeboňské dvanáctky, kteří se hlavně těší na jeho výborné pivo ze Stráže, které tak chutná. Za kapelu Třeboňská dvanáctka přeje kapelník Vláďa Štelner. Tak k těm 60. narozeninám záříovým, 29. září, pro pana Františka Apfertalera do Suhdola nad Lužnicí má hrát píseň Češi pít dovedou. V podání Třeboňské dvanáctky.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost už je připraven zaspívat Josef Zíma do Slivonic k 65. narozeninám pro pana Karla Machovce. Přišlo k nám psaní a v něm se píše: Vážná redakce, myslivecký spolek Prácheň Horažďovice prosí o hudební dárek pro našeho člena Karla Machovce ze Slivonic k jeho 65. narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, pevnou mušku, plno mysliveckých zážitků a příjemně strávený čas se psí smečkou. Za myslivecký spolek děkuje pan Richard Kovařík. Tak pro pana Karla Machovce do Slivonic k 65. narozeninám bude zpívat Josef Zíma, píseň Já jsem malý.

V písničkách pro radost je připravená malá muzika na uše Pepíka, aby zahrála jednak také do Vimperka, ale také do Lhoty. Ve Lhotě 70. narozeniny má pan Vratislav Kumžák. Právě dnes oslavuje krásné 70. narozeniny pan Vratislav Kumžák ze Lhoty. A u příležitosti kulatého životního výročí, jak psáno jest, si dovolujeme popřát panu Kumžákovi mnoho pevného zdraví, spokojenosti a dobré pohody do dalších let. A budeme rádi, když přispějeme k příjemnému prožití dnešního dne pěknou písničkou, jak jsou podepsáni zaměstnanci obecního úřadu v Číměři v čele s panem starostou. Panu Vratislavu Kumžákovi do Lhoty k 70. nám za chvilku bude hrát malá muzika na uši Pepíka a bude hrát také do Vimperka, kde začátkem srpna 71. narozeniny měla Hanka Matějková. A pro paní Matějkovou tady mám přání. Moje milá maminko, k tvým krásným narozeninám, které si oslavila 5. srpna, ti posíláme tu největší náruč lásky. Přejeme ti pevné zdravíčko, neutichající štěstí a také každodenní pohodu. Děkujeme ti za všechnu tvou péči a za to, že jsi. Jsme nesmírně vděční, že tě máme. Krásné narozeniny a spousty dalších let přejí dcera Hanička a vnouček Martínek. Máme tě rádi. Tak tím končí psaní a přání pro paní Hanku Matějkovou do Vimperka k 71. narozeninám. A malá muzika na uši Pepíka bude hrát také do Lhoty, kde 70. narozeniny dnes má pan Vratislav Kumžák. A bude hrát píseň Přes širé lesy šumavské.

Malou muziku na uše Pepíka teď vystřídá v písničkách pro radost Budvarka, která zahraje také do Suhdola nad Lužnicí a také do Hornosína u Blatné. Píše nám paní Čtveráková, že v Hornosíně u Blatné má narozeniny paní Marie Vonášková. Paní Marie Vonášková, ale ono se píše: vážená redakce, jménem všech zástupců a spoluobčanů obce Hornosín bych vás chtěla požádat o písničku pro paní Marie Vonáškovou, která právě dnes oslaví 77. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, mnoho životního elánu a pohody do dalších let. Paní Vonáškové do Hornosína k 77. narozeninám za chvilku bude hrát Budvarka a zahraje také do Suhdola nad Lužnicí, kde 78. narozeniny má pan Jaroslav Dvořák. A pro pana Dvořáka to máme přání. Milý kamaráde, dnes se dožíváš pěkných 78 let a tak ti přeji vše nejlepší, hlavně stále dobré zdraví. A když bude to dobré zdraví, tak budou i dobré rybářské zážitky a úlovky, které máš tak rád. To vše ti přeje kamarád Vašek. Tak pro pana Jaroslava Dvořáka do Suhdola nad Lužnicí k 78. narozeninám a k 77. narozeninám do Hornosína u Blatné pro paní Marii Vonáškovou bude hrát Budvarka rybářskou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: V písničkách pro radost 1:30 je připravena zahrát malá česká dechovka. A to jednak do újezdu u Vodňan, ale také do Jílovic. V Jílovicích 80. narozeniny má paní Marie Kolářová. A nám přišly dvě přání a v tom prvním přání se píše: všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu a ještě dlouhá léta přejí všichni příbuzní a známí, jak píše a za všechny děkuje syn Láďa. No a pro paní Marii Kolářovou do Jílovic k 80. mám ještě jedno přání. Hodně zdraví a osobní pohody přejí zástupci obce Jílovice spolu s paní starostkou. Paní Marii Kolářové, za okamžik do Jílovic zahrajeme. Ještě předtím tu mám také rovněž k 80. přáním, narozeninám přání pro paní Anu Dvořákovou do újezdu u Vodňan. A v tom psaní, které k nám přišlo, se píše: vážená redakce, naše milá kamarádka Andulka Dvořáková z újezda u Vodňan bude teď s Jendou tančit, protože se dnes dožívá 80 let. Andulko, blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, ať si pořád tak pohodová, obětavá, laskavá a všichni blízcí ti dělají jenom radost. To přejí kamarádky a kamarádi z Babince. Do újezda u Vodňan k 80. narozeninám pro paní Anu Dvořákovou a také pro paní Marii Kolářovou do Jílovic rovněž k 80. narozeninám bude hrát malá česká dechovka píseň Až budou trumpety.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď malou českou dechovku, Kubešovku, vystřídá Iglovanka, aby zahrála do Vráže a také do Benešova nad Černou. S přáním začnu v Benešově nad Černou, kde 80. narozeniny má paní Ludmila Škodová. Hudební dárek posíláme Ludmile Škodové z Benešova nad Černou k těm dnešním 80. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a také klidu a pohody do dalších let, jak za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka. Tak pro paní Ludmilu Škodovou do Benešova nad Černou za chvilku, za okamžik bude hrát Iglovanka, bude hrát také do Vráže, kde rovněž 80. má pan Karel Hromas. A v tom dopise, který k nám přišel, je psáno. Chtěli bychom nechat zahrát písničku panu Karlu Hromasovi ze Staré Vráže k jeho 80. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let přejí zástupci obce Vráž s panem starostou a k přání se připojují i členky kulturní komise. Pro pana Karla Hromase do Vráže k 80. a ke stejnému výročí také do Benešova nad Černou pro paní Ludmilu Škodovou bude hrát Iglovanka píseň Šla má milá nahu.

Iglovanka dohrála v písničkách pro radost, Šumavanka je připravená zahrát do Vimperka. Tam totiž 84. narozeniny má pan František Pěsta a já pro pana Pěstu tady mám přání. Vážená hudební redakce, prosím o hudební gratulaci pro pana Františka Pěstu z Vimperka, který právě dnes slaví své 84. narozeniny. František je pravidelným posluchačem vašeho rozhlasu a nejraději má právě písničky pro radost, tak věříme, že mu udělá velkou radost ta písnička, tedy konkrétně Stachovské dřeváčky od Šumavanky Karla Polaty, na jehož zábavy a veselice v mládí rád chodíval. Krom hudební gratulace přejeme do dalších let vše nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, životního elánu, kterým stále oplýváš, a spoustu splněných přání. To vše přejí dcera Šárka s manželem Vaškem, vnoučata Štěpánka a Vašek, dále pak sestra Marie a bratr Jaroslav s rodinou. A to psaní pokračuje. Děkuji za hudební gratulaci a přeji vašemu pořadu, aby i nadále rozdával radost všem posluchačům. Za všechny jmenované zdraví a ještě jednou děkuje bratr Jaroslav. Pro našeho pravidelného posluchače, pro pana Františka Pěstu do Vimperka, k 84. narozeninám bude hrát Šumavanka Stachovské dřeváčky.

Šumavanka dohrála a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Babouci do Chrášťan u Týna nad Vltavou, kde 89. narozeniny má paní Jaroslava Nechvátalová. A pro paní Nechvátalovou tady mám přání. Milá maminko, k tvým požehnaným narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, ať tě provází. Za tvoji celoživotní lásku a pomoc ti posíláme poděkování a písničku pro radost. Přání zasílá syn Jiří a dcera Jitka s rodinami. Paní Jaroslavě Nechvátalové do Chrášťan u Týna nad Vltavou k 89. narozeninám mají prý zahrát Babouci píseň Tam na severu dalekém. Tady je

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v těch dnešních písničkách pro radost v pátek 28. srpna roku 2026 ještě budeme přát do Benešova nad Černou, kde 60 let společného života si připomínají manželé Turnovi, paní Anna a pan Adolf. A teď ještě přání. Milá babičko a dědečku, k vašemu nádhernému 60. výročí svatby vám chceme ze srdce poděkovat za veškerou lásku a péči. Jste pro nás obrovskou inspirací a také důkazem, že pravá láska překoná všechny překážky. Do dalších společných let vám přejeme pevné zdraví, neutuchající optimismus, klid v duši a stále úsměv na tváři. Máme vás moc rádi. Tento hudební pozdrav a písničku na přání posílá vnučka Evička s rodinou. Tak pro paní Anu a pro pana Adolfa Turnovi do Benešova nad Černou k 60 letům společného života bude hrát píseň Svatební zvony.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru a tak ještě připomenou na závěr obsazenost našeho pořadu, který se každým dnem naplňuje. Dívám se na ty naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, je ten kalendář, ve kterém zjišťuji, že volno je ještě v září 8. a 9., pak 16., pak ještě 19., 20. a 21. a pak už jen 23., 24., pak ještě 29. a ještě 30. září. Ostatní termíny jsou bohužel plné, ale klidně ty volné ještě můžete vyplnit a udělat tak někomu určitě radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra budou pivní slavnosti v Těmicích u Kamenice nad Lipou. Lipkovanka tam bude hrát od 14 hodin odpoledne tedy. Zítra také v sobotu bude v Chýnově už 19. mezinárodní koncert dechových hudeb z jižních Čech a také z Moravy. Mimochodem hrát bude i rakouská formace Motýlek, také Drietomanka ze Slovenska, také Vlčnovjanka i muzikanti z jižních Čech zítra v Chýnově od 14. hodin odpoledne v parku před školou na Gabrielovo náměstí. Další pozvánka je za Budvarkou, ta bude zítra v sobotu hrát v rámci městských slavností v Protivíně na vedlejší scéně od 19 hodin a hned v neděli 30. srpna bude hrát Budvarka v Trhovém Štěpánově na pouti, v 11 hodin dopoledne začíná. O víkendu bude ale také veselo v Lomnici nad Lužnicí v rámci každoročního folklorního festivalu u Zlaté stoky. Na Farské louce zítra už v 10 hodin začnou hrátky folklorní cházky a ve 14 hodin se pak představí přehlídka souborům a mezi nimi budou Javoráček, Chorošek, Doudleban, Blaťácký soubor, také Kovářovan, také zahraniční The Haselbacher Volkstanze Gruppe, dále pak krojová družina z Jarošova, Pod Javořičan i Javor. A Javoráček pak 35. bude slavit v 19 hodin zítra na Farské loužce v Lomnici nad Lužnicí. A ještě pozvánka na neděli. V neděli bude veselo v Dolní Hotě u Klatov na krytém parketu od 15 hodin ve 3 hodin odpoledne bude hrát malá dechovka, respektive malá dechová muzika Doubravanka v neděli 30. srpna. A to je vše. Tak Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost. Užijte ten dnešní den, jak jen to půjde. A všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nepál po povodni hlásí přes 500 mrtvých. Tábor chce zmapovat dešťovou kanalizaci ve městě. Lukáš Slavický

0: evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila další katastrofa. Úřady proto na několik hodin přerušily záchranné operace. Táborští radní chtějí mít jasno v tom, kudy vede dešťová kanalizace a kdo se o ni stará. Tématem se zabývali na svém posledním jednání. Současný stav je totiž podle města nepřehledný. Prvním krokem má být sjednocení údajů a vytvoření mapy, vysvětluje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
1: U jednotlivých úseků chce město dohledat vlastníky a správce a prověřit také jejich technický stav. Následně se má rozhodnout, které kanalizace by město mohlo převzít. Do budoucna chce Tábor zároveň více využívat řešení, která dešťovou vodu zadrží nebo nechá vsáknout tam, kde naprší, místo jejího rychlého odvádění kanalizací pryč.
0: Bývalý solista mnichovského baletu Lukáš Slavický po 10 letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na Českokrumlovském otáčivém hledišti uvedl Slavický od roku 2016 přes 20 premiér. Od září ho vystřídá solista baletu divadla a asistent choreografie Zdeněk Mládek, uvedl Slavický pro ČTK.
2: Počasí.
0: Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti, k večeru dorazí přehánky a déšť, místy se vyskytnou bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty budou mezi 29 a 33 stupni Celsia, na horách do 31. V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Sezimově Ústí u Tábora na silnici číslo 3, v Horní Plané na Českokrumlovsku u železniční trati a také na silnici číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Vesele a zdravě.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
2: a doktorka Kateřina Cajthamlová a dnes si budeme povídat, Patriku, o
1: kostech
2: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
1: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano, přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
2: Přesně tak.
1: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterými zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu. Ano. A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodu,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: ne, ne, ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, třeba ten... A máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýr, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančí?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích, a máme to, a to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme,
1: sedíme orgán, se kterým nepracujeme a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme
1: těm
0: kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cajdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné?
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Ano. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skore, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu. Přejdou přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdalovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora, jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní poslat,
1: ano.
2: Aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano.
1: Že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano.
1: Nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to vyšetření.
2: Moc.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, ten to je, na toho to pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, teď jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem. Ale stejně,
3: ano.
1: Bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Výborně. Ano.
3: A
1: pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no, ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Ty můžete... Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem.
3: Ano,
1: ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší.
1: No,
0: a budeme dál
1: lepší.
0: Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzi, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Rozeského hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, tak to jsem, to nevím, jak už jsem jaké brala léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Výborně. Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na Lačno a teďka už nemusím chodit na Lačno.
1: No, oni se zlepšují metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje akorát novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám silnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu léčit, léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují, čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Ano,
0: jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme
1: tak
0: stišit, vypnout.
1: Halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brat Uperol, abych nemusel počítat kapky,
1: no.
5: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a berete,
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu.
1: Ano.
0: Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí cestu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. V Horní Plané na Českokrumlovsku srazil vlak muže na koloběžce. Vrtulník ho přepravil do Českobudějovické nemocnice. Zítra bude ubývat oblačnosti až na polojasno a teploty vystoupí na jihu Čech k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování.

0: že jeho smrt označoval za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
1: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
0: Výtvarnice vyzdobily vchod základní školy Zborovská v Táboře. Autorská dvojice Lemur na zdi vytvořila na asfaltu velkou barevnou malbu ladící se vzhledem školy. V Táboře strávili umělkyně 2 týdny a takzvaný murál dokončili před začátkem školního roku. Inspirací jim byl labyrint táborského podzemí, řekla jedna z umělkyň Alžběta Moravcová.
2: Původně jsme vycházeli z konceptu, myslím, táborského podzemí, že jsme si vyhledali, udělali jsme si rešerši a vyhledali jsme si takové ty staré plánky toho táborského podzemí a vlastně některé ty tvary, které teďka vypadají jako abstraktní, tak vycházejí z tady těchto tvarů toho podzemí.
0: Muže na koloběžce dnes na přejezdu v Horní Plané na Českokrumlovsku srazil vlak. Vrtulník záchranné služby ho přepravil do nemocnice s podezřením na středně těžká poranění, uvedl mluvčí Jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Provoz na trati je zastaven, informovala mluvčí Jihočeské policie Lenka Krauzová.
3: Počasí.
0: Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti, k večeru dorazí přehánky a déšť, místy se vyskytnou bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty jsou mezi 29 a 33 stupni Celsia, na horách do 31. Mírný jihovýchodní, na východě kraje čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, na Šumavě je vítr slabý, v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť, v Horní Plané na Českokrumlovsku na železničním přejezdu a na Českobudějovicku na odbočce ze silnice 105 na Chlum nedaleko Olešníka. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Divadelní spolek Kašpar má před sebou víkend na jihu Čech. Pozvánku budu mít pro vás už za chvíli. Také nás čeká sportovní pozvánka na víkend a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá například Valdemar Matuška. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 11 minut. Co mají společného renesanční tvrz ve Vlksicích a starý Vildův mlýn v Jistebnici? Tak o víkendu je spojí divadlo a ne ledajaké. Divadelní spolek Kašpár dnes a zítra hraje na tvrzi ve Vlksicích na Písecku. V neděli se herci přesunou do Vildova mlýnu v Jistebnici na Táborsku, kam se vrátí ještě příští týden v sobotu 5. září. Proč si zakladatel Kašpara, režisér a herec Jakub Špalek vybírá pro své herce právě taková místa a co podle něj dokážou historické kulisy udělat s divadlem, tak o tom bude řeč právě teď. Jakube, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Divadelní spolek Kašpar má před sebou několik představení na jihu Čech. Začněme Vlksicemi. Co tam dnes večer a zítra diváky čeká?
1: Vlksice jsou naše nejstarší a dá se říct, že skoro nejmilejší štace vedle Kašperku. Jezdíme tam přes 20 let a hrajeme na nádvoří takové malé, krásné tvrze a tentokrát tam uvádíme výbornou irskou komedii Mrzák Inishmanský. Věřím, že McDonagh, autor, má spoustu fanoušků a faninek u nás. Mrzák je taková velice drsná, šťavnatá, řekl bych, ryzí irská komedie. My to ve Vlksicích uvádíme poprvé. A co vám mám říct? Bude to prostě akurátní. Zkuste se na něco zeptat, já vám rád odpovím.
0: Z Vlksic se v neděli přesouváte do Jistebnice na Táborsku. Ano. Co jste připravili pro Vildův mlýn a co vás na tomhle místě konkrétně baví?
1: No, tak dobře, tak teď budu odvolávat nejmilejší. Vlksic to dávat to Jistebnici, protože ta známka asi není úplně dobrá. Jistebnice je jedna z našich nejlepších tref, pokud je o diváky. My máme takovej, docela bych řekl, náročnější repertoár a ta divácká odezva v té Jistebnici je prostě skvělá. Takže když tam přivezeme takový, řekl bych, velice jako intelektuální nebo ostrý nebo jako černý prostě věci, tak zatím nám Jistebnice, musím to zaklepat vždycky, zažrala i s navijákem, takže i takový jako, no tak my jsme tam třeba přivezli velmi takovou temnou inscenaci Sympatiko. Ne, všude je to přijatý jako dobře, no a Jistebnice byla úplně nadšená. Takže jako do Jistebnice jezdíme hlavně kvůli té atmosféře a zcela kvůli výjimečným divákům.
0: Když srovnáte tvrz ve Vlksicích a Vildův mlýn, jak každý konkrétně z těchto prostorů podle vás konkrétně promlouvá do představení?
1: My ty prostory známe a pokud tam s něčím jedeme, tak víme, že to tam bude jako dobře fungovat. Dám vám příklad. My příští rok máme vyjet Večerem tří královým se Shakespearem a já jsem říkal v Jistebnici, že zatím v Jistebnici to hrát prostě nejde, že potřebujeme balkon. Tak buď ho tam postavíme, nebo to budeme hrát jinde. Ale v Jistebnici nehrajeme venku a vevnitř. Tohle je představení dovnitř a je to velice takový komorní, komunikativní představení. My ho hrajeme v klubovně a v menší scéně v Praze. Takže to jsem tam vybral záměrně a v prostoru toho mlýna jako uvnitř to bude fungovat super. A naopak Mrzák Inishmanský a my prostě, ty Vlksice jsou starý a jsou prostě kamenný, že? Takže tam ta irská komedie s těma kamennýma šutrama, to bude fungovat taky dobře. Takže ten výběr není náhodný.
0: Na závěr ještě připomeňte časy a místa, kde se bude na jihu Čech hrát.
1: To po mně chcete moc. Dneska, dobře, tak já jsem ráno v 6 vstával a chystal jsem ještě kochánky, ty časy jsou jiný. Já vím, že dneska hrajeme v 7:30 a myslím si, že hrajeme v 7:30 i v Jistebnici, ale to se radši mrkněte na internet, jo. Já bych spíš ještě dodal, že v případě Eastwooda, byť se to jako nezdá, proto to říkám, tak je to takovej velice divácký, lehký a zajímavý titul. A v případě Mrzáka Inishmanského bych ještě rád podotknul, že tam máme takový jako star v čele s Martinem Hofmanem a Matoušem Rumlem. Takže pokud někdo chce na hvězdy, tak ať jde do Vlčic. Pokud někoho zajímá Clint Eastwood, tak ať jde do Jistebnice. Začít to takhle?
0: Určitě, tolik pozvánka a režisér a herec Jakub Špalek a pozvánka konkrétně na představení divadelního spolku Kašpar. Děkujeme a přeji, ať se všechno vydaří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak nashledanou, já skáču do auta, jdem stavět ty Vlčice. Tak třeba nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si s vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. A i o tomto románu vyprávěla letos na jaře v našem vysílání. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. A my vám teď nabídneme jeho část.
1: Výšina je opravdu velmi čerstvá, vyšla doslova před pár týdny a vypráví nejen o klimatické změně, ale částečně třeba tak i trochu o určitém útěku z města, nebo alespoň to tak na mě působí. Útěk z města, útěk z civilizace. Vy na svých webových stránkách mimo jiné uvádíte, že žijete na vsi se psem a kočkou, vlastně po letech strávených v hlavním městě, jak vás znám. Čili Výšina, jakkoliv jde o smyšlený příběh, vychází do jisté míry z vašich vlastních zkušeností.
2: Ty kočky už jsou 4 mimochodem. Což je takovej podle mě přesně příznak člověka, který začne žít na vesnici. Jo, vlastně jo. Určitě se tam propsala ta změna, kterou jsme udělali. Myslím si, že tohle téma bych takhle neuchopila, nebo by ke mně tak jako nepromluvilo, kdybych najednou vlastně nezačala žít takhle, jako řekněme, v přírodě. Bydleli jsme v Praze, byla jsem takovej ten klasický člověk, který mezi 20 a 30 prostě obrazí úplně všechny párty a večírky, které existují. Pak to člověka nějak unaví už a začne řešit v tom životě jiné věci. A tohle byla jako velmi velká změna a pro mě naprosto jakoby skvělá ve všech ohledech. Takže to, že jsem najednou začala každý den vlastně trávit na procházce se psem v lese, na poli, to, že prostě člověk začne sledovat na zahradě, jak se ta příroda vlastně mění v průběhu roku, je něco, co vás ovlivní a koukáte se na ten svět okolo sebe trošku jinak. Vlastně vnímáte i ten běh toho času malinko jinak, jak to vlastně všechno jde pořád jako stejně dokola, jak na zimu ty kocouři připerou prostě, stloustnou a pak zase to schodí všechno na jaro. A je to něco, co jsem si říkala, jo, to je téma, který mě zajímá, potřebuju ho nějakým způsobem zpracovat a do toho mě právě napadlo v létě, když jsme byli na horách, kde bylo příjemně a ve městě bylo k nevydržení, že jsem si říkala, aha, to je zajímavý, tohle možná jednou bude nutnost, až prostě to vedro bude takový, že my v tom betonu a na tom asfaltu už to nedáme, tak co bude jiná možnost, než se prostě nastěhovat někam, kde je chládek. Tak to byla další věc. A třetí, to se tam tak jako spojilo všechno dohromady, já mám strašně ráda různý jako post-apo seriály a filmy, miluju Walking Dead. A vlastně mě tam vždycky na tom nejvíc bavilo to, jak ano, je to blbý, jsou tady zombíci, prostě chtějí nás zabít, ale ve finále ty normální lidi okolo nás jsou to nejnebezpečnější, co vlastně můžeme potkat. Takže tohle všechno jsem nějak jako smíchala dohromady a vznikla Výšina.
1: Čili i život na venkově vedl k tomu, že jste si začala uvědomovat, jak se klima proměňuje na planetě?
2: Určitě to mělo velký vliv, protože to vidíte vlastně rok od roku. Já nechci znít teďka jako člověk, který žije pár let na vesnici, najednou ví všechno po přírodě, ale koukáte na to, jak třeba fungují včely. Jakože letos máme hodně švestek, protože včely prostě mohly opylovávat a protože bylo nějaký počasí, který to umožnilo. Jako vnímáte to asi víc, jste tomu blíž. Když jdete každý den do toho lesa, vidíte, jestli je dobře, že teďka zrovna mrzlo, nebo to není dobře a proč to není dobře. A tak je to něco, co se stane součástí vašeho života. Když jste ve městě, tak tomu nejste tak blízko, nevidíte to a můžete to do jistý míry jako nad tím nepřemýšlet vlastně.
0: V rozhovoru dále Markéta Lukášková mluví třeba i o nenávisti na sociálních sítích nebo o svém vztahu k rodnému městu. Celý záznam si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední hostu bude opět po víkendu v pondělí 31. září. Přijde k nám do studia sokolník Milan Zaleš. Matěj Vodička se s ním popovídá nejenom o tom, proč svůj život zasvětil dravým ptákům. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru 10-dílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Oblečení i boty od barvy a v ruce štětce. Alžběta Moravcová a Markéta Metelka Knorová přijeli na 2 týdny do Tábora, kde za proměnlivého počasí vytvářeli malbu na asfaltu. S pomocí oranžové, zelené či šedé barvy vytvořili dílo na pomezí grafiky a hřiště pro děti ze základní školy Zborovská v Táboře. Ty díky tomu budou mít veselější start do nového školního roku.
1: Teď míchám oranžovou barvu, kterou budeme používat na malování cest a nápisů v murále.
2: U vchodu do základní školy Zborovská v Táboře dokončují umělkyně z autorské dvojice Lemur na zdi murál. Je to obrovská malba na asfaltu, po kterém od 1. září budou každý den chodit žáci, jejich rodiče i učitelé. Malířky Alžběta Moravcová a Markéta Metelka Knorová se inspirovaly Táborem samotným a použili barvy, které navazují na fasádu školy, dodává Moravcová.
1: Původně jsme vycházeli z konceptu, myslím, táborského podzemí, že jsme si vyhledali, udělali jsme si rešerši a vlastně některé ty tvary, které teďka vypadají jako abstraktní, tak vycházejí z tady těchto tvarů toho podzemí.
2: Umělecké dílo Cesty, trasy, stezky tvořily autorky 2 týdny. Přípravy jim ale zabraly celý měsíc. Museli vytvořit návrh, pracovat se zpětnou vazbou a vlastnoručně vytvořit šablony, podle kterých před školou malovali. Jak ale podotkla Markéta Metelka Knorová, při tvorbě se také museli orientovat podle počasí.
3: My jsme sledovali počasí, takže když jsme věděli, že ta předpověď je nevlídná, tak jsme prostě museli tu práci přerušit a čekat, dokud ty podmínky nebudou takový, že budeme vědět, že ta barva má prostor vytvrdnout, než začne pršet.
2: Návrh na mural před školou ve Zborovské ulici vymysleli sami malířky a upravili ho podle požadavků města Tábor.
3: Požadavky byly takové, že by to mělo být nějakým způsobem interaktivní, ale nemělo by to být přímo hřiště. Zároveň, že by to mělo být sladěné s fasádou školy a vlastně s tím, kde se to nachází, takže je to vlastně taková interaktivní grafika.
2: Malbu od autorské dvojice Lemur na zdi si objednalo město Tábor a výběrové řízení měla na starosti kancelář architekta města. Mural je součástí celkové proměny prostoru před základní školou. Spolu s ním tam vznikne nový chodník, místo pro krátkodobé stání vozidel, ale také stojany na kola a lavičky, podotkla architektka Kateřina Čechová.
4: Výtvarnice Alžběta Moravcová a Markéta Metelka si museli poradit s řadou omezení, například ta plocha, na kterou malují, je nepravidelná, je vymezená z jedné strany takovou vlnovkou.
2: V následujícím období plánuje město Tábor pokračovat s úpravami před vchodem na 1. stupeň základní školy Zborovská. Kromě prvků pro větší bezpečí a přehlednost dostane škola také nový mobiliář. Tyto úpravy vyšly celkově na zhruba 2 miliony korun. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Prázdniny končí, je tady poslední srpnový víkend. Během něj se můžete vypravit na celou řadu akcí. Některé z nich mají už dokonce název loučení s létem. My se ale budeme věnovat převážně fotbalu a vydáme se i mezi paddleboardisty. Jdeme na to, začínáme u vody. Sport na víkend. Město lidem, lidé městu. Do programu oblíbeného Českobudějovického festivalu zasahuje i sport. Jaroslav Soukup připravil s paddleboardisty akci, do které se může zapojit i veřejnost.
1: 29. srpna proběhne první ročník České Budějovice Hudy Sub Race. Jsou to paddleboardové závody, které se budou konat na Malém jezu. Skládá se to z disciplíny sprint a z disciplíny long distance. A veškerý výtěžek, který získáme ze startovného, poputuje na Autis Centrum.
0: A tak se k paddleboardistům můžete přidat. Zasportujete si, objevíte krásu moderního sportovního odvětví a navíc pomůžete dobré věci. Sport na víkend. Královna sportu nabízí v Táboře zase vrcholnou akci. Během víkendu se na stadionu odehraje mistrovství České republiky atletů do 22 let na dráze. Sport na víkend. Teď zmiňovaný bohatý fotbalový program ve druhé lize bude doma hrát Silon Táborsko a hned to může být na jihu Čech fotbalový šlágr víkendu. Na jih Čech přijede Ústí nad Labem, zápas začne v 18 hodin. Ve třetí lize Písek potřebuje naskočit zpátky na vítěznou vlnu. Tým trenéra Parláska nastoupí v neděli od 17 hodin proti Motorletu. Ve čtvrté lize v sobotu od 17 hodin bude hrát Soběslav s Domažlicemi a v neděli také v 17 Milevsko s Hořovicemi a Táborská akademie s Petřínem Plzeň. Sport na víkend. Kompletní program 5. fotbalové ligy se nám do pořadu nevejde, přesto z krajského přeboru vybíráme jeden zápas. Semice Třeboň. Je to neděle těsně po obědě od 12:30. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme někde na stadionu. Určitě se uslyšíme v pondělí ve sportovních ozvěnách, které na této stanici začnou krátce po 14:30 odpoledne.
2: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. V neděli bude připravovat Dančí závitky od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. Druhý nejlepší recept roku 2024 podle poroty, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Recept vylepšil o vinou omáčku. Je prostě znát, jak zjistil Patrik Rozehnal, že byl Jarda už před lety zařazen do kuchyňské síně slávy.
1: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jmén, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. Jestli někdo dá otázku. No, Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat Dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každý upozorňuje, ne nějaký kravice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Séglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: Poslouchejte, neviděj, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
5: Černý muž s polbičem od roka.

0: omáčka, ve které se pak hezky i dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: To mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřině se nebojte, je úžasná.
3: Taky zkuste v podobě Dančích závitků. Návod nabídneme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na Dančí závitky svinou omáčku od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka najdete už třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Václava Segla z Praskolese na Hořovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko zasáhnou bouřky, nejsilnější budou na jihozápadě Čech. Vědci z Jihočeské univerzity našli při výzkumu na Šumavě invazní druh asijské včely. 7 kilometrů nových cyklistických tras přibyde na vrcholu Libína. Zítra bude na jihu Čech ubývat oblačnosti až na polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Do Česka dorazí bouřky, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí do zítřejších 4 hodin ráno. Nejsilnější budou bouřky na jihozápadě Čech. Bude je doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Muže na koloběžce dnes na železničním přejezdu v Horní Plané na Českokrumlovsku srazil vlak. Vrtulník záchranné služby ho přepravil do Českobudějovické nemocnice. Ve vlaku cestovalo 50 lidí, části z nich pomohli s evakuací hasiči, uvedli to na síti X. Evakuační autobus nebyl potřeba. Místo nehody převzala správa železnic České Budějovice. Ostatní jednotky zásah ukončily. Při výzkumu na Šumavě narazili vědci z Jihočeské univerzity na invazní asijskou včelu. Takzvaná čalounice jedlínová žila doteď v Česku jen na jižní Moravě. Tam ji entomologové poprvé zaznamenali loni v létě, říká mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlec.

0: Zelená cyklistická síť o délce 32,1 km.
1: Sport.
2: Skifařka Alice Prokešová obsadila ve čtvrtfinále mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu čtvrté místo a nepostoupila do semifinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského se tak představí v sobotním finále C. Boj o medaile dnes čeká dvojku bez kormidelnice Pavlína Flamíková Anna Šantrůčková a dvoj skif Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Finálový program začíná v 16:28.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti, k večeru dorazí přehánky a déšť, místy se vyskytnou bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty jsou mezi 29 a 33 stupni Celsia, na horách do 31. V noci klesnou teploty na 17 až 14 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pozor, dávejte na silnici 409 u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Je tam odstavené nepojízdné nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov je ode dneška otevřený. Pro řidiče znamená kratší a bezpečnější cestu z Prahy na Lipno. Podrobnosti řekneme už za chvíli. A také už známe výherce hlavních cen zámeckého léta. Náš prázdninový projekt vyvrcholil dnes dopoledne. Za chvíli vás ještě pozveme na jedno z našich šlechtických sídel. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá Karel Gott. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 10 minut. Ředitelství silnice dálnice dnes dopoledne otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Komunikace zkrátí o více než 3 kilometry cestu z Prahy na Lipno. Na slavnostním otevření přivaděče byla reportérka Jitka Cibulová-Vokatá a řekne nám podrobnosti. Pěkné odpoledne.
1: Krásné slunečné odpoledne. Ta stavba se dá rozdělit na 2 části. Západně od dálnice D3 vznikl krumlovský přivaděč z dálnice a východně od D3 pak přeložka silnice 2. třídy z Velešínska do Dolního Třebonína. Tato komunikace slouží i jako obchvat okolních obcí, doplňuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
0: Jak už jsme zmínili, vybudování více než 3 kilometry dlouhého přivaděče stálo 400 milionů korun. Co všechno stavba zahrnovala?
1: Tak není to jenom vybudování samotné komunikace a zmíněné křižovatky z Třebonína na Český Krumlov. Pro zajímavost, jenom na násypy se použilo 154 tisíc metrů krychlových zeminy. Změnila se i křižovatka silnic z Třebonína na Český Krumlov, která je na konci úseku. Ta původní byla nepřehledná, kdo tudy jezdil, tak to určitě zná. Při cestě od Českých Budějovic byla schovaná za horizontem. Teď je tam křižovatka ve tvaru písmene T. Další práce popsal manažer stavby Ondřej Kokeš ze společnosti M Silnice.
3: Na konci úseku se nachází protihluková stěna, dlouhá 80 metrů. Hlukově chrání statek ze 14. století. Na trase se vyskytují 2 mostní objekty. Oba mostní objekty překlenují přilehlé vodoteče. Stavba prochází 2 skalnatými zářezy. V 2. zářezu byla skála narušená, takže se museli udělat dodatečné opatření. Finální povrch skály se opatřil ocelovou sítí tak, aby docházelo k další erozi materiálu.
0: V provozu je teď skoro 100 kilometrů dálnice D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Kde stavba D3 pokračuje?
1: Tak celá D3 bude dlouhá téměř 170 kilometrů. Už aby to bylo. Letos v červenci ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo úsek od Nažidel k hranici s Rakouskem. V listopadu zprovozní téměř 6 kilometrů mezi Kaplicí, nádraží a mimoúrovňovou křižovatkou Kaplice. Příští rok se otevře poslední část jeho české D3, a to přes 6 kilometrů od Kaplice k Nažidlům. Zároveň se připravuje středočeská část dálnice D3, která bude měřit 59 kilometrů. Do konce roku by mělo být vykoupených kolem 80% pozemku.
0: Říká reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, které děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký víkend.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Zaprvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Po dnešním dopolední známe výherce hlavních cen zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť. Pokud mezi nimi nejste, můžeme vám jako malou cenu útěchy nabídnout pozvánku na další ze šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Po celé prázdniny nám dělal průvodce František Kinský a ani dnešek nebude výjimkou.
1: Zámecké léto. Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárisch Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
2: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
3: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárisch Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
2: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
3: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, a ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Lárišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
2: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárisch Mönichů.
3: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásě, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
2: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
3: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má to středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh.
5: Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Živý prostor plný hudby, divadla, jídla, kreativních dílen, obchůdků a hlavně setkávání lidí se proměnilo historické centrum Českých Budějovic. Začal dvoudenní festival Město lidem, lidé městu. Přímo z místa se živě hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím konkrétně teď z Piaristického náměstí. Já už jsem si celé vlastně to centrum, kde se odehrává festival, prošel. Začal jsem tradičně, protože vždycky jdu z domova z Pražského předměstí, tak jsem začal v Krajinské ulici, kde mě uvítal takový malý skautský tábor a další aktivity pro děti, které tam jsou, a šel jsem dál přes Hroznovu ulici, přes Hlavní náměstí, kde je taky program. Až jsem došel sem na Piaristické náměstí, cestou jsem minul spoustu stánků, díle, několik podií. No a potkal jsem tady teď hlavního produkčního celého festivalu Robina Mikušiaka, který stojí za festivalem už od roku 2013, od jeho prvního ročníku. Tak já se ho teď ptám, jaké jsou letošní hlavní novinky?
3: Tak letos jsme malinko přehodili lokace. Mint Market se z Krajinské ulice přesunul do Hroznové ulice a Krajinská ulice je více taková umělecká. Je tam hodně věcí pro děti a hodně věcí jako rukodílných. No a pak máme o něco více programu a na sobotu jsme udělali víc programu pro asi mladší ročníky, takže tenhle rok máme poprvé opravdu jako pro mladší ročníky sobotní program na hlavním pódiu na Piaristáku.
2: Já jsem si taky všiml, že vůbec snad poprvé, jestli se nepletu, má festival svůj merch, neboli upomínkové předměty, trička a další věci.
3: No, máme dva druhy. Na jedné části jsme pracovali s kolegama a kamarádama z kabinet CB a Reuse centrem České Budějovice, takže oni udělali část a my jsme dělali, oni udělali jako umělečtější a my jsme udělali jako komerčnější, kdy máme, myslím, takový pěkný slogany na trika, na tašky, na čepice, na mikiny. A jsem překvapený, už od včera spousta lidí známých píše a tím necháme jejich velikosti, takže si myslím, že to bude mít docela úspěch.
2: A poslední věc, ten program je hodně nabitý. Co byste vybral třeba z těch koncertů nebo z divadel?
3: Tak já mám nejradši nový cirkus, takže akrobaty nebo lidi, kteří fyzicky něco předvádí, to je pro mě jako to je na náměstí Přemysla Otakara. V sobotu na Piaristickém náměstí třeba Slavíček, což si myslím, že bude mít velkou odezvu. A pak v Krajinské ulici jako je zajímavý koncept, což je open mic, kdy můžou, nebo kdokoliv může přijít, kdo je šikovný zpěvák nebo hudebník a může tam na profesionálním aparátu vlastně jako ukázat, co umí. A teď jsem tam před chvílí byl, zpívala tam nějaká slečna, bylo to moc fajn.
1: Petře, je kvůli festivalu i nějaké dopravní omezení ve městě?
2: Ano, je. Řidiči se musí trošku připravit na nějaká omezení během dneška soboty a na některých místech to platí do nedělních 12 hodin, tak auta nevjedou do ulic, kde se festival odehrává. Odbor dopravy magistrátu povolil úpravu provozu na náměstí Přemysla Otakara II., konkrétně na severní a západní straně. No a pak je tady omezení v Krajinské, v Hroznové, v Plachého, v Piaristické, v České a v Radniční. Důležité je taky upozornit, že v sobotu ráno nebude tradiční trh tady na Piaristickém náměstí. A ještě na závěr doplním taky důležité info, že vstup na celý festival je zdarma.
1: Přímo z Českých Budějovic se přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes jsme si možná naposledy během prázdnin užili vysokých teplot. Jak to bude vypadat s teplotami o víkendu?
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Nejdříve, jak bude v noci a v sobotu? Co nás čeká?
2: Večer k nám dorazí přeháňky, které budou postupně přecházet v déšť. Místy se objeví i bouřky, ojediněle i velmi silné. No a v noci pak bude zataženo až oblačno s deštěm, místy i bouřkami a srážky budou k ránu většinou ustávat. Teploty nám v noci klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a zítra během dne pak zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, ale již dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno, ale večer oblačnosti opět přibyde. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Tady až jaká bude neděle?
2: Neděle bude zpočátku oblačná až zatažená, místy se slabým deštěm, ale již ráno srážky ustanou a postupně bude i ubývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude polojasno až oblačno. Nedělní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro příští týden, co nás čeká v pondělí.
2: V pondělí očekáváme další studenou frontu, bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně budou srážky ubývat a bude částečně ubývat i oblačnosti. Pondělní ranní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne přechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A nakonec prozradíme, jaké bude úterý.
2: Úterý už bude beze srážek s oblačnou až polojasnou oblohou. Ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý, během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky ministra Jana Masaryka. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Kvůli suchu zrušilo rybářství Třeboň podzimní výlov největšího rybníka Rožmberk. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednout začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory ani zaměstnavatelé. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Podle výrobního ředitele rybářství Třeboň Vladimíra Kukačky v rybniční soustavě chybí voda. Původně byl slavnostní výlov plánovaný na víkend od 16. do 18. října.
2: V rybnicích rybářství Třeboň aktuálně chybí zhruba 40% vody, což odpovídá objemu zhruba 30 milionů kubíků. O termínu případného výlovu rybníka Rožmberk bude rozhodnuto s ohledem na vývoj aktuální hydrologické situace.
0: Kvalita vody na Lipně se nezlepšila. Pláže v Černé v Pošumaví, Horní Plané i v Lipně nad Vltavou zůstávají na třetím z 5 stupňů. Hygienici tam zjistili zvýšené množství sinic a chlorofilu i sníženou průhlednost. Pokračuje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
3: Jde o zhoršenou jakost vody, zmírně zvýšenou pravděpodobnost.

0: České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na silnici 157 mezi Trhovými Sviny a obcí Mohuřice na Českobudějovicku a v Písku v Kolárově ulici. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
3: Ne, hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
2: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
3: Já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páč, já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště, a my jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutěch potom, víte, páč, já si nevím rady, ty čínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. Šest stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že šest různých čísel, ale třikrát stejně.
3: No stejně třikrát no, různých, ale ne. Samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co? No,
2: podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch šest čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel šest?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi pět z nich, až to šestý ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmarja, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch šest čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě
3: pověděl, to vám musím říct, vencerá, tohle, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: Jo, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tady od téhle, nebo tadyhle...
2: Počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už je každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale furt všichni,
0: malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun.
0: No to
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: brachou, a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No, to ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak.
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí tam, za ty prachy, tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. We'll be right back.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Vítěze zámeckého léta už známe, všechny ty výlety jsme taky podnikli, zbývají ještě dvě velké zastávky o víkendu, tedy v Lnářích a taky v Kostelci nad Orlicí, ale pozor, už zítra v sobotu 29. se s Františkem Kinským můžete osobně potkat jako s naším hostem na oslavách 10 let pochoutkového roku na food festivalu u něj u zámku, bude naším hostem a dvakrát taková talk show a určitě bude čas si s ním i popovídat a zažít spoustu krásného. Na to ještě dnes určitě přijde řeč. Ale teď je tu humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré
3: odpoledne.
7: Mě k vás, pánové, oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky,
3: tak pokračujeme se sportkou.
9: Obrady máte mě, řekněte,
10: no, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34 kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká. Že?
10: No, to je taková loď, kano je.
9: Samozřejmě, nějaký ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětní. Proč váleční?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevědět, jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popit, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
10: To ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá?
10: Prostě to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kapalo.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale prosím vás, člověče, to přece musíte sám ve slova.
11: Je to nový furt sám, hovídá, může každý dělat, jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně.
9: No
10: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo většinou.
10: Ale no, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám. To
9: je, jak, tak to není, no, jak bych mu to teďkonc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
9: Kraula?
10: No ano, kraula.
9: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění je tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím. V tomhle
10: no vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v labin to bylo víc.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
9: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak to...
9: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
10: Kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru jste se...
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
5: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
5: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď se jedeš dívat.
5: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
5: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu, na
3: Takže
5: Salinas.
3: Dnes už by se zbál.
5: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
5: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka. Tak zase znamená. Opatrný,
2: nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byly vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele, Instagram a všechny tyhle ty věci, no a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Jsi adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije. A to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: No, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam jsi zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který
1: ten
2: ho tam
1: bylo 38.
2: Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvá, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám. I.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar nebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
4: Zdravím vás.
5: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
3: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
6: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
4: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
6: A chtěl bych Ačko.
3: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
4: děkujeme ano. A zdravíme na západ.
3: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
7: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
3: To byla podpásovka.
4: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím, ano.
3: Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
8: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
9: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
8: Já říkám, kam na recepci?
9: Na německou. Němci dávají recepci.
8: Já říkám, mě nikdo nezval.
9: Mě taky ne.
8: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo, napil se,
9: ty králo, vždyť je to teplé.
8: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
9: Ano, vím, 60.
8: No a kolik jste jel vy?
9: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
8: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
9: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
4: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo ošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, je státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkal, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říkal, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podnik, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
3: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
4: To je na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
3: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jedno, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okroužkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa v tom, už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šoplí nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Frantíku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mně k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno tak teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám tebe. Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí cestu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Jindřichův Hradec podpoří 500 000 korun další zubařskou ordinaci. Kánoista Martin Fuxa po silném finiši obhájil titul mistra světa na 1000 metrů. Zítra bude oblačnosti postupně ubývat, teploty vystoupí maximálně k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděž.
3: 500 000 korun dostane od Jindřichova Hradce poskytovatel zubní péče pro dospělé. Převezme část pacientů stávající ordinace. Dotaci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Město tak chce podpořit vznik nových ordinací nebo předávání zavedených praxí, říká starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
5: Tento program funguje u nás už delší období a jeho smyslem je vlastně motivovat, aby docházelo buď to k předání praxe nebo případně k vzniku nové praxe. Zásadní podmínkou je, že musí poskytovat zdravotní péči na účet pojišťovny.
3: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to mohou komplikace ve výrobě.
6: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlípka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
7: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No, na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
6: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
8: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
6: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
3: Kanoista Martin Fuxa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, dopoledne se

0: opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině přineseme podrobnosti k novému přivaděči z dálnice D3 na Český Krumlov, který se dnes otevřel řidičům. Připomeneme si také 500 let od bitvy u Moháče a jeho českou stopu této významné události. A podíváme se do Tábora, kde dvě umělkyně proměnily vstup do základní školy v barevné hřiště. U mikrofonu je Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 7,5 minuty po 17. hodině. Je tu Pavlína Fendeková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké páteční odpoledne. Bezmála 15 900 kandidátů se bude ucházet o křesla v obecních zastupitelstvech v Jihočeském kraji v letošních podzimních volbách. Před 4 lety jich bylo o 35 víc. Ve 30% jihočeských obcí se stavili pouze jednu kandidátku, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ode dneška mohou řidiči projet po novém přivaděči z dálnice D3 na Český Krumlov. Stavba zároveň slouží jako obchvat obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Práce stály bezmála 400 milionů korun. Pokračuje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
3: Co se týče toho, že to je 3,3 km za 2 roky, tak si myslím, že to je obvyklá doba výstavby a jsem rád, že ten finální termín, který byl ujednán, nakonec byl dodržen.
2: Nové zázemí pro dvě dětské skupiny s kapacitou skoro 50 dětí mají Trhové Sviny na Českobudějovicku. Město ho včera slavnostně otevřelo ve zrekonstruovaných prostorách bývalé restaurace Čáhovina. Rekonstrukce stála 62 milionů korun. Finančně ji podpořil Jihočeský kraj a ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak uvedla ředitelka dětských skupin Kateřina Matějková, kapacita už je naplněna z 80%. V budově je kromě dvou prostorných tříd také tělocvična a místnost pro logopeda. Projekt

0: počítal i s úsporami energií, doplňuje projektant Matěj Machač.
1: Samozřejmostí bylo zateplení a fotovoltaika. Také jsme přidali rekuperaci, což je aktivní výměna vzduchu, která ještě zajišťuje zpětné získávání tepla.
0: Novou dětskou skupinu otevřou na jihu Čech 1. září také Strážkovice, Kaplice nebo Chlum u Třeboně. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Podle výrobního ředitele rybářství Třeboň Vladimíra Kukačky v rybniční soustavě chybí voda. Původně byl slavnostní výlov plánovaný na víkend od 16. do 18. října.
2: V rybnicích rybářství Třeboň aktuálně chybí zhruba 40% vody, což odpovídá objemu zhruba 30 milionů kubíků. O termínu případného výlovu rybníka Rožmberk bude rozhodnuto s ohledem na vývoj aktuální hydrologické situace.
0: Při výzkumu na Šumavě narazili vědci z Jihočeské univerzity na invazní asijskou včelu. Takzvaná čalounice jedlínová žila doteď v Česku jen na Jižní Moravě. Tam ji entomologové poprvé zaznamenali loni v létě, říká mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
3: Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava. A to v nadmořské výšce kolem 700 metrů, což není pro tento druh typický.
0: Muže na koloběžce dnes na přejezdu v Horní Plané na Českokrumlovsku srazil vlak. Vrtulník záchranné služby ho přepravil do Českobudějovické nemocnice. Ve vlaku cestovalo 50 lidí, části z nich pomohli s evakuací hasiči. Uvedli to na síti X. Evakuační autobus nebyl potřeba.
4: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Ředitelství silnice dálnic dnes otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Komunikace zkrátí o více než 3 kilometry cestu z Prahy na Lipno. Na slavnostním otevření přivaděče byla reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
1: Ta stavba se dá rozdělit na 2 části. Západně od dálnice D3 vznikl krumlovský přivaděč z dálnice a východně od D3 pak přeložka silnice 2. třídy z Velešínska do Dolního Třebonína. Tato komunikace slouží i jako obchvat okolních obcí. Doplňuje generální ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
0: Jak už jsme zmínili, vybudování více než 3 kilometry dlouhého přivaděče stálo 400 milionů korun. Co všechno stavba zahrnovala?
1: Tak není to jenom vybudování samotné komunikace a zmíněné křižovatky z Třebonína na Český Krumlov. Pro zajímavost, jenom na násypy se použilo 154 tisíc metrů krychlových zeminy. Změnila se i křižovatka silnic z Třebonína na Český Krumlov, která je na konci úseku. Ta původní byla nepřehledná, kdo tudy jezdil, tak to určitě zná. Při cestě od Českých Budějovic byla schovaná za horizontem. Teď je tam křižovatka ve tvaru písmene T. Další práce popsal manažer stavby Ondřej Kokeš ze společnosti M Silnice.
3: Na konci úseku se nachází protihluková stěna, dlouhá 80 metrů. Hlukově chrání statek ze 14. století. Na trase se vyskytují 2 mostní objekty. Oba mostní objekty překlenují přilehlé vodoteče. Stavba prochází 2 skalnatými zářezy. V druhém zářezu byla skála narušená, takže se muselo udělat dotečné opatření. Finální povrch skály se opatřil ocelovou sítí tak, aby nedocházelo k další erozi materiálu.
0: V provozu je teď skoro 100 kilometrů dálnice D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Kde stavba D3 pokračuje?
1: Tak celá D3 bude dlouhá téměř 170 kilometrů. Už aby to bylo. Letos v červenci ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo úsek od Nažidel k hranici s Rakouskem. V listopadu zprovozní téměř 6 kilometrů mezi Kaplicí, nádraží a mimoúrovňovou křižovatkou Kaplice. Příští rok se otevře poslední část jeho české D3, a to přes 6 kilometrů od Kaplice k Nažidlům. Zároveň se připravuje středočeská část dálnice D3, která bude měřit 59 kilometrů. Do konce roku by mělo být vykoupených kolem 80% pozemku.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Nové zázemí pro dvě dětské skupiny pro skoro 50 dětí mají trhové sviny na Českobudějovicku. Vzniklo v budově bývalé restaurace Čáhovina, kterou město za téměř 62 milionů zrekonstruovalo. Nové prostory si při včerejším slavnostním otevření prohlédly desítky lidí a byla mezi nimi naše reportérka.
1: Vidíte, že je tady pro dětičky připraveno spousta hraček.
2: Do jedné z tříd, kam budou chodit děti ve věku od půl roku do šesti let, jsem se přišla podívat s ředitelkou dětských skupin Kateřinou Matějkovou.
1: Vidíte tady spoustu volného prostoru pro pohyb dětí.
2: Tady, když nebudou mít náladu, tak se můžou i schovat do takového dřevěného domečku. Já se musím hodně sklonit, pokud se tam chci dostat.
1: V domečku si můžou udělat perníkovou chaloupku, obchůdek, dílničku.
2: Podle toho, jak vás poslouchám, tak mám dojem, že využití každého místa je do nejmenšího detailu promyšlené.
1: Je tomu tak. Díky tomu, že už jsme dětské skupiny vedli, všechny naše nabité zkušenosti jsme vložili sem do tohoto díla.
2: S Kateřinou Matějkovou už stoupám do prvního patra. Vstupujeme do další krásné třídy. Co mě zaujalo, je velké kruhové okno. A pod tím je malé pódium.
1: Ano, na divadelní představení, na různé hry. Budou tady děti vystupovat na různých besídkách.
2: Dětské skupiny jsou už obě dvě téměř obsazené.
1: Kapacitu máme z 80% zaplněnou. Máme tady nejvíc dětí ve věku od 2 let. Ty nejmenší dětičky okolo toho roka dochází opravdu na tu hodinku, aby si maminky mohly něco zařídit, zajít si k doktorovi a tak dále. Některé děti přišly z předchozí dětské skupiny, šly přímo za námi. Někteří rodiče nás oslovili, když projekt viděli.
2: Velkou výhodou tohoto zázemí je i logopedická třída.
1: Myslím si, že to rodiče velmi ocení, protože v dnešní době sehnat logopeda není jen tak.
2: Tělocvičně už je pěkně živo, protože tady řádí několik dětí.
3: Vyzkoušíš kruhy?
4: Tak se zhoupni pořádně.
2: Čtyřletý Toník se přišel s tatínkem Romanem Dohnalem podívat, jak vypadá zázemí dětské skupiny, kterou bude od září navštěvovat. No. Toníku, jak se ti tady líbí?
5: Líbilo se mi to moc.
2: Proč jste nezvolil klasickou školku?
4: Nám kluka do školky nevzali, takže jsme použili možnosti dětské skupiny a i když teď už ta možnost do té školky byla jít, tak stejně jsme zvolili tuto variantu. Myslím si, že ty nový prostory, kde tam dovolí s těma dětma dělat daleko víc věcí.
2: Budova pro dětské skupiny je nejenom krásná, ale také nízkoenergetická. Doplňuje projektant Matěj Machač.
6: Samozřejmostí bylo kvalitní zateplení obálky budovy a fotovoltaika. Také jsme přidali rekuperaci, což je aktivní výměna vzduchu, která ještě zajišťuje zpětné získávání tepla z toho interiéru, které bychom normálně vyvětrali okny ven. No a když se tady podíváme z okna, tak vidíme zelenou střechu, takže jim to zpříjemní výhled a zároveň to taky v létě zlepší klima.
2: 1. září otevřou dětskou skupinu také ve Stráškovicích na Českobudějovicku, v Kaplici na Českokrumlovsku a v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Oblečení i boty od barvy a v ruce štětce. Alžběta Moravcová a Markéta Metelka Knorová přijeli na 2 týdny do Tábora, kde za proměnlivého počasí vytvářeli malbu na asfaltu. S pomocí oranžové, zelené či šedé barvy vytvořili dílo na pomezí grafiky a hřiště pro děti ze základní školy Zborovská v Táboře. Ty díky tomu budou mít veselější start do nového školního roku.
1: Teď míchám oranžovou barvu, kterou budeme používat na malování cest a nápisů v murále.
2: U vchodu do základní školy Zborovská v Táboře dokončují umělkyně z autorské dvojice Lemur na zdi murál. Je to obrovská malba na asfaltu, po kterém od 1. září budou každý den chodit žáci, jejich rodiče i učitelé. Malířky Alžběta Moravcová a Markéta Metelka Knorová se inspirovaly Táborem samotným a použili barvy, které navazují na fasádu školy, dodává Moravcová.
1: Původně jsme vycházeli z konceptu, myslím, táborského podzemí, že jsme si vyhledali, udělali jsme si rešerši a vlastně některé ty tvary, které teďka vypadají jako abstraktní, tak vycházejí z tady těchto tvarů toho podzemí.
2: Umělecké dílo Cesty, trasy, stezky tvořily autorky 2 týdny. Přípravy jim ale zabraly celý měsíc. Museli vytvořit návrh, pracovat se zpětnou vazbou a vlastnoručně vytvořit šablony, podle kterých před školou malovali. Jak ale podotkla Markéta Metelka Knorová, při tvorbě se také museli orientovat podle počasí.
3: My jsme sledovali počasí, takže když jsme věděli, že ta předpověď je nevlídná, tak jsme prostě museli tu práci přerušit a čekat, dokud ty podmínky nebudou takový, že budeme vědět, že ta barva má prostor vytvrdnout, než začne pršet.
2: Návrh na mural před školou ve Zborovské ulici vymysleli sami malířky a upravili ho podle požadavků města Tábor.
3: Požadavky byly takové, že by to mělo být nějakým způsobem interaktivní, ale nemělo by to být přímo hřiště. Zároveň, že by to mělo být sladěný s fasádou školy a vlastně s tím, kde se to nachází, takže je to vlastně taková interaktivní grafika.
2: Malbu od autorské dvojice Lemur na zdi si objednalo město Tábor a výběrové řízení měla na starosti kancelář architekta města. Mural je součástí celkové proměny prostoru před základní školou. Spolu s ním tam vznikne nový chodník, místo pro krátkodobé stání vozidel, ale také stojany na kola a lavičky, podotkla architektka Kateřina Čechová.
4: Výtvarnice Alžběta Moravcová a Markéta Metelka si museli poradit s řadou omezení, například ta plocha, na kterou malují, je nepravidelná, je vymezená z jedné strany takovou vlnovkou.
2: V následujícím období plánuje město Tábor pokračovat s úpravami před vchodem na 1. stupeň základní školy Zborovská. Kromě prvků pro větší bezpečí a přehlednost dostane škola také nový mobiliář. Tyto úpravy vyšly celkově na zhruba 2 miliony korun. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a také podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří, jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. A i o tomto románu vyprávěla letos na jaře v našem vysílání. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. A my vám teď nabídneme jeho část.
1: Výšina je opravdu velmi čerstvá, vyšla doslova před pár týdny a vypráví nejen o klimatické změně, ale částečně třeba tak i trochu o určitém útěku z města, nebo alespoň to tak na mě působí. Útěk z města, útěk z civilizace. Vy na svých webových stránkách mimo jiné uvádíte, že žijete na vsi se psem a kočkou, vlastně po letech strávených v hlavním městě, jak vás znám. Čili Výšina, jakkoliv jde o smyšlený příběh, vychází do jisté míry z vašich vlastních zkušeností.
2: Ty kočky už jsou 4 mimochodem. Což je takovej podle mě přesně příznak člověka, který začne žít na vesnici. Jo, vlastně jo, určitě se tam propsala ta změna, kterou jsme udělali. Myslím si, že tohle téma bych takhle neuchopila, nebo by ke mně tak jako nepromluvilo, kdybych najednou vlastně nezačala žít takhle, jako řekněme, v přírodě. Bydleli jsme v Praze, byla jsem takovej ten klasický člověk, který mezi 20 a 30 prostě obrazí úplně všechny párty a večírky, které existujou. Pak to člověka nějak unaví už a začne řešit v tom životě jiné věci. A tohle byla jako velmi velká změna a pro mě naprosto jakoby skvělá ve všech ohledech. Takže to, že jsem najednou začala každý den vlastně trávit na procházce se psem v lese, na poli, to, že prostě člověk začne sledovat na zahradě, jak se ta příroda vlastně mění v průběhu roku, je něco, co vás ovlivní a koukáte se na ten svět okolo sebe trošku jinak. Vlastně vnímáte i ten běh toho času malinko jinak, jak to vlastně všechno jde pořád jako stejně dokola, jak na zimu ty kocouři připerou prostě, stloustnou a pak zase to schodí všechno na jaro. A je to něco, co jsem si říkala, jo, to je téma, který mě zajímá, potřebuju ho nějakým způsobem zpracovat a do toho mě právě napadlo v létě, když jsme byli na horách, kde bylo příjemně a ve městě bylo k nevydržení, že jsem si říkala, aha, to je zajímavý, tohle možná jednou bude nutnost, až prostě to vedro bude takový, že my v tom betonu a na tom asfaltu už to nedáme, tak co bude jiná možnost, než se prostě nastěhovat někam, kde je chládek. Tak to byla další věc a třetí, a to se tam tak jako spojilo všechno dohromady, já mám strašně ráda různý jako post-apo seriály a filmy, miluju Walking Dead. A vlastně mě tam vždycky na tom nejvíc bavilo to, jak ano, je to blbý, jsou tady zombíci, prostě chtějí nás zabít, ale ve finále ty normální lidi okolo nás jsou to nejnebezpečnější, co vlastně můžeme potkat. Takže tohle všechno jsem nějak jako smíchala dohromady a vznikla Výšina.
1: Čili i život na venkově vedl k tomu, že jste si začala uvědomovat, jak se klima proměňuje na planetě?
2: Určitě to mělo velký vliv, protože to vidíte vlastně rok od roku. Já nechci znít teďka jako člověk, který žije pár let na vesnici, najednou ví všechno o přírodě, ale koukáte na to, jak třeba fungují včely. Jakože letos máme hodně švestek, protože včely prostě mohly opylovávat a protože bylo nějaký počasí, který to umožnilo. Jako vnímáte to asi víc, jste tomu blíž. Když jdete každý den do toho lesa, vidíte, jestli je dobře, že teďka zrovna mrzlo, nebo to není dobře a proč to není dobře. A tak je to něco, co se stane součástí vašeho života. Když jste ve městě, tak tomu nejste tak blízko, nevidíte to a můžete to do jisté míry jako nad tím nepřemýšlet vlastně.
3: Český rozhlas České Budějovice, den.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejdříve, jak bude v noci a v sobotu? Co nás čeká?
2: Večer k nám dorazí přeháňky, které budou postupně přecházet v déšť. Místy se objeví i bouřky, ojediněle i velmi silné. No a v noci pak bude zataženo až oblačnost deštěm, místy i bouřkami a srážky budou kránu většinou ustávat. Teploty nám v noci klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a zítra během dne pak zpočátku oblačno je zataženo s ojedinělými přeháňkami, ale již dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne pak bude většinou polojasno, ale večer oblačnosti opět přibyde. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který později odpoledne zeslábne. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Tady až jaká bude neděle?
2: Neděle bude zpočátku oblačná až zatažená, místy se slabým deštěm, ale již ráno srážky ustanou a postupně bude i ubývat oblačnosti. Odpoledne a večer bude polojasno až oblačno. Nedělní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Nyní výhled pro příští týden, co nás čeká v pondělí.
2: V pondělí očekáváme další studenou frontu, bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně budou srážky ubývat a bude částečně ubývat i oblačnosti. Pondělní ranní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů Celsia a bude vát slabý, během nepřechodně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A nakonec prozradíme, jaké bude úterý.
2: Úterý už bude beze srážek s oblačnou až polojasnou oblohou. Hraní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý, během nepřechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zpravodajská hodinka Den v kraji je u konce. Ještě vás ale pozvu k poslechu zítřejšího vysílání. Zahrádkář Pavel Chlouba poradí, proč někdy ořešák roste jako z vody, ale ořechy neplodí. A vypravíme se také na novou přeshraniční trasu mezi Vyšším Brodem a rakouským Reichenthalem, který po desítkách let znovu propuje obě strany hranice. Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávějí. ČT2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Slovenská policie zatkla dalšího člověka kvůli chystanému útoku na dronovou firmu. Vědci z Jihočeské univerzity našli při výzkumu na Šumavě invazní druh asijské včely. Fotbalisty Slávie čeká ve třetím kole MOL Cupu Varnsdorf. Viktoria Žižkov bude hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti Jihlavy. Zítra bude na jihu Čech oblačnosti ubývat, teploty vystoupí k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dříve obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žhářským útokem stálo Rusko. Uvedla to slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová. Při výzkumu na Šumavě narazili vědci z Jihočeské univerzity na invazní asijskou včelu. Takzvaná čalounice jedlínová žila doteď v Česku jen na Jižní Moravě. Tam ji entomologové poprvé zaznamenali loni v létě, říká mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
4: Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava. A to v nadmořské výšce kolem 700 metrů, což není pro tento druh typické. K výskytu druhu v takových podmínkách patrně přispěla extrémní vedra na začátku letošního léta.
3: Výtvarnice vyzdobily vchod před základní školou Zborovská v Táboře. Autorská dvojice Lemur na zdi vytvořila na asfaltu velkou barevnou malbu ladící se vzhledem školy. V Táboře strávili umělkyně 2 týdny a takzvaný murál dokončili před začátkem školního roku. Inspirací jim byl labyrint táborského podzemí, řekla jedna z umělkyň Alžběta Moravcová.
5: Původně jsme vycházeli z konceptu, myslím, táborského podzemí, že jsme si vyhledali, udělali jsme si rešerši a vyhledali jsme si takové ty staré plánky toho táborského podzemí a vlastně některé ty tvary, které teďka vypadají jako abstraktní, tak vycházejí z tady těchto tvarů toho podzemí. Sport.
3: Fotbalisty Slávie čeká ve třetím kole MOL Cupu výjezd na stadion třetiligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v derby hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti dalšího týmu z druhé ligy Jihlavy. Los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku také Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů, v sobotu očekávejte na jihu Čech zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na průtahu Lhenicemi na Prachaticku, silnici 122 a v Jindřichově Hradci, kde se srazila 3 auta na silnici 34 Budějovické u nadjezdu s ulicí Vídeňskou. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krátce po 18.

Pomořím až do Podkarpatské Rusy. Měl odjet koncem března a nebylo jasné, kdy se vůbec vrátí. Než odjel, byl se na Šmejkalovině rozloučit s Janem. Už tátu nějaký ten týden neviděl. Jan od konce zimy se svou partou opravoval vnitřek činžáku na pražském předměstí Budějc a domů v tu dobu nejezdil ani na sobotu a neděli. Nic ho tam netáhlo. Když byl doma, jenom ležel. Netopil, nevařil, neuklízel. Přežíval v té rozpadající se domácnosti jako ponrava pod kamenem. Když se vzbudil, jen hleděl do stropu. Bůh ví, co se mu táhlo hlavou. Mlčky často nehybně proležel půl dne. Pak opustil postel. Zůstal po něm zažloutlý, na kámen stvrdlý uleželý polštář, zatuchlé, nevyvětrané, neustlané peřiny. Ve dvoře se vymočil na hnojiště a odklátil se do té hospody, která měla zrovna otevřeno. František se u Jana ve vejminku posadil na židli, ale nesedělo se mu dobře. Rozvyklaná židle, připomínka té hrozné ničivé noci, tak držela pohromadě. Jan se posadil na pelest postele, odchrchlal si a zapálil si cigaretu. Kouřil a popel se snášel dolů na kalhoty, na podlahu. Bylo do očí, jak ten kdysi krásný muž sešel. Bylo mu jen 57, ale před Františkem seděl zanedbaný, sešlý, vyhaslý chlap. Ten večer před odjezdem vyprávěl František Kristině o svých obavách. Myslím, že táta je nějak nemocný. Vypadá, jako kdyby ho zvnitřku ničil nějaký neduch. Je strašně hubený a takový jako ohnutý. To má z toho, že tolik kouří, přitakala Kristina. A myslím taky, že se vůbec nenají. A jestli, tak jen přes týden něco po práci v hospodě. Co pak to je za pořádný život? Dohlídni mi na něj, Kristino. Když ho v tom máma nechala, aspoň ty se o něj postarej. Kdyby si on nechal pomoct, povzdychla si Kristina. Jiřík mi už kolikrát říkal, že nechá tu polívku od nás v konívce skysnout a pak ji jen vyleje z okna, když nám má tu konívku vrátit. Že sní asi jen ten kus chleba. Jako kdyby mu už bylo všechno jedno. V neděli si Jan vydal předpolednem do domku na kopečku. Kristina mu předestřela nedělní oběd, ale Jan se sotva dotknul polévky a talíř s bramborem a kusem uzeného od sebe s omluvným pohledem odsunul. Nezlob se, Kristýno, ale mě ta polívka stačila. Tohle by mě jen tlačilo v žaludku, nějak mi nešmakuje. Je to poslední dobou celý divný. Nic mi nechutná, nic mi nevoní a představ si, že už mi ani kouřit někdy nechutná. Tak je to. Pohrál si s vnoučátky a za chvíli se zvedl k odchodu. Přecházel pomalu roh návsi a mířil na Šmejkalovinu, když v dálce na silnici zaznamenal ženskou postavu. Sklopil hlavu, rychle vešel do vrat a zavřel je za sebou. Marie se vracela ze svatého Jána. Tu neděli se po mši zdržela na hřbitově a teď chvátala za mámou Johanou, aby jí i sobě přichystala opožděný oběd. Odpustila si tedy cestu oklikou pod chalupami kolem pole a šla přímo po silnici kolem Šmejkaloviny, když zahlédla postavu, která spěšně vešla do vrat a zabouchla je za sebou. Tehdy Marie viděla Jana naposledy živého. V srpnu dostala po dlouhé době Kristina od Františka konečně lístek. Byla to pohlednice z Mukačeva. Byla úleva dozvědět se, že je František živ a zdráv. Psát naspět se mu ale nikam nedalo. Izolatéři se přesouvali po celé oblasti Podkarpatska. Kristina byla nešťastná, že nemůže Františkovi napsat. S tchánem bylo zle. Chlapi z jeho partii to přišli říct. Jednoho večera po práci, když se všichni s úlevou rozvalili v hospodě, Jan se najednou mlčky sesul ze židle na zem.
Bylo to nečekané, i když všem bylo už nějaký čas jasné,

že ho užírá nějaká divná vnitřní choroba. Ta vychrtlost, ta bledost. Jan si nestěžoval, ale nemusel nic říkat. Všichni to viděli. Viděli to bolestí stažené tělo, tu strhanou tvář, ty zapadlé oči. Nikdo na stavbě už po něm žádnou větší práci nechtěl. A on ani už nic nejedl. Po práci v hospodě před ním stálo celý večer jedno zvětralé pivo. Když se od vedlejšího stolu ozývalo mlaskání ohmataných karet, ta hudba, které dřív v životě nemohl nikdy odolat, ani se neotočil. Z mdloby se ho chlapům nepodařilo dostat, a tak se Jan v bezvědomí vezl na vypůjčeném dvoukoláku, pod sebou podložený jen čísi kabát, z hospody přes celé město do vojenské nemocnice. Druhý den večer zasedla Kristina vedle Marie při dojení. Pojďte tam za ním se mnou, prosím vás. Prý je v posledním tažení. Maminko, vždyť je to přece váš muž. Ticho. Nerozumím vám, maminko. Vždyť přece on asi umírá. A je tam sám, rozumíte? Docela sám. Přece ho tam nemůžeme nechat takhle opuštěnýho. Mohlo by vás to jednou mrzet. Tak řekněte přece něco. Až za ním pojedeš, Kristino, zajdi nejdřív ve městě do prádelny pro Marušku a pak taky dejte vědět Cílce, ať jdou s tebou. Jsou to jeho dcery, ať přece jdou s tebou. Pohlídám ti hochy, chceš? Vy tedy se mnou nepojedete? Opravdu ne? Nechci. Ne, nemůžu. Jan už se z milosrdného bezvědomí neprobral. V nemocniční posteli ve velkém sále ležela spolu s mnoha jinými rozlámanými a opotřebovanými muži schátralá tichá postava, jejíž srdce ještě nechtělo přestat být, ale jejíž duch už byl někde jinde. Kristina s Maruškou a Cílou stály nad Janem jako tři truchlivé sudičky, které nevěští už žádný další osud, ale jenom smrt. Tři ženy stály mlčky u Janovy postele a nemohly se od něj odtrhnout. Přestože to, co leželo pod leda, bylo přehozenou přikrývkou, už mělo s živým Janem málo společného. Statný chlap se proměnil v drobnou, vyschlou postavu, stočenou do oblouku. Ústa zapadla kamsi hluboko do nitra lebky a nepravidelně vydechovala zbytky života. Setkali se tak nad živým, ale přitom už mrtvým Janem ještě jednou o týden později. Ale to už ho vlastně vůbec nepoznávali. Pak už jen přinesl jednoho dne Kristině pošťák telegram z nemocnice, oznamující jeho smrt. Kristina vzala telegram a vydala se i s chlapci do Vejminku za Marií. Ta zrovna pomaličku a stěžka vedla mámu Johanu, aby se posadila na lavičku ve dvoře, když se ve vratech objevila jedna velká a dvě malé postavy. Marii stačil jen letmý pohled a věděla vše. Je mrtvý. On je mrtvý. Bože. Kristina už na Marii nenaléhala. Už po ní nic nechtěla. Všechny tři ženy seděly mlčky na lavičce. Jan byl ve vojenské nemocnici vedený jako nemajetný pacient. Byl pohřben do společného hrobu na hřbitově u svaté Otýlie, kam ho doprovodili dcery Maruška, Cíla a snacha Kristina.

0: Koncem října se v domku na kopečku ozvalo nesmělé zaklepání na vchodové dveře. Kdo je? Pojďte dál, volala Kristina na příchozího od rozdělané práce. Františku. František seděl u stolu a plakal a plakal. Chudák tatínek, chudáček náš. Kdybych to jen věděl, nikdy bych nikam nejel, byl bych s ním. Nebylo, jak ho utěšit. Ani hrob nemá vlastní ten náš tatínek. Jiřík s Jaromírkem stáli každý z jedné Františkovy strany. Dívali se, jak jejich táta pláče, a nakonec se rozplakali taky. Proč se to jen muselo takhle stát? To všechno ta máma. Ona ho nechala takhle o samotě umřít. Ona za to může, že byl tolik nemocný. Bože, to je neštěstí. Takhle nenávidět až za hrob. Proč ho jen nechala takhle hrozně umřít? Kristina bezmocně hladila Františka po ramenou. Když se v kostele ve svatém Jáně sloužila za Jana zárušní mše, kostel byl plný. Marie tam nebyla. Malá Liduška spatřila světlo světa léta páně 1930. Marie do sebe zaklesla mámu Johanu a obě se pomalu vydali vsí přivítat na svět novou vnučku. Před domem štípal dříví František a dohlížel přitom po očku na chlapce, jak šplhají po jabloni. Dobré dopoledne, mámo. Dobré. Můžu dál? Jestli se tam vejdete... Pokrčil rameny František a vrátil se k práci. Marie opatrně držela novorozeně v náručí. Tak ti pánbu požehnej, Liduško. Přeju ti dlouhý a pěkný život. Udělala té pevně zabalené kukličce na čelíčko křížek. A František se chystal na další dalekou cestu, až do Perzie. Doma nechával ženu, děti, nesplacený dluh za domek. Janovi už nikdo nic splácet nemusel, ale Marušce se peníze dát prostě museli. Nastalo další loučení. Další poslední večer v domku na kopečku pod pruhovanou duchnou. Než odjedeš, Frantíku, chci ti říct ještě jednu věc. Hladila usínajícího muže Kristina. Ospale zahučel František. Měl by si tam někdy vzpomenout i na svoji mámu, Františku. František o mámě přemýšlet nechtěl. Co je s ní? Chodí k nám a já k tomu mlčím. Co bych chtěla víc? Ona asi nechce nic. To já. Já to chci. Chci, aby si odpustil, víš? Co zas máš? Vždyť já jí přece nikdy nic neřekl. Ani jsem jí nikdy nic nevyčetl. A myslet si o ní můžu, co chci. Ale já to chci, Františku. A chci to kvůli tobě, nejen kvůli ní. Odpustit. To jí mám odpustit, co udělala tátovi? Vždyť to ona ho zabila. František se úplně probral a rozčileně se posadil. Tohle po mně nechtěj. Vždyť je to zlá, nepřející bába. Ta umí jen nenávidět. Měla by být ráda, že jí tu vůbec trpím, když sem leze za dětma. Vždyť tu ten náš táta ještě mohl být, nebýt jí. Jestli ji ale neodpustíš, dopadneš nakonec stejně. Uvědomuješ si to? Vždyť ty se chováš zrovna jako ona. Ona taky nechala tu křivdu, aby ji nakonec celou sežrala. To chceš stejně jako ona chodit světem a nosit to v sobě? Abys pak jednou nedopadl stejně jako ona. Aby z tebe nebyl jenom zapšklej, zlej dědek. Máma Johana umřela ve spánku. Marie jí tu lehkou smrt přála a těšila se za ní na hřbitov. Ta poslední léta, která spolu prožívali, byla pro obě úlevná. Kdykoliv Marie vycházela z vejminku do vsi a musela se stýkat s jinými lidmi, měla v obličeji přísnou strohost. Nikdo ji sám od sebe neoslovil a ona jen mlčky kývala na pozdrav známým tvářím. To jen doma u mámy si občas dovolila obyčejný hovor. U mámy se někdy mohla smát. Johana, která dívce Marii nikdy nerozuměla, která dítě Marii tak často trestala pádnou rukou, ta jediná teď dokázala svou laskavostí stárnoucí Marii vykouzlit na tváři úsměv. Kristina s dětmi za mámou Johanou občas zašla. Také jí a dětem byla usměvavá stará máma příjemná a milá. Když byla s mámou doma i Marie, byly ale návštěvy krátké. Něco důležitého se v Kristině přetrhlo a ona už to nechtěla zpět navázat. František se v cizině nakazil malárií, byl nasmrt nemocný, sotva že přežil. Nemohl pracovat, výdaje za doktora a léky byly velké. A Marie, jeho matka, stále trvala na tom, aby co nejdříve splatil dluh své sestře Marušce. Z pomáhající tchýně se opět stal nepřítel. Marie neměla slitování. Víš, Kristýno, snažila se Marie jednou ospravedlnit Johana. Znám Marii od jejího narození. Znám jí celý její život. Marii život ukazoval pořád jen zlou tvář. A když se jí náhodou v životě mihlo někdy i něco pěkného, ani tomu už nevěřila. Ona si navykla očekávat jenom to špatné. Ona už nic pěkného neumí vidět. Je poctivá a přímá, to nemůžeš popřít. A chce spravedlnost. Ale chce to tak moc, až ztratila cit. Myslete si o ní, co chcete, ale neberte jí vaše děti. Je to jejich babička. Marie se probírala těmi několika věcmi, co po mámě Johaně zbyly. Růženec a modlitební knížka, pár kousků nádobí, vlněný šátek, rozšlapané staré černé botky, sukně. Tak málo máma Johana potřebovala k životu. Marie vyklidila vejminek, zbalila těch pár svých a máminých věcí do dvou ranců a zase se táhla přes ves dolů k třetinům. Přitáhla si truhlici k posteli, na které se kdysi střídala s Václavem, než ji Marie přenechal a umřel. Druhý den, brzo po raním dojení, šlapala Marie mlčky na hřbitov za svými lidmi.
1: Držím v ruce tušku a dívám se na prázdné stránky školního sešitu. Všechno ti napíšu, Márinko, všechno. Ať víš, jak se to se mnou všechno stalo. Jak jen se stalo, že se z té veselé, krásné dívky stala stará, vyschlá, ohnutá bába, která nenávidí celý svět. A celý svět nenávidí ji. Když za mnou tehdy na jaře 1937 přišel Josef Třetina s mou Maruškou, aby mi slavnostně řekli, že pro mě mají překvapení, jen jsem se na něj lhostejně podívala. Co by mne tak asi ještě mohlo překvapit? Maminko, přišli jsme vám s Maruškou říct, že jsme pro vás tady ve vsi koupili domek. Tolik jste nám pomáhala, jak bychom bez vás mohli vychovat děvčata. Tak jste se na něj načekala, budete z něj mít radost? Jednou ho po vás dostane některé z našich děvčat, ale teď bude domek jen váš. Odvedli mne do toho domečku, malého jak pro panenky. Stál přímo na návsi na dohled Františkova domku na kopečku. Měla bych se radovat, vždyť přece konečně. Konečně i já opustím ty cizí postele, cizí místnosti, cizí kuchyně. Nešlo to. Viděla jsem zklamání v Maruščiných očích, ale neuměla jsem mít žádnou radost. Jenom jsem poděkovala. Všechno bylo najednou tak zbytečné a marné. Bez tebe, Jene, víš? Jednou jsem z okna zahledla Františka. Neviděli jsme se léta. Taková malá vesnice, ale když se chce, nemusí se v ní určití lidé potkat, když se o to hodně snaží. Nepřenesli s Kristýnou přes srdce, že jsem se tolik brala o splacení toho dluhu třetinům. Nenávidí mě. Vím to. Byla jsem se tenkrát po Františkově návratu z Perzie v domku na kopečku s ním přivítat. Ležel v posteli a z hubeného obličeje svítily horečkou vyčerpané oči. Litovala jsem ho. Bože, jak moc jsem ho litovala. Jen ta slova nechtěla jít ze mne ven. A místo nich se ze mne řinulo: vraťte dluh, vraťte peníze, peníze Marušce. Odcházela jsem z domu a cítila jsem v zádech jejich nenávist, jejich opovržení. Ještě, že za mnou občas přicházeli Františkovi chlapci a Liduška. Občas zčista jasna přiběhli, prosmejčili můj domek. Malinko si pohráli a zase utíkali ven. Neuměla jsem si s nimi popovídat. Neuměla jsem je pohladit, dát jim sladkosti. Nevím vlastně, proč ke mně vůbec chodili. Ale byla jsem tak ráda. Jen ne, vlastně, Márinko, píšu to přece všechno pro tebe. František byl chudák tou prací v cizině zle postižen. Ty zlé malarické záchvaty měl už potom pořád a také kruté bolesti hlavy. Neměla jsem je tenkrát o ten dluh tak upomínat, neměla. Tolik si to všechno vyčítám. Vždyť by se přeci nic nestalo. Třetinovi by bez těch peněz taky nějak vyžili. Pořád jsem jen chtěla napravovat tvoje křivdy, Jene. Druhou velkou válku jsem už ani nevnímala. Vím, že se změnil svět, ale pro mne bylo všechno den po dni, rok za rokem stejné. Stejné raní a večerní dojení u Martinků, stejný kus chleba s bílým kafem k snídani, stejná polívka k obědu, pár brambor k večeři. A ticho, tak ohlušující ticho, že se to někdy nedalo vydržet, Jene. Víš to? Když se mi ohnula záda do nenapravitelného oblouku, když se mi ruce skroutily a prsty stáhly dovnitř do dlaně, byl s dojením konec. Aspoň kdybych ty knoflíky mohla dál obšívat. Ale nenavlékla jsem už sama ani nit a pak už jsem se nedokázala ani sama obstarat. A tak jsem putovala zase zpátky k třetinům jako starý nepotřebný balík. Už se tu ani nikdo nesnaží se mnou mluvit. Oblékají mne, míjí, češou, krmí, ale nejsem už pro ně snad ani živá. Slyším kolem sebe jejich hovor, který už se týká jiného světa. Nerozumím mu a ani mu nechci rozumět. To když jsme si někdy povídali spolu, Jeníku, Jene, to jsme si rozuměli, viď? A ty plány, které jsme spolu měli. Náš vysněný domeček, vytoužená kravička. A jaké jsme měli krásné děti, co říkáš? Vždyť já vím, vnoučata máme také krásná, já vím, to mi nemusíš připomínat. A že jsem byla já krásná, jen neříkej. Vždyť se na mne podívej, jak vypadám. Jsem stará, celá skroucená, na hlavě pár řídkých šedých chlupů. A takové jsem mívala krásné vlasy, viď? Jako koudel, pamatuješ? Schválně si mi je cuchával, vytrhával si mi jeden vlas po druhém, až jsem křičela, dost, to bolí. A ty ses jenom smála, já se zlobila, ale jen tak na oko. A jaké ty si mýval kutrny. Stačilo, abych se jich dotkla, abych se tebe dotkla. A mrazilo mne po celém těle. Nechtěla bych jinýho. Nikdy. Co říkáš? Že bys jinou taky nikdy nechtěl, Jeníku? Jen ne. Proč jen ležíš někde v cizím hrobě? Kdybys byl tady ve svatém Jáně, chodila bych za tebou každý den. Že tam nejsi? A kde tedy jsi? Já vím. Vždyť ty jsi tady se mnou, viď? Jsem tak ráda, že jsi zase se mnou, Jane. Janku, jeden bláznivá. A kdo je to tam ještě s tebou? Špatně vidím, víš? Kdo to stojí vedle tebe, tolik lidí se tu najednou kolem tebe mačká? No tohle, růženo, bože můj, ty jsi tu taky. A Aneška, no toto, ty drbno jedna, ty klepno. Jsem ráda, že tě zas vidím. Tínko, moje zlatá cruško, moje holčičko. Václav je tu taky. A s ním tahle malá holčička. Ty budeš určitě Rozárka, viď? Tomášku, ty jsi pořád stejný, střapatý a veselý. Víte, mamo, Johano. Vy jste tu taky? A vy taky, maminko? Maminko moje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Milí přátelé, vítejte v hájemství swingu potažmo jazzu z Českého rozhlasu České Budějovice. Vás srdečně zdraví Jiří Kasal. Na přivítanou jsem dnes vybral písničku slavné autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka. Ji natočil v roce 1962 Jiří Suchý. Koupil jsem si knot.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho

Tam, kam patří za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen.

Semaforská klasika na začátek. Koupil jsem si Knot a Jiří Suchý. V dějinách swingu a jazzu najdeme samozřejmě více příkladů manželských párů. Jeden z nich, který dokonce na zvukových nosičích zanechal zvukovou stopu, tvořili slavná swingová zpěvačka Peggy Lee a kytarista, kapelník i herec Dave Barber. Ve prospěch nárysu příběhu si ale nejdříve řekněme, že se půvabná blondýnka Peggy Lee narodila jako Norma Ekström 26. května roku 1920. Její raný život na prériích severní Dakoty byl těžký. Matka zemřela, když byly Normě pouhé 4 roky. Její otec byl správcem železničního depa a byl také těžký alkoholik, takže ho musela malá dcera v práci občas zastupovat. A co hůř, znovu se oženil, tentokrát se ženou, která dívenku nenáviděla. Norma se nemohla dočkat, až se z tohoto prostředí dostane pryč. Ještě v době dospívání vystupovala v několika místních rozhlasových programech, počínaje kolem roku 1936. Následující rok se objevila na větší stanici ve Fargu v severní Dakotě a s větším publikem a novým jménem Peggy Lee na přes rok se dostala do Hollywoodu, ale kvůli vyčerpání a nutnosti operace mandlí se musela vrátit domů. Ve svých 20 se Peggy Lee do Hollywoodu vrátila a následujícího roku ji angažoval již vyhlasný kapelník a klarinetista Benny Goodman a během svého působení v Goodmanově bandu potkala první svou lásku kytaristu Davea Barbera, za kterého se v roce 1943 provdala a ke spojení došlo také na poli uměleckém, čehož dokladem je tato nahrávka a první písničkový společný hit Peggy Lee a Davea Barbera. I don't know enough about you, nevím o tobě toho dost.

I don't know enough about you. Nevím o tobě toho dost. Autorem hudby této balady je Dave Barber. Text napsala zpěvačka Peggy Lee, kterou doprovodil Barberův orchestr. Bylo to tehdy před 80 let ryze manželské dílko. Peggy Lee se svým chotěm, kytaristou Davem Barberem, odešla od Bennyho Goodmana. Přesně řečeno, Davea Barbera Goodman vyhodil, protože jaksi intimní vztahy uvnitř orchestru byly zapovězeny. Peggy se chtěla také soustředit na vytvoření příjemného rodinného prostředí pro svého manžela a dcerku, ale Dave Barber ji povzbuzoval, aby nenechala svůj hudební talent přijít na zmar. Peggy byla totiž nejen nadaná zpěvačka, ale také autorka, textařka, která se podepsala pod desítky písniček. Jednou vzpomínala, že když se manžel Dave Barber vrátil domů ze dne stráveného natáčení ve studiu v Los Angeles, Peggy mu hlásila, že večeře ještě není hotová, ale píseň ano. Možná, že to byla tato. You was right, měl si pravdu.

Řekl jsi, že to jednou obrátíš. Já se budu smát na druhé straně a měl jsi pravdu, zlato. To byl druhý doklad těsné manželské spolupráce zpěvačky Peggy Lee a kapelníka kytaristy Davea Barbera. Toto manželství se však v roce 1951 rozpadlo, ale na poli hudebním zbyly po něm pěkné písničky, některé i obrazově zpracované. Ta nejoblíbenější byla It's a good day, je to dobrý den. Její text si dala dohromady Peggy v hlavě, když vysávala doma koberce a byla si jistá, že najde správný název. A když dávala vysavač do skříně, už ho našla. Peggy Lee song natočila s orchestrem Davea Barbera v červenci roku 1946. Ten se nakonec později téhož roku umístil ve 20. americké hitparády. Ano, je to dobrý den na leštění bot a je to dobrý den na to zbavit se deprese, všechno získat a nic ztratit. Dobrý den od rána do večera, je to dobrý den na placení účtu a je to dobrý den na vyléčení tvých neduhů. Tak se zhluboka nadechni a zahoď prášky, protože je to dobrý den od rána do večera. It's a good day a Peggy Lee.

It's a good day, je to dobrý den. To byla písnička s nepochybně optimistickým nábojem a jeden z hodnotných projevů manželství legendární zpěvačky Peggy Lee a muzikanta a kapelníka Davea Barbera, který vyhlasu své ex-manželky jistě nedosáhl, ovšem několik věcí si samozřejmě zaslouží. David Michael Barber se narodil před 114 roky na Long Islandu v New Yorku a začal hrát na banjo v kapelách v tomto městě na začátku 30. let a později v témže desetiletí přešel na kytaru, než se na začátku 40. let připojil k Bennymu Goodmanovi, hrál v několika big bandech. Koncem 30. let také doprovázel ve studiu Billy Holiday. Dave Barber byl také jeden z těch muzikantů v jazzu, který se nebál hrát na elektrickou kytaru a přestože nepatřil k oslnivým mistrům kytary, měl vzácnou schopnost být v pozadí a zároveň být nepostradatelný, což z něj učinilo vítaného studiového hudebníka. Na začátku 50. let se však hudbě postupně vzdaloval a jen sporadicky pak nahrával. Jeho další manželkou byla herečka Marion Cotillard, ale ještě před svým odchodem ze scény stačil se svým orchestrem natočit sadu nahrávek reagujících na módní hudební i taneční styl mambo. Jedna z nich od krále mamba, Kubánce Pereze Prada, se stala v roce 1950 dokonce hitem. Zde jsou Dave Barber a jeho orchestr a Mambo Jive.

Dave's Boogie, Daveovo Boogie, to byla druhá strana singlu s hitem Mambo Jive v orchestru Davea Barbera z roku 1950, tentokrát s autorskou pečetí kapelníka. Život Davea Barbera nebyl dlouhý, zemřel na náhlé zdravotní potíže v prosinci roku 1965 v pouhých 53 letech, zatímco jeho bývalá životní a umělecká partnerka Peggy Lee odešla na věčnost v lednu roku 2002. Kytarista Dave Barber nenatáčel jen s Peggy Lee, ale také s jinou slavnou jazzovou zpěvačkou Jerry Southern. Se svým triem je v 50. letech doprovodil i při tomto standardu Raye Nobla. The very thought of you, už jen ta myšlenka na tebe. Před ním vám, přátelé, Jiří Kasel děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michal Koláře mnoho dobrého. Buďte námi swingu potažmo jazzu nadále věrni.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov je ode dneška otevřený. Lukáš Slavický po 10 letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla. Policisté hledají 67-letého muže z Jemnice na Vysočině. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ode dneška mohou řidiči projet po novém přivaděči z dálnice D3 na Český Krumlov. Stavba bude zároveň sloužit i jako obchvat obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Práce stály bezmála 400 milionů korun, pokračuje minister dopravy za SPD Ivan Bednárik.
2: Co se týče toho, že to je 3,3 km za 2 roky, tak si myslím, že to je obvyklá doba výstavby a jsem rád, že ten finální termín, který byl ujednán, nakonec byl dodržen.
0: Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po 10 letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na českokrumlovském otáčivém hledišti uvedl od roku 2016 přes 20 premiér. Od září ho vystřídá sólista baletu divadla a asistent choreografie Zdeněk Mládek, uvedl pro ČTK Slavický. Řidiči elektrokol a elektrokoloběžek v Českých Budějovicích dělají chyby. Prokázali to tento týden kontroly strážníků a policistů. Jen za loňský rok přitom řešili bezmála 3000 přestupků cyklistů a řidičů elektrokoloběžek. Mezi nejčastější patří například jízda po chodníku. Další doplnila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
3: Strážníci se při běžné kontrolní činnosti setkávají především s jízdou po chodnících nebo přechodech pro chodce, nerespektováním dopravního značení, jízdou pod vlivem alkoholu nebo absencí povinného osvětlení za snížené viditelnosti. Kontroly proto probíhají průběžně po celý rok.
0: Po seniorovi z Jemnice na Vysočině pátrají třebíčtí policisté. 67-letý muž odešel včera z domova, nemá u sebe telefon ani doklady. Při odchodu měl na sobě šedé tričko, modré kraťasy a šedé pracovní boty. Muž je nemocný a proto chodí schrbeně a šourá nohama. Informace o něm můžete volat na linku 158.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude většinou polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Mírný západní nebo jihozápadní vítr později odpoledne zeslábne, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Lhnicích na Prachaticku na silnici 122, v Jindřichově Hradci na křížení ulic Budějovické a Vídeňské, na silnici 148 u Mláky na Třeboňsku a na silnici 3. třídy u Hrdlořez nedaleko Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno prohlásila jedna naše rozhlasová kolegyně, že se s manželem nezhodla. Ona je totiž z Moravy. No a nás samozřejmě hned napadlo, jestli to může směroplatně, právoplatně a vlastně legálně, to znamená spisovně, říct třeba i ve vysílání to z. Nebo jestli je možné jenom neshodli. Tak jak to je, paní magistro?
2: Nejen legálně, ale i legitimně lze říct, nezhodli jsme se. Totiž, abychom vysvětlili podstatu, jde tady o spisovnou výslovnost, o tom mluvíme, a konkrétně o případ sporu.

0: doby znělosti neboli znělostní asimilace, kdy se sejdou dvě hlásky, konkrétně tady s a h, a ta druhá ovlivňuje výslovnost té první. Moravská výslovnost upřednostňuje tu znělou podobu, takže zhodovat se.
1: Napadá mě zhrabovat.
0: Tak a všechna podobná slova. A ku podivu se v příručkách píše, že stejně spisovně lze říct i schodovat se nebo schrabovat. Takže vlastně to, co nám připadá jako vhodnější, ta neznělá výslovnost, tak ta byla až později uznána za spisovnou.
1: Takže v Čechách vůbec můžeme být rádi, že máme možnost říct schodovat se.
0: Tak nějak, díky tomu zřejmě, že veškeré to kulturní centrum je v Čechách, kde je jiný původní dialekt.
1: No ale co takové, my jsme tam šli.
0: Ta asimilace obecně se řídí takzvaným územ, to znamená tím, co se rozšířilo na co největší území a co chápeme jako normu. A to jsme se, myslím, už pohybuje trošku na hraně z našeho pohledu.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Zaprvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

to schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Jubiläum der Woche. In unserem Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Maler und Grafiker August Brömse. Brömse wurde am 2. September 1873 in Franzensbad geboren. Sein Vater war ein aus Mecklenburg stammender Dekorationsmaler, seine Mutter kam aus dem Egerland. August erbte das künstlerische Talent seines Vaters. Zunächst lernte er in der Werkstatt seines Vaters zeichnen und malen. Später besuchte er eine höhere Schule und schließlich die Kunstakademie in Berlin. Besonders faszinierte ihn die Grafik, vor allem der Kupferstich und die Radierung. Nach einigen Jahren in Berlin kehrte Brömse in seine Heimat zurück und widmete sich der freien künstlerischen Arbeit. Sein eigenwilliger Stil, beeinflusst von Symbolismus, Jugendstil und Expressionismus, fand bald zahlreiche Anhänger. Seine Grafiken und Gemälde hatten häufig biblische, religiöse oder mystische Themen. Gleich mit seinem ersten grafischen Zyklus »Der Tod und das Mädchen« gewann er eine Goldmedaille der Pariser Akademie der schönen Künste. Der gesamte Zyklus wurde anschließend von der modernen Galerie in Prag gekauft. Auch an weiteren grafischen und malerischen Arbeiten Brömses bestand großes Interesse. Ab 1910 unterrichtete er selbst an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörte eine ganze Reihe tschechisch- und deutschsprachiger Künstler aus den böhmischen Ländern. Junge Künstler aus seinem Umfeld gründeten 1919 die Künstlergruppe Die Pilger, deren Ehrenvorsitzende August Brömse wurde. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten Mary Duras und Maxim Kopf. Nach Brömses Tod entwickelte sich aus dem Kreis der Pilger die Künstlergruppe Prager Sezession. Brömse war außerdem Mitglied des Metznerbundes, des 1920 gegründeten Verbandes deutscher Künstler in der Tschechoslowakei. August Brömse starb 1925 an Tuberkulose. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er, wie die meisten deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern, weitgehend in Vergessenheit. Heute werden seine Werke wiederentdeckt. Sie kommen bei Auktionen auf den Markt und sind unter anderem in der Nationalgalerie Prag sowie in verschiedenen regionalen Galerien und Museen zu sehen.
1: Dnes si ve výročí týdne připomeneme malíře a grafika Augusta Brömse. Narodil se 2. září 1873 ve Františkových Lázních. Jeho otec byl dekorativní malíř z Mecklenburska, matka pocházela z Chebska. August zdědil po otci výtvarné nadání. Nejprve se učil kreslit a malovat v otcově dílně, pak na střední škole a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, mědirit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila Moderní galerie v Praze. Také o další Brömsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brömseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brömse jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brömse z Poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brömse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
2: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
2: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
4: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
2: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slaví budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slaví skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
0: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
6: Podle nezávislého starosty Marka Kny teď Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na Chocerady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh, porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Sajdhamlová a dnes si budeme povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
7: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano, přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se, kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a ano. Nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: přerážili. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se ne.

0: ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
1: Vápník v pomerančích?
0: No,
1: tam je vitamin C, ne?
0: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích, a máme to, a to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli špatné lámavé kosti.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost.
0: Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky, jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Hmm. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání,
1: každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat, ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr. Stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skore, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičem ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D-vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cajdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, jo? Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili. Děkuji. Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, ten to je, na to hotto pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo, heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitamínem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, teď jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Tak mám ráda, ano.
1: Ano. A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně.
3: Ano.
1: Takže
3: ano.
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně.
3: Ano.
1: A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no, ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Ty můžete... Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem.
3: Ano,
1: ideální ano, jídlo ano, pro kosti.
3: Ano.
1: No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Rozeského hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu, brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, tak to jsem, to nevím, jak už jsem nějaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerousia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Kolik berete?
3: Týdně.
1: To jsou 2000.
3: Jednou týdně 20 kapek.
1: Kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na Lačno a teďka už nemusím chodit na Lačno.
1: No, oni se zlepšujou se metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A jestli to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerousia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje akorát novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu léčit, beru na to teda ten Vigantol taky, ale
1: ano.
4: Já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují, čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.
0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme
1: tak
0: stišit, vypnout.
1: Ano, halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky,
1: no.
5: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví?
1: Možná já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a berete,
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Podpora nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
2: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
3: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
4: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
5: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
4: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Nejdřív za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdřív koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
6: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Pejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
7: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
9: 17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
8: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali dvě krásné milující děti.
9: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
8: A tak věřme na zázraky.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
10: Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie.
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře s hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrálky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovskýho klavíru, takže to taky miluju. Aha.
3: No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: No, svatební pochod. No a o tom už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
5: Tak jsem jí dal pusu a utíkal jsem na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, se si vedl

0: vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
1: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
0: No, samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný, no. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že on, my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se bude, jak se k tomu postaví, jo.
1: Kamarádka nebo Karel?
0: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzně na kafíčku no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
1: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
2: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal, už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jak bylo na postavu, tak na všechno možné.
1: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
0: On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
1: Kdo to říkal?
0: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo, protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování, což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové řečení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
1: Pro rodinu.
0: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
3: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že budu jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
4: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
3: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
0: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět a asi dva dny předtím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma a kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme a ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě vzrušo k tomu.
2: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přišla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
0: Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
5: Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
2: No, bylo to, prakticky já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy, lásky plný. Protože jenom mám mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy jsem narukoval.
5: Co jste v nich psal?
2: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
4: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
0: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
2: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pak pozdravuj doma a na brzké svdání se těší tvůj věrně milující Kájík.
3: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
6: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdí sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno tu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhrav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za 2 roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbii, v Nepomuku, že jo, co, jak se žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a v Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát. Jednou týdně určitě, nikdy jsem se odpoledne sebrala z práce, a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple. A my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
5: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
1: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
3: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali, a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tady?
3: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek naletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, ale já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
3: Jo, nakonec tam ten den myslím byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
5: Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Stačí jenom krásně. byl to hezký den.
4: Jste z toho ještě teď dojatý, co?
5: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
5: Vybavím bílý závojíček, toto, tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek manželský?
5: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
5: Byla to radost. Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme nebo když za mnou přijede, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že, jo, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený, kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
5: Byl.
3: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli v Elnářích, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí, takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teďko i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byl takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my, že jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňského, nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to řekl, prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
4: Přijde ta svatební noc, byla?
5: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to rádově, by se dalo říct, člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
4: Co tím chcete říct, byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
5: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
4: Jaký byl rychlý, něžný, jaký byl?
3: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnily se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
4: Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
3: No. Já to nedovedu popsat. No je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
4: Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
3: Že pokračuje ten rod. Přesně, přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jistnost je tam, že je to vlastně chlap, že to bude chlap.
4: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
3: Určitě. Určitě, jo. A je třeba to života svážit.
1: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
2: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
5: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a jdeme, budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme odjakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou. což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet. Ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radla, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150 tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černý. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
3: Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Jo, to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
5: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli při čtvrtě roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatý zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po tři čtvrtě roce, kdy oni řekli, že už si ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně tři čtvrtě roku ve třech letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky, jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku a my, Románku, Romane, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli. A on, najednou ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny. A on, jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul. A ona mu ho chtěla prostě nějak to. A posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
3: Se do sebe za tou mámu.
4: I s vámi to hnulo asi?
3: Určitě. Ještě teď.
4: Je tohle důkaz lásky podle vás?
3: Určitě. Určitě je. A vzájemného porozumění.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, který jim za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujeme.
5: Pozor, to není všechno. Zavřete oči. Teď už je můžete otevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jednou.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.
1: Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
2: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
5: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
4: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
3: Mám ráda jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, z té házený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
5: Co vám dal poprvé k Vánocům, těm prvním, co jste měli spolu?
3: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
4: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
5: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
4: Pochopitelně manželka. Bez řečí.
3: Samozřejmě já.
5: Nechává vám něco?
4: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
5: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
4: Tak v Bulharsku.
3: Bulharsku.
5: Za co žena nejvíc utrácí?
4: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
5: Za co nejvíc utrácíte?
3: Za dobrý jídlo.
5: Jakou barvu máte nejraději?
3: Já těch barech mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
4: No, já si myslím, že růžovou.
5: Jak chodíte nakupovat?
4: No, nechodím, jezdím autem.
5: Spolu nebo sám?
4: Zpravidla sám.
3: Chodíme z 90% společně nakupovat.
5: Kdo koho škádlil pod peřinou?
3: No, já si myslím, že to bylo vzájemný. Jeden začal a druhý pokračoval.
4: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk. Že bych to byl já jako chlap.
5: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
4: Takhle, no, moje metoda byla, že se jí teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmakl jsem jí a podobně.
3: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. Protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
5: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
3: Očima modré nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
5: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
4: Tak vidím v nich jiskru a myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
1: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
4: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
3: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhý teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni jim sice dneska říkají všichni, že jako ta naša generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
5: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
3: Máme takovej rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli. Teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil, pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášni nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známí má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v půl třetí a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
5: Tenhle rituál. Je to tak, že potřebujete tu Marušku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
4: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
5: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo. Ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se nebo je to jinak?
3: Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka. Jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
5: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
4: Našel, určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
3: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal, a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct? Víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu, nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten život za to stál. Jako, bylo to hezký a...
5: A to je asi ta láska?
3: Já myslím, že ano.
5: Milujete ho?
3: Já si myslím, že pořád ano.
5: Jak moc jí milujete?
4: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a... Takže jako... Ta láska především.
5: Milujete ji?
4: Pochopitelně, pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovčovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac, milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
7: Velmi důležité je odvedení té transitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
2: V Hradci Králové začaly královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
1: Ovšem, já vás znám z doslechu.
2: Ano? A co jste počuli?
1: To nejhoroucnější. Aha. Já si musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
2: No, a
1: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
2: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
1: Nemenovat.
2: No právě jsem si myslel.
1: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
2: Aha.
1: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
2: Vy nedokážete povedat ne?
1: Ne.
2: Mohl bych vám požičat 5 000?
1: Jo. Naozaj, nevě povedat ne. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a páteř a nějaké kostru, aby dostal.
2: Ano, jednou vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
1: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
2: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
1: Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
2: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
3: Já celé dny čítám.
1: Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
2: No já bych se mohl zavolat nějaké...
1: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
2: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
1: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
2: Ale len sako, ano?
1: A trošku uvolním, baš. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju by. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
3: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
1: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
2: No, sice bez noblesy, ale hráli.
3: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
2: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
3: Však papa.
2: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
1: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
2: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
1: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
3: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
2: Si myslím, že nejlepší by bylo mozok.
1: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.

0: Uši se nedá nikto odrezat, to je fakt. Pánové, no? Já vám musím říct, že byste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
1: No,
0: no. Herecké umění, to není nalepit si fouzo, no, tak, no.
2: Ale mě to drží, mě to drží.
0: To byly metamorfózy přímo, já vám, no.
2: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
0: To dokonal perfektně.
2: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
0: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
2: Výborně.
1: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodníci. No.
2: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
0: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncem konců není to tak velká meta.
2: Ano.
0: Jsou jiná prostředí,
2: no,
0: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
2: například?
0: No, například nemocnice, že jo? Aha. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
2: No, ne.
0: Proč se nelečíte?
2: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
0: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
2: Nemocnice
0: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
2: To jako se nám vzdělám do půrodnice, že?
0: Spíš naopak. Až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
1: S kým?
2: Team. Po slovensky čaj.
0: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
2: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
0: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
2: A?
0: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
2: Vyrástol jste.
0: Jak se máme? A co gáže stoupá.
2: No.
0: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
2: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
0: No ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělá. Teď vás uspává anesteziolog.
2: Prosím?
0: Anesteziolog.
2: To je zřejmě specialista nějaký.
0: Specialista na uspávání.
2: Na uspávání. Zpěvat je uspávám.
0: Ne, ale ne.
2: Ali?
0: Ne. Ne. On vám řekne, abyste počítal.
2: S čím?
0: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
2: Peniaze.
0: No. Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
2: ano,
0: tak jako usnete.
2: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
0: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
2: No, ne,
0: víte to.
1: To by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
0: Že spí, oni mají radost, no a je všechno v pořádku, no, no, a okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
2: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí, kde se objavují však dievčata a...
0: s vaším dovolením, vy můžete myslet buď bar, a nebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
0: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně k županu. Županě. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo.
1: Mě si všimnou právě.
0: Normálně. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
0: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout za pače si na breh a jste hrdina.
0: Celá plovárna je vaše. Ano. To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně.
0: No, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý výborně. Šper.
0: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: Co je to?
0: Tak to ne, asi to není ono, ne, no, je dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
0: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
0: Nepodstatné, tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů,
0: však? Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No?

0: choroby, z mikro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
4: Je to moje dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, Jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak nám sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profánní podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
2: Ne.
3: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, dítě, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: To je takové, mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
3: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
3: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
3: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
3: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není pravda. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
3: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
3: Nedochtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
3: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.
3: Co?
2: Tady.
3: Slečno, vaše téměř.

0: Slečno, vaše slibující ústa, chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu.
1: Že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále ve váš družstevní byt. Pozvěte nás, slečno, dále, my vás budem učit žít. Pozvěte nás, slečno, dále,
1: savanou letí šíp.
2: Podívejme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
4: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
5: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás o samotě nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sofie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sofie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
6: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sofia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled. Já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě, nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma a hlavně v krátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se natěším na ten podzem.
0: Povídejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? Mm-hmm. No, aby ještě bylo hezké a teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A kdybyste si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: No to nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou, ale tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám ta v pokoji v ložnici krásný krádek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku, no, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako... Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zas tak moc nezměnilo?
1: No, bych řekla pravdu.

0: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolala jsem se asi do Zlína, že jo? Já no, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňan na rande, teď jsem neviděla, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako

0: jako živá růže, tak jsem říkal, co bych mít na sobě, nebo se poznáme. On říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměnej klobou. A já říkám, no to se mi teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkal, no tady je nějak někdo pozbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. Zlištany seděl pán takovej, tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve fasťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s slaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tak přinehoším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak jsem přijedu, tak nahlásím to doma, synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený, ve stejný měsíc má svátek, v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má, jo, a on má narozeniny, vlastně ksin má, ksin má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když nejste dá, tak 10. A mě vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Heitmíle a jako dál za Heitmíle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl jít s námi a on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 kilometrů za Heitmíle, tak to jedu. Ze dne na hodinu nebo dáme si hned, tak jsme si dali senat a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka, to je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a já říkám, Michale, hele, tak jedem do toho Heitmíle, ale jedeme za 17 kilometrů za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do voka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Heitmíle, do té vesnice tam, za Heitmíle do té vesnice, přijeli jsme tam a on říká Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd, zatím jsme si to tam v Heitmíle, té vesnici prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích, já říkám, ježmarja, proč tady na tom autě 108, to je nějaký znamení, nebo co to je, tam je 108 z mý strany. A on říká, ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám, 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám, to je znamení hned na první pohled. Já říkám, sem budu ráda jezdit, i když to tady neznám. No a on říká, no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám, no to vím, jaký to je na farmě. Kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám, no to já bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bezmastí a nemastní jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všem všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam, jako bych to poznala, ne? No tak jo, my se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám, ale to se domluvíme, když jsme německy, tak po rukama nebo to. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
1: Věnoško, jak... jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
0: No.
1: Ano, abychom dokončili myšlenku.
0: No, tak já to dokončím. Tak prostě jsem prožila vlastně ten jeden den se svým všudy v Německu jako tohle, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech 14 dní.

0: co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak s českou, tak německým. Vlastně jezeře, tam jsem říkal, že se teď ještě vrátíme, abych se tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký nebereme neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině by se ještě vrátila.
1: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No, tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
0: Domácího králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už v oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
1: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
0: No vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
1: Ano, ideálně v čase, rok, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás, vilu Jana Antonína Baťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stlumte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel, Lidko, já jsem teďka dovalila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké, velmi
1: jo, takové. Hrozně rychle utekly prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se také vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy, kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska bych nechtěla mít 20, a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Protože co čeká si mladé?
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu. Tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No, o tom nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo. Dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct. Protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dal na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ti se stará vzorně, ale o sebe vůbec, no to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým vezlem, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit, to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší snad, nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká Sklárny.
0: Určitě, ano, Karolinku známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, no Brzkyby, no to každý říká, je, či brzo jít do Brzky, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: Poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo, že někde někomu někdo se pohádá nebo umře. Bohužel to se stává, to patří k životu. Ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko. No, to furt nadáváme, že jo. Ale bylo krásně, ty brďo. Když jsme byli u vody všude, ty, to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou? Co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na potočku se odtočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je to úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze švestky, ze stromu. Když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky. Ty brďo, já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
1: Ne, děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s modrahočkyní a s mojima dvěma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili v oběd kolonu, která nešla v oběd. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend, co vás čeká?
1: To jdeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už, takže. Už těch posledních pár takže. Dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to by mohlo dojít, jako, že to bude právě
1: tak. Hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po půl 12. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma, a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo. Doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétly z hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, je máme celý rok a je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme, že jo, to je to. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z noční linky, takže to tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku, klid
1: tak na to už a blízko. Nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak, jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak, jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takový takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
1: Ano.
0: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
1: Tak v to doufám, v tom doufám, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný, toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
0: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
1: ne,
0: si
1: ne,
0: to budete
1: právě
0: moci říct.
1: Ale tak se aspoň snažili. Člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no tak. Ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističtí. Mějte se,
0: Aničko,
1: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
0: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím a ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka a letošní léto úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tamní super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Tamní hodní lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trocha alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no,
0: ne?
1: No, jo, to je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Parvovolf a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech. No krásný.
0: Tady dám stage doporučit. V plamenech, no. Tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví, mě to drží při životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta pod stan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali, jaké to bylo?
1: Na dovolení jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře, opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, no, byl člověk nejraději u vody a
1: jo.
0: Nepotřeboval zatím mořem jet daleko, no, protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infúze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu a věřím, že čas vám pomůže.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spacekem se projít, takže téma je jako zážitky z prázdnin.
0: Ano.
1: Ano, takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě, dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, si se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo 3 dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda dvě sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano.
1: Asi vám to ne,
0: ano, Uherského hradiště, ano, Buchlovice.
1: Hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam 4 takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam 2 kytary, basa a mandolina a já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mi přizvali k sobě, tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam mělo vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy, pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v 1 hodinu, ve 2 hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a co, víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě ta... Už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefenka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně. Tam pod tím, pod náma, po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení, prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul, pak jsem jel směrem ke svému rodišti, v městečku Žeravice, vstavil jsem se u sestřenky, bohužel je to 14 dní zemřela manžela, tak jsme prostě tak nostalgicky zazpomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem byl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem mu přivezl kytaru. On hraje takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přivezl před 14 dny nebo 3 dny předtím jsme tam byli zpátky hrát. Já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu tu kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to

0: necháme, půjdeme spat. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám na hory a všechno, a to bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do montérek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám, to byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Soudol nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub v Soudol nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu pojíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
1: Oline, vždycky, zní to zajímavě, ale trošku jsme se rozpovídali. Přednáška.
0: Ano, ano. Ne, tak já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
1: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
0: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
1: Tak léto trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně rozumím.
0: To je jasné.
1: Tak
0: já vám moc krát děkuji. Mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárlí končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už
1: slyšíte,
0: se podařilo.
1: Mě?
0: Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím stlumit to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na web noční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mě letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, u těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdne, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem si zjel do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, kdy to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední dobou, no, opustila mě, no, opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický, a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam taková dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu. No a zapomněl jsem, že tam mi prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táta byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě.
2: Kompost.
0: Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bál jako celou cestu, určitě je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co. Ale vím, že se to odvážilo, jako a bylo jí asi 18, nebo já nevím. A prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou. A já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: No podívejte, prostě... to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004 a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívalo, ale to bylo v zimě. No a teďka, on je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý, jako pohodě, jo, jak jsem někam běhal, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý, jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco prodat, nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek tady zůstalo a už jenom zbytek, no, nevím, no, reálný. A některý lidi říkali, že prostě vzali batoh někde z Teska, museli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste se ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělán karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teď si říkám, zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, že ho docela pěkný, mám o 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak z garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jeli někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
1: Jo.
0: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívá motor ještě. No a to taky nic. No, mě tady ještě potravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak no, se to podělává.
0: To se bude muset vyřešit, no, ano.
1: No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný, a miloval takovýhle počasí, jo. 30 a ještě je pro mě.
0: No. To je pro vás, no. Tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no. Tak u nás
1: tady je, no.
0: U nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože abych zase uvítala trošku toho deště svěžejšího vzduchu. No.
1: Když se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no ty to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo s paní poštáčkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Já teďka 50. Výsměch. Točím balantem, mám 10 000 důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. A říká to své vytrhce.
0: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, no, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodá. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:15 a já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě Marie. Je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydek s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teďkom v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné. V těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné a není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky,
1: kde to organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se mi zkazí leto, jezdím s nima na dovolenou.
0: No.
1: Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to. A v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby,
1: mála,
0: že?
1: To mála, no to jako...
0: A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teďkom už 10 roků sama, tak ona to organizuje.
0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No ona
0: tak,
1: není,
0: tak to...
1: no, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem, tak jako.
0: Aha, dobře. No tak o to víc je to cennější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera, vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Určitě.
0: Taky o rodině.
1: Děkuji.

Zeleň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady 1 hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci, ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to chodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uhum. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam přitáhlo?
1: Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody. Podívali jsme se. No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s klukem, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to tako dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila ochu, tam je za turistický značky, tohle se tak, aby jsme zablodilo.
0: A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit jinkaře, paní Vlastičku, paní Skrnová, tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olina, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, protože není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušuje ta i té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
2: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
2: Kdo to udělá?
1: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
2: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
2: A ty?
1: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodlal vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty...

0: To by jsme byli divný mocky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
1: Tak říšná Káča se taky upsala.
0: No.
2: Boleť by Radach sám napích na nejspičatější tento.
0: Dejte pokoj, pane poustevník.
3: Neberte všecko tak
0: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
1: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
0: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
1: Mlčíš, rouhači?
4: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
0: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. A je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
4: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
5: Že ale máme krásné ráno,
6: no.
5: Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
6: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
5: To proč?
6: No, žací strojek je nový,
5: ale
6: že
5: prosím
6: jo,
5: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
6: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
5: ale
6: manžel.
5: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
6: Ne,
5: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
7: Tati, není tam benzín.
5: No tak ho tam nalej.
7: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
5: Proč?
7: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
5: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
6: Se divíš.
5: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
6: no,
5: to samý.
6: No se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
5: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
7: Tati, nádrž je plná.
5: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
6: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
5: Chytil!
6: Běží!
5: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
7: Tati, jeď rovně.
5: A nerad.
7: Uber plyn.
5: Proč?
7: No přehřeješ to.
5: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
7: Tati, tak to není.
5: Ale to je známý fyzikální úkaz.
7: Ne, tati, ne.
5: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce.

0: vidíte to, jedu a seču.
1: Fando, Fando, vyhni se sedmi králskáma. Pozdě, takový krásný sedmi králský.
2: Už je v růžích.
1: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
2: Zatočil do brambor.
0: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
2: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
0: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
1: Kde je tatínek?
3: Já nevím.
2: Je, na střeše.
1: Já ho nevidím.
2: Ale u sousedů na střeše.
1: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
0: Jsem Tiefestraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse megamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
1: Ne, to ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
0: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře pohorských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisu. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavuje nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šravný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknou. Na víc prostě, a za chvíli se vrátil, a já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, a to stihne. Tak to stihli, a podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pojď, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Arsepa pál nějaký hadr cejtím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Serenádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
9: na dluh
10: zadarmo.
12: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Mudprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tidlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No, právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít, no, jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat, topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: Kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tidlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi pokud.
0: Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový tvá. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr, a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Já bych dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostala takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli Weberších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Pane člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? Pál: ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Richmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Vidíte?
3: Co myslíte? Hoří si lod plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně, a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte, hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech, a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtemnýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.